smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhých nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když zhor vítr vál. Společně na cestách.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska

0: Na tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
0: Já vždycky říkám, že Telč, a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum, je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
0: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
2: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko. Takže,
1: mejdan, řekněte, takže, jsme v hodu,
2: ano,
1: sály.
2: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý mejdan,
1: ano, ano.
2: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
3: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka,
3: jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
1: No, tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
3: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
3: Doufám, já se vyhodím sami. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
3: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jejda nánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: To zkoušíte a čekáte, kdy zareagují, jako...
3: že se někdo
1: ale správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
3: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
3: No ale vašeho, nemám kartičku.
1: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
3: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
3: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
3: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
3: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
3: Děkuji.
1: A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
4: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankou, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím, nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože Jasně. Ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak ne, to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: A... No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky, nebo ne, si říkám, že se to jako nehodí?
3: Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zase často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláca po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23. 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu být za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi dvěma lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma a ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
3: Dobrý den.
2: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní. Tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat oh, oh, oh, oh, ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet, takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit,
0: by
1: že ty melodie nějak mizej, tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat, František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no tak byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potácel i na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování, rozumí? A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek, ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží, policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale... Předpokládám,
0: to byl jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi s kterým a třeba ten ženich jako někam chodí, že jo?
0: A no. Možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě reci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No, to je smutná svatba,
1: já
0: zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičky boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tohle šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky, lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro.
0: Jo.
1: já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii
1: ne.
0: Nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
4: Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zlatý. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Popade, přes padem je kousek.
2: No vida.
4: No on má, já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje. Ten David Dale, to je jak husky, když běžíš se diváčku flonk tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tomu je mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty, jak nemají signál a hledají signál.
2: Nightwork,
7: a
2: ano.
7: Najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Mimoň. Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty haupny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že jo, zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Humoriáda. Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Do dneška to dělám jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnout.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No. Mm-hmm. Tohle to jsem
2: a jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to, jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupovala. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
9: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
10: Marcel, dobrý den.
2: Marceli, v autě?
10: Ano.
2: Dobře, na cestě kam? Domů.
10: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
10: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
10: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazili dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chrpábu, ne, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
2: Kdy naposledy jsi zpívala?
4: Asi předevčí.
2: Tak teď si dám.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec s těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochlela, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši, pravidla. Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, jaksi. Potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano, že? Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem, jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jaksi pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla...
4: Ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více a ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji
4: víte.
3: Vám, prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky, čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme seznam.
2: No ale máš takový něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já dobrý. Jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. Když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To by byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vyprosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David znovu. Já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
4: ano,
5: mám doma.
4: Máte, jo, sakr.
1: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, tady je Soňa z Bolšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod, kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych jí taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem. Tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: Do kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
9: Ale?
8: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
8: Hurvajs.
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No, nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkal ses někdy osobně s Hrvínkem? Nebo se s Pejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne, ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale... Ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ho hrali doma.
4: No ne, ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To
4: no.
1: Jo, ale i já jsem byl na Hrvínkovi jako malej.
4: No, ty jsi staromodní.
1: Starej. Taky retro.
4: No.
1: Večerníček se miloval i s Pejblem a Zurvinkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný, ano.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy ze slem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka, s kým bude, s Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den, Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černočku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
3: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló.
5: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, k losování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
5: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
6: Libor, já jsem se tě chtěl zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
7: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
6: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a tam taky nebyl. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
8: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvať zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
9: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký má ujedobu zde ho nechodí. Vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebe ty odpovieš im úsmev bom. A na ulici zapáči sa narazej strom, nečík sa smelej začni, a že ma budeš mať, si začni mnoho starosti.
0: Humoriáda.
1: Tohle byla ukázka tedy s paním Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalí, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do spolufinancování sociálních služeb na Semilsku se zapojila obec Příkrý, předposlední z obvodu. Odborníci zkontrolují silniční most u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Liberecký stolní tenista Jiří Suchánek si vyzkoušel roli licitátora při charitativní akci. A dnešek bude zpočátku slunečný, postupně čekejme přibývání oblačnosti a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Město Semily uzavřelo memorandum o spolufinancování sociálních služeb s obcí Příkrý. Jedná se o předposlední obec z obvodu, která se do systému zapojí. Obce v semilském obvodu platí 70 korun na obyvatele. Peníze potom rozděluje radnice v Semilech. Jde o solidární systém hospodaření, který má za úkol zpřístupnit sociální služby víc lidem v regionu, říká starostka Lena Mlinková ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Zatím se nám to nepodařilo jenom u obce Veselá, ale i z Příkrého mám velikou radost, protože jedná se skutečně hlavně o princip solidárnosti a podpory sociálních služeb, které jsou čím dál tím potřebnější.
0: Královéhradecký kraj nechá na podzim zkontrolovat stav mostu přes Labe na příjezdu do Špindlerova Mlýna. Zároveň pracuje návrh jeho další údržby.
3: Odborníci posoudí stav 3 betonových pilířů mostu. Zároveň provedou také několik vrtů do pilířů, změří případné trhliny a budou ověřovat stav výstuže. Práce začnou jen co skončí odbahňování Labské přehrady, které zajišťuje povodí Labe. Snahou je předejít případným nákladným opravám v budoucnu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Na hlavním hřbitově v České Lípě začíná stavba kolumbária. Bude v severozápadním cípu areálu na zatím nevyužívané ploše a nabídne bezmála 200 schránek na urny. Nahradí část zdi, která se dlouhodobě vyklání na stranu. Investice za skoro 7,5 milionu korun bude dokončena za půl roku. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Šlerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Šlerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Sport. Stříbrný medailista z paralympiády v Paříži, liberecký handicapovaný stolní tenista Jiří Suchánek si vyzkoušel roli licitátora při dražbě sportovních relikvií. Ta byla součástí charitativní akce v Benátkách nad Jizerou, která vynesla mladému parahokejistovi Štěpánovi Kalačovi 211 750 korun. Suchánek říká, jak se v nezvyklé roli cítil a v jaké fázi přípravy se aktuálně nachází.
4: Je mnoho funkcí, ale jenom některé mají smysl a tohle to se mi líbilo, tak i proto jsem i sám trošku přispěl, protože je to fajn a má to smysl. Momentálně se připravuju na mistrovství světa, které proběhne.

0: Hned v Thajsku v listopadu. Věřím, že tam navážu na úspěchy, které byly v minulých letech a přivezu si medaily. Počasí.
1: A dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejme od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovská v Liberci, objížďka je značená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině. V kalendáři 8. června nacházíme se opět na začátku dalšího pracovního týdne. Tak vás v samotném úvodu zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Budeme nás také čekat cesta do Jablonce, konkrétně do Jabloneckého sklářského muzea, které letos získalo do názvu slovo státní. Ono se to nezdá jako velká změna, ale skutečně velká změna to je. I můžeme proto dodat jenom informaci, že o to muzeum usilovalo 8 let. Jaké tedy změny by právě změna názvu měla do budoucna přinést? Tomu se společně budeme věnovat už za okamžik v dnešní první reportáži. Popřejeme tedy nejen příjemný poslech, ale úspěšné vykročení do nového dne a nového pracovního týdne.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Jméno, které velmi bezpečně známe v úvodu pondělního ranního vysílání, to byl Jiří Korn a s ním také píseň Robinson 11 minut po 5. hodině. Je to také čas, kdy nás čeká cesta do Jablonce, konkrétně do tamního muzea skla a bižuterie. To se po letech snažení dočkalo oficiálního označení státní muzeum. Tomu zvýší prestiž nejen k tuzemským, ale hlavně zahraničním institucím, se kterými spolupracuje. Pod ministerstvo kultury spadá muzeum od roku 2023. Žádosti o doplnění slova státní do názvu muzea ale byly po 8 let neúspěšné.
1: Těch 8 let ty naše návrhy tam padaly někam do černé díry a nikdo nám na ně nikdy neodpověděl.
2: Říká ke snaze změnit název muzea jeho ředitelka Milada Valečková. Pomohl až ministr kultury Otto Klempíč za motoristy.
1: Já jsem využila první možnosti, kdy jsem s ním hovořila a podpis nové zřizovací listiny tady byl do měsíce.
2: Nový název je tak státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Návrh na vypuštění slova Jablonec muzeum rychle zavrhlo, říká hlavní kurátor Petr Nový.
3: Se řešilo, jestli to není moc dlouhý název pro různé kolonky, protože pro úředníka je to děs.
2: Podle Nového je Jablonec a jeho bižuterní produkce ve světě silně provázaná.
3: Jablonecká bižuterie je světový fenomén, takže ono tam nejde jenom o naše muzeum jako takové, ale ono jde i o ten obor, protože jablonecká bižuterie je jeden z mála termínů, který je světoznámý stejně jako české pivo nebo český hokej. A protože to byla záležitost, která byla určená víc než 90% dlouhodobě na zahraniční trhy, tak se samozřejmě na domácím trhu oni tolik neví. Ale ta situace se mění. Nejenom, že vznikají jiné firmy, některé omezují činnost, ale mění se i způsob obchodu a směry obchodu. A domácí trh pro jabloneckou bižuterii je v současnosti tak důležitý, jak od jejího začátku nikdy nebyl.
2: Muzeum má také jednu z největších evropských sbírek skla.
3: No a pak tu máme expozici skleněných vánočních ozdob, kterou budeme na podzim rozšiřovat. To je věc, kterou nikde na světě nemůžete v tomto množství vidět. A to všechno nám dohromady dávalo odvahu k tomu vůbec žádat o něco takového, že chceme být státní muzeum.
2: Podle ředitelky Valečkové se tím zvýší prestiž muzea doma i v zahraničí.
1: Nebudeme muset nikomu vysvětlovat, že nejsme žádné muzeum horní dolní, ale že jsme skutečně státní renomovaná instituce, kde jsou zaručeny standardy spolupráce, podmínky pro vystavování a podobně.
2: Změnit by se měl i pohled návštěvníka.
1: Protože bude vědět, že tady asi nenajde historii Jablonce a uvidí tady kolovrátky, které vidí všude jinde. Já to teď trošku bagatelizuju. Já jenom se snažím vysvětlit, co je na tom to důležité, protože to beru očima té běžné veřejnosti.
2: Vedení muzea se snažilo prosadit, aby slovo státní mělo ve svém názvu každé muzeum, které spadá pod ministerstvo kultury. To se ale zatím nepodařilo. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
5: A breathless drive on a downtown street.

0: počasí.
1: Po poměrně vydařeném víkendu nás z úvodu týdne čeká jasná až polojasná obloha. Později odpoledne a večer bude od západu postupně oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty ale dnes mezi 23 až 26 stupni. Na horách naměříme mezi 19 až 22 stupni Celsia. Ráno slabý proměnlivý vítr, přes den už postupně mírný, jihovýchodní. Takové počasí nás čeká 8. června v Libereckém kraji.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Také s Pokáčem jsme ukrojili další část pondělního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. 9 minut nás dělí od 17:30. Můžeme se společně podívat na novinku v našem vysílání, kterou je pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho hostem bude dnes herečka Naďa Konvalinková. Tady je malá ochutnávka.
2: To jsou prostě bulvární média, bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavačce, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je. No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Dnešním hostem Oskara Hesse bude herečka Naďa Konvalinková.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Společně s Lídou Jiroutovou v dalších zprávách připomeneme i aktuality z Jilemnice na Semilsku.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Město Český Dub na Liberecku dnes spustí druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Severočeské muzeum v Liberci dál zůstane dobrovolné vstupné. Muzeum ho zavedlo před 4 lety, kdy se po 3leté rekonstrukci otevřelo veřejnosti. Vedení Jilemnice na Semilsku nechalo rozšířit a zmodernizovat městský bezpečnostní kamerový systém. Zaměřilo se na problematické oblasti, například na autobusové nádraží. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Zemědělci v Česku podle zjištění Českého rozhlasu nevědomky používají jako hnojivo popílek ze spaloven, který může obsahovat toxické látky. V některých případech je přitom vydáván za biomateriál, i když může obsahovat těžké kovy jako arzen, olovo nebo rtuť. A dnešní den bude mít jasnou až polojasnou oblohu, později odpoledne a večer bude na ní od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli stavebním pracím je uzavřené Štefánikovo náměstí i ulice Vítězná v Liberci, a to včetně chodníků. Objížďka je značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik další zprávy Lídy Routové, 2 minuty po půl šesté, a pokračuje právě ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec, dnes tedy s datem 8. června. K tomu budeme mít už za okamžik možnost připomenout i, myslím si, velmi známou soutěž, a to Prý Bohemia Rádio. Ostatně můžeme připomenout, před 50 lety dorazili rozhlasáci do Mladé Boleslavy, kde právě začínala první přehlídka tohoto nejlepšího z české rozhlasové tvorby. Tak jak soutěž pokračuje, to se za okamžik dozví. Víte.

0: Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s písničkou, která nám nezestárla, víc nehledám. 6:09, to je čas, kdy se můžeme trochu vrátit v čase, přece jen od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Prý Bohemia Radio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží i podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má dnes mezinárodní přesah. Účastní se jí rozhlasoví tvůrci z Ukrajiny, Polska nebo třeba také Švédska. Historie akce se ale začala psát už v roce 1976, kam se teď na chvíli ve vysílání vydáme.
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Prý Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Prý Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Radio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby sobě dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Prý Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 23 až 26 stupňů Celsia, to jsou dnešní denní maxima. Na horách dnes naměříme mezi 19 a 22 stupni. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, později odpoledne a večer bude od západu postupně oblačnosti přibývat. Biometeorologická předpověď mírná na jedničce a ještě ráno hlášený slabý proměnlivý vítr. Dobré ráno přejeme přesně ve 6:45 vám, tedy našim posluchačům.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Těší mě, že jsme měli možnost ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se nabídnout také trochu pozitivní energie, a to s písní Nápoj lásky číslo 10 v podání Karla Gotta 11 minut před 6 hodinou. Kdo zažil slavnou éru hlasatelů, kteří v televizi provázali programem, dokáže určitě ke vzpomínkám na tuto profesi vysypat z rukávu i pár jmen. Mezi nimi bez pochyby jméno Marie Redkové, která právě dnes slaví 70. Když si chtěla studovat klasickou hudbu, ale cesty osudu rozhodli jinak. Otázkou, jak se nakonec dostala na televizní obrazovku, slýchá od lidí velmi často. Není divu, že na ní před lety odpovídala i v našem zábavném pořadu.
1: To všude vyprávím, protože to je příhoda, kterou samozřejmě ode mě každý chce slyšet, jak jsem se dostala k tomu hlasatelování. A bylo to v době, kdy jsem podruhé neuspěla u těch přijímaček na akademii, a teď jsem si říkala, a co já budu dělat? Co jako mě by zajímalo něco dělat v kultuře, zajímalo by mě něco třeba okolo muziky, ale tak jsem byla taková bezradná a jela jsem tramvají a pode mnou seděla taková starší paní a podala mi lístek, abych jí ho označila, tak jsem jí tu jízdenku štípla, podala zpátky a ona tak se na mě zadívala a říkala, slečno, vy byste se mi líbila v televizi. Že jo, mladý pane? A vedle stál pán, který mi byl velmi povědomý, a říkala jsem si, já ho od někud znám, kdo to je. A pak jsem si uvědomila, že to byl Milan Friedl, který svého času uváděl hudební pořady v televizi, v československé tenkrát. A tak slovo dalo slovo, začali jsme se bavit. Ta paní, když vystupovala, jak mi udělala ostudu na celou tramvaj, protože slečno, do života, hodně štěstí, a celá tramvaj už zpozorněla. Že jo? No a já jsem s tím Milanem Friedlem ještě měla kus dál společnou cestu, a tak jsem říkala, co jako, jaký je můj osud, a že by mě eventuálně zajímalo uvádět nějaký pořady a jestli by mi nemohl poradit. Tak on mi říkal, no zkuste zavolat do televize, do hlasatelny, třeba by vám dali nějakou příležitost nebo bude nějaký konkurs a třeba byste mohla takhle začít. No a tak já jsem přijela domů, říkám si, no někdy zavolám. A jsem si říkala, ne, zavolám hned. A zavolala jsem hned a tam se ozval, no ale ten konkurs se už tento týden natáčí. A já jsem říkala, já nevím, že je konkurs. No my jsme to hlásili, vy to nevíte? Ne, nevím. No tak přijďte ještě. No tak jsem ještě přišla, no.
2: A prostě čirou skoro jedna jízda tramvají.
1: To byla, já říkám, kouzelná pohádková babička v té tramvaji, protože ta za to může.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Turnov hledá projektanta přestavby zhořelého mlýna. Meteorologové potvrdili páteční výskyt tornáda v Děčíně. A čekejme slunečno, k večeru přibude oblačnost a teploty vystoupí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Platby do zdravotnictví za státní pojištěnce by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla jen zhruba o 3 miliardy korun. Letos stát pošle do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce nebo nezaměstnané 158 miliard korun. Největší všeobecná zdravotní pojišťovna podle mluvčí Viktorie Plívové valorizaci uvítá.
2: Dojde ke stabilizaci systému, který byl rozkolísaný mimo jiné letošní úhradovou vyhláškou. Ta pojišťovny zavázala k vysokým výdajům a vedla k jejich dalšímu zadlužení. Zároveň je to ale velký závazek k hledání úspor uvnitř systému.
0: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by 24 miliard byl v případě schválení slušný příspěvek. Turnovská radnice hledá firmu, která připraví projektovou dokumentaci na přestavbu zhořelého mlýna. V horních patrech budovy mají být podle architektonické studie byty, v přízemí nebytové prostory a zázemí pro malou vodní elektrárnu. Firmy se mohou hlásit do 16. června. Náklady na projekt město odhaduje na 3 miliony korun. Páteční výskyt tornáda v Děčíně potvrdili meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu. Objevilo se v místní části Děčína v Bínově. Tornádo bylo slabé a nízkohladinová rotace se vyskytla jen po krátkou a přechodnou dobu.
3: Na jednom místě tornádo vyvrátilo menší strom, ostatní škody byly menší, většinou šlo o poškozené menší větve. Podle meteorologů takto slabá tornáda nejsou ničím zvláštním a nelze v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem, které ničilo domy na Moravě v roce 2021. Z Děčínska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou. Odsoudili taky opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Orešník a rozsáhlé raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilistům. Vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO označili za nebezpečné a nezodpovědné.
1: Počasí.
0: A je většinou jasno až skoro jasno, ojediněle se v údolích vytvořila mlha. Přes den bude jasno až polojasno, později odpoledne večer čekejme od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Jsou to ještě informace pro řidiče. Pozor si aktuálně dávejte v ulici Ampérova v Liberci. Tam došlo k dopravní nehodě. V úseku tedy raději zpomalte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Těší mě, že také 4 minuty po 6. hodině můžu popřát ze studia České

Českého rozhlasu Liberec. Příjemný poslech i v tomto čase vás tedy zdraví Martin Kolín. A většinou společně řešíme nemoci, tedy hlavně ty lidské. Společně nás ale za okamžik bude zajímat agresivní choroba, která ku příkladu dokáže zničit celé vinohrady. Tak totiž vinaři popisují nemoc zvanou zlaté žloutnutí. V Evropě se loni začala šířit její nová agresivnější forma. A ta se letos poprvé objevila také v sazenicích dovezených do Česka. My celou problematiku otevřeme tedy v další reportáži pondělního Dobrého rána.

0: Se skupinou ABBA jsme se přesunuli do roku 1980 s další písničkou, která nám nezestádla v první řadě a v druhé řadě asi s tou vůbec nejemotivnější z jejich repertoáru The Winner Takes It All, tedy v překladu Vítěz bere vše. To bylo v podstatě rozloučení s celou kariérou a po vydání písně bylo patrné, že se skupina rozpadne. Tolik tedy takové krátké historické okénko ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 12 minut po 6. hodině. Je to čas, který jsme avizovali, že budeme věnovat vinařství. Ostatně malý hmyz, který dokáže zničit celé vinohrady. Řeč je totiž o křízku révovém, tedy přenašeči nemoci vinné révy, také zvané jako zlaté žloutnutí. Loni se v Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, v Maďarsku nebo ve Slovinsku. Nechybilo mnoho a v letošní sezóně se mohla nákaza rozšířit také u nás.
1: No je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik, který má vinice u Hustopečí na Břeclavsku. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma. Upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: To znamená, že ta agresivní forma s tím genotypem M54, pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: Obě dvě byly odruda Chardonnay a v jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá, kdy zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový,
3: který k nám byl zavlečen ze Severní Ameriky a zde v Evropě probíhá na révě celý jeho vývoj. On má pouze jednu generaci v roce. V České republice se dospělci křízka vyskytují od poloviny června do začátku října a to s maximem letové aktivity a početnosti přibližně v polovině srpna.
2: Nákaza zlatým žloutnutím se projevuje především barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově. A listy jsou takové kovově lesklé, křehké a při pomačkání šustí.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme zajímat se o původ rozmnožovacího materiálu a nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družice.
4: Protože barevné změny by při větším ohnisku měly být viditelné, proto UKSUS tuto metodu bude na podzim ověřovat.
2: Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křískovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno většinou jasno až skoro jasno, přes den následně polojasno a později odpoledne k večeru bude od západu oblačnosti přibývat. Takový výhled máme na pondělí 8. června, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříme dnes kolem 20 stupňů. Biometeorologická předpověď na jedničce, to znamená mírnou zátěž, ráno ještě slabý proměnlivý vítr, ten bude přes den postupně mírný, jihovýchodní. I 18 minut po 6. hodině přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Dobré pondělní ráno.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
5: Velký bratr tě sleduje.
4: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
5: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
4: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
6: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
4: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
6: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
4: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
7: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
4: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Jakou rekonstrukci aktuálně plánuje vedení Liberce? To se za okamžik dozvíte v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na střední školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Město Semily uzavřelo memorandum o spolufinancování sociálních služeb s obcí Příkrý. Jedná se o předposlední obec z obvodu, která se do systému zapojí. Vedení Liberce připravuje rekonstrukci základní školy Heřmánkova. Jde o odloučené pracoviště základní školy Ostašov. Budova je dožilá a potřebuje kompletní opravu. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Bývalý mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. A po ránu je většinou jasno až skoro jasno, v údolích se tvoří mlhy, přes den bude slunečno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí až na 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. 2 osobní auta se srazila v ulici Ampérova v Liberci. Na místě je policie.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme příjemný poslech pondělního dobrého rána po zprávách Lídy Routové. Můžeme nastínit také program na následujících 30 minut. Už za okamžik společně probereme další aktuality Libereckého kraje, tradiční záležitost, a tou budou i následně tedy mít možnost v tomto momentě zamířit za předškoláky. S nimi totiž probereme dnešní datum, a to 8. června, a to po stránce pranostik. Tak co se právě na dnešní den říká, to si připomeneme společně s nimi, tedy před 7. hodinou. Do té doby další písně. Hned tedy z úvodu další půl hodiny. Hana Zagorová, Dneska už to vím.

0: Píseň plná energie, to byl Michal Tučný a s ním také Slámu v botách nosím 8 minut po půl sedmé. Je to také čas, kdy připomínáme dnešní datum, a to 8. června. Ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání a k tomu můžeme nabídnout i pohled do libereckého kraje, připomenout další aktuality a také zajímavosti, zkrátka to, co se momentálně u nás na severu Čech děje. Můžeme připomenout informace z Turnovské knihovny, ta totiž dnes zve seniory od 14 hodin do tamního penzionu Výšinka na přátelskou besedu, a to na téma bezpečný pohyb v silničním provozu. Pokud vás zajímá, co se na místě dozvíte, tak třeba nová pravidla nejen pro chodce, také účastníci obdrží drobnou odměnu, která zvýší jejich bezpečnost. Tak to si myslím, že je zajímavý tip právě na dnešní den. K tomu se společně můžeme podívat na program už také na zítra, a to do Lomnice nad Popelkou, konkrétně do tamního městského muzea a galerie. Ta totiž zve právě tedy v úterý od 17 hodin na poslední muzejní přednášku jarního cyklu s názvem Historické nápisy kolem nás. Přednášet bude magistr Pavel Jakubec, vedoucí státního oblastního archivu v Semilech. Ten také představí připravovaný katalog, a to epigrafických památek v regionu. Vstupné na akci je potom dobrovolné.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pro fanoušky příjemného počasí, myslím si, dobrá zpráva příjemného, tedy ve znění hlavně bez deště a s trochou sluníčka. Ráno totiž očekáváme jasnou až skoro jasnou oblohu, přes den bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu oblačnost postupně přibývat, nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 19 až 22 stupni. Biometeorologická předpověď mírná, a to na jedničce, a ráno ještě slabý proměnlivý vítr. Takové počasí nás čeká tedy z úvodu nového pracovního týdne.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kalendáři 8. června dnes je tedy Medarda. V českém kalendáři jde o méně časté jméno, ale Medarda, patrona sedláků, vinařů a ochránce úrody, zná určitě každý. Irčení Medardova kápě, 40 dní kape, tak si o těch kapkách teď také něco povíme, a to společně s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co to znamená, když se řekne, že mží?
2: Tak to nevím.
1: Něco padá z nebe.
3: Já vím. Padá třeba prší.
1: A kde se ten déšť vlastně bere?
3: Já vím, že voda se potom ozývá, když je sluníčko, udělají z toho mráčky, potom začne pršet a potom znovu udělají z toho mráčky.
4: Slivák.
3: Kouska.
1: Máte rádi déšť nebo ne?
5: Jo, protože to, protože aby neměli tětičky vodu, tak tam by nebyl kyslík venku.
3: Aby potom jsme mohli sbírat ty kytíčky.
1: Zažili jste někdy obrovský slejvák?
5: Jo.
6: Já jsem u sebe doma, ještě že jsme byli doma, protože ono to začalo, když jsme byli už dávno doma.
3: U nás byla bouřka, byly tam pěkný blesky.
1: A proč se říká, když někdo promokne až na kost? Co to znamená?
3: Já vím, promokne mu to až tady.
6: Protože to je strašně mokrý.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Českém Dubu dnes začíná druhé kolo elektronické aukce pozemků pro rodinné domy. Lázně Bělohrad znovu získaly certifikát potvrzující vysokou úroveň kvality a bezpečí poskytované péče. Dnešní schůze vlády se zúčastní prezident Petr Pavel. A dnešek bude zpočátku slunečný, postupně čekejme přibývání oblačnosti a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Město Český Dub na Liberecku spustí druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu jich město prodalo 34 za 122 milionů korun. Podmínky druhého kola aukce jsou téměř stejné. Změnila se jen lhůta pro podpis smlouvy o smlouvě budoucí, říká nezávislý starosta Jiří Miller.
2: Teď bylo 31 dnů k podpisu smlouvy, to bude do 100 dní. Někdo to může stihnout ještě teď od 8. do 17., kdy máme jedno zastupitelstvo, můžeme tam uzavřít s ním smlouvu a zbytek spíš počítáme 16. září.
0: Jablonec nad Nisou připravuje další opravy sídliště Šumava. Informoval o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Práce se budou týkat ulic Březová a Spojovací. Náklady projektanti odhadli na necelých 40 milionů korun. Rekonstrukci město rozdělí na dvě části. Jako první budou dělníci pracovat v Březové ulici, pak se přesunou do Spojovací ulice. Oprava se bude týkat silnic, veřejného osvětlení, parkování chodníků i stání pro kontejnery. Lázně Bělohrad obhájily certifikaci spojené akreditační komise. Zařízení úspěšně prošlo procesem, který hodnotí kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče. Akreditace platí na další 3 roky.
3: Externí auditoři v lázeňském zařízení posuzovali shodu vnitřních postupů s národními standardy. Kontrola se zaměřila na klinické i neklinické oblasti, vedení zdravotnické dokumentace, řízení rizik a také vzdělávání zaměstnanců. První certifikát získali Lázně Bělohrad před 3 roky. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiéra šéf ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů sobě Petr Macinka, ale jeho zapojení do delegace odmítají. Vláda má o složení delegace rozhodnout za 2 týdny.
1: Počasí.
0: A je většinou jasno až skoro jasno, v údolích jsou místy mlhy, přes den čekejme jasno až polojasno, později odpoledne večer bude od západu přibývat oblačnost. Odpolední teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme mezi 19 až 22 stupni. Vítr fouká slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, postupně se změní na mírný jihovýchodní a rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé až přechodně nepříznivé, během dne budou postupně většinou velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na trase z obce Obrok do Damašic na Českolipsku máme hlášenou sraženou lesní zvěř. V úseku jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Byť by to mohlo znít, že si člověk protiřečí, skutečně si můžeme užívat krásné pondělní ráno, minimálně tedy po té meteorologické stránce. V případě, že před sebou máte jakékoliv, ať už tedy pracovní povinnosti, hlavně popřejeme pevné nervy a úspěšné vkročení do nového pracovního týdne. Pondělí s datem 8. června pokračuje tedy i na vlnách Českého rozhlasu Liberec, kde budeme mít možnost potvrdit si, že sport kolikrát není o výsledcích a profesionálech, ale také o tom dát ruku k dílu a podpořit dobrou věc. Jednoduše nástroj, který spojuje. Proto si připomeneme, jak sportovci z Liberecka podpořili florbalovou charitu v Benátkách nad Jizerou, která se právě tam konala o víkendu. Přejeme příjemný poslech, dobré ráno a řidičům šťastnou cestu.

0: Také 10 minut po 7 hodině, řekl bych, velmi úspěšně odstartovaná další hodina pondělního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to po písni Marie Rotrové a také Karla Černocha. Pár slov, pár kroků a pár gesta, právě na jedno pěkné gesto se budeme mít možnost podívat také v další reportáži. Ostatně tradičně sportovci z Liberecka přijeli podpořit florbalovou charitu do Benátek nad Jizerou. Příjemcem daru byl 14-letý Štěpán Kaloč. Výtěžek aukce mu pomůže s nákupem kompenzačních pomůcek.
1: Tak Štěpa se narodil předčasně o 4 měsíce, má monoplegii pravé dolní končetiny a svalovou ztrátu levé dolní končetiny. Štěpa dělá parahokej a paraatletiku a tím, že ztratil sílu v nohách, má sílu v rukách, kterými všechno kompenzuje.
2: Popisuje maminka Markéta Kaločová. Charitativní florbal nabídl už své 18. pokračování. Štěpána bylo možné podpořit hned několika způsoby. Třeba příspěvkem do pokladničky, vydražením některé ze sportovních relikví nebo nájezdem právě na něj. Říká, jak dělí čas mezi dva sporty.
3: Ta atletika, ten parahokej, je to hodně vyrovnané. V létě atletika, v zimě parahokej, takže tak no. Parahokej, na ty ruce je to hodně fyzické a na tu atletiku je to spíš technické, takže jako ty ruce dostávají fakt v obou případech zavrat, no.
2: Štěpána přijela podpořit celá řada sportovců spojených s Libereckým krajem. Třeba stolní tenista Jiří Suchánek, stříbrný medailista z poslední paralympiády v Paříži.
4: Je to fajn pocit, rád pomůžu, jedna věc, druhá věc je ta, že mám rado, že se něco takového děje a vzpomínám si na své začátky, když jsem tu podporu já neměl a vím, že tohle to by mi třeba pomohlo a proč nepomoct, když mě druzí pomáhali.
2: Do akce se zapojili také dva nejlepší čeští združenáři, Jiří Konvalinka a juniorský mistr světa Lukáš Doležal. Oba přiznali, jak právě florbal jde dohromady ve spojení s nimi.
5: No nic moc, ale snažili jsme se, snáze cení a myslím si, že jsme si to jako týmově užili.
6: Co jsme neobhájili loňský vítězství, ale snažili jsme se a to se počítá podle nás.
2: Akci podpořil i bývalý hokejový útočník Libereckých Bílých Tigrů a dnes asistent v Plzni Václav Pletka.
7: Tak samozřejmě, že jsem rád, když můžu nějak pomoct tím, že třeba přijedu nebo tím, že přispěju nějakou částkou, protože ne každý máme to štěstí být zdravý a musíme si to vážit. No.
2: Florbalová charita vynesla pro Štěpána Kaloče 211 750 korun. Z Benátek nad Jizerou Pavel Petr, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sluníčko nás ostatně jako v ranních hodinách bude doprovázet po většinu dne. Můžeme doplnit ráno většinou jasno až skoro jasno, přes den už bude jasno až polojasno a později odpoledne a večer bude od západu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 23 až 26 stupni, na horách naměříme mezi 19 až 22 stupni Celsia a ráno očekáváme v Libereckém kraji slabý proměnlivý vítr.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak budou vypadat aktuálně tedy rekonstrukce v obci Jestřebín na Českolipsku, to se za okamžik dozvíte ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Řidiče v Lomnici nad Popelkou na Semelsku čeká od zítřka omezení. Kvůli výkopovým pracím v ulici 5. května bude nově uzavřena i Novodvorská ulice. Liberec se přispět na organizaci zimního evropského olympijského festivalu mládeže 2029. Jde o největší evropskou sportovní akci zaměřenou na mladé sportovce od 14 do 18 let. Město ji plánuje podpořit 6 miliony korun. Obec Jestřebín na Českolipsku zrekonstruuje památkově chráněný hřbitov, v současnosti opravuje věž. Další stavební úpravy musí schválit památkáři, kteří už několik návrhů zamítli. Do zdravotnictví by mohlo příští rok přitéct o 24 miliard korun víc ze státního rozpočtu. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, jde o výrazně vyšší částku, než by přinesla běžná zákonná valorizace. Stát letos zaplatí za státní pojištěnce 158 miliard korun. Zástupci pojišťoven zvýšení vítají jako krok ke stabilizaci financování péče. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je jejich oslava, taky zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety. A dnešní den bude mít jasnou až polojasnou oblohu. Později odpoledne večer bude na ní od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Z dok zdobělé pod Bezdězem na silnici první třídy číslo 38 se srazila tři osobní auta, průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl osmé, také po zprávách Lídy Routové ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech pondělního ranního vysílání. Co nás čeká v následujících 30 minutách, už za okamžik nabídneme další aktuality libereckého kraje. K tomu společně zhruba okolo 7:45 budeme telefonovat meteorologům a s nimi samozřejmě probereme nejen dnešní počasí, ale také počasí na nadcházející týden. A před 8 hodinou se pozastavíme u dalšího moderního tématu, a to u automatizace. Ostatně roboti dnes nepomáhají jen při výrobě prakticky všeho kolem nás, ke slovu se totiž dostávají už i u skladování zboží nebo jednotlivých dílů. A dostupnější se také stávají i pro menší firmy než jen nadnárodní korporáty. To společně rozebereme právě před 8 hodinou během pondělního ranního vysílání.

0: 7:39, čas většinou tedy ranních dopravních špiček, tak tedy řidičům přejeme šťastnou cestu, případně pokud už někde skutečně stojíte a čekáte, tak hlavně pevné nervy. Můžeme k tomu na vlnách Českého rozhlasu Liberec nabídnout další aktuality a zajímavosti z libereckého kraje, například pohledem také na středu, kdy nepůjde od 7:30 do 17:30 večer elektrický proud v Semilech, konkrétně tedy v části Podmoklice, a to v ulicích Bořkovská, Kopaniny, Krátká, Lhotecká, Nádražní a Požárnická, tak nepříjemnost, se kterou bude rozhodně lepší počítat. Abychom to naředili a můžeme se vydat do České Lípy, v tomto případě myslím si s velmi příjemnou a milou zprávou, neboť právě Česká Lípa zve ve čtvrtek na oblíbenou záležitost v podobě odpoledního čaje pro seniory. Bude v tamním kulturním domě Krystal, těšit se můžete na příjemné odpoledne s hudbou a tancem, tentokrát k tomu bude také hrát duo ABC Česká Lípa, tak v případě, že si budete chtít čtvrteční odpoledne zpříjemnit, určitě víte, kam můžete zamířit. 7:40, dobré ráno pokračuje a to už za okamžik také s přehledem počasí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:44 a na telefonu už z Českého hydrometeorologického ústavu paní Klára Bubnová. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Samozřejmě otázka, která se nabízí, začátek nového týdne, tak začneme u dnešního dne, tedy u pondělí 8. června. Co jste nám na dnešek tedy naplánovali?
2: Tak, teď po ránu máme převážně slunečno a to vydrží i v té první polovině dne. Během odpoledne a večera potom už oblačnosti bude přece jenom přibývat od západu. Teploty teď se pohybují mezi 12 a 15 stupňů v těch nižších polohách. Na horách je to okolo 11, ty maxima by potom měly vystoupat mezi 23 a 26 stupňů, na horách potom až k 22.
1: Tak to vlastně nevypadá vůbec špatně, skoro jako kdybychom navázali na ten víkend, byť to může znít tedy po zkušenostech v letošním roce značně utopicky. Můžeme zkusit nastínit i také ten nadcházející týden, jak to vypadá tedy tam a co máme tedy, nebo respektive s čím můžeme počítat?
2: No tak vypadá to, že té oblačnosti dalších dnech bude povětšinu hodně. Zítra už během rána a dopoledne se vyskytne slabší déšť, potom výrazněji by mělo zapršet na většině území během odpoledne. Až později odpoledne večer by ty srážky tedy měly slábnout a zítřejší teploty do 20 stupňů. Ve středu tam by mohlo zapršet hlavně během odpoledne a večera v podobě přeháněk nebo deště a i tam bude oblačnosti hodně, no a maxima mezi 14 a 18 stupni. I čtvrteční, to byla teda středa a čtvrteční den, ten vypadá také, no, že prostě nadále zataženo nebo oblačno. Přes den by se postupně na většině území vyskytnul déšť, který by tedy slábnul až někdy během večerních hodin.
1: Tak bude to pestré, rozhodně se nebudeme nudit a samozřejmě budeme dále počasí operativně sledovat. Dnes nám tedy při pondělku předala informace paní Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Je také naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Moderní doba je skutečně zajímavá, například autonomní roboti, vozítka nebo celé systémy, které se postupně rozšiřují třeba i do skladů a logistických center. Ušetřit tak můžou třeba pracovníkům i desítky kilometrů nachozených po skladu nebo cenné minuty hledání zboží. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování zatím zaostává.
1: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukce ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
2: Nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubických hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
1: Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
2: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál.
1: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozvážejí europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mekalux.
3: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa kam je potřeba dopravit.
1: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
4: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, ten režim je přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot.
1: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Bočková.
5: Pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
1: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

dnes večer v České televizi. ČT 1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Annie Girardotová a Filip Noiré ve hře Lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90.

0: chce měnit pravidla pro obsazování míst ředitelů střední školy. Čeští sdruženáři se už připravují na letní část sezóny a čekejme slunečno, k večeru přibude oblačnost a teploty vystoupí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a klidné pondělní ráno přeje Lída Jiroutová. Město Semily uzavřelo memorandum o spolufinancování sociálních služeb s obcí Příkrý. Jde o předposlední obec z obvodu, která se do systému zapojí. Obce v semilském obvodu platí 70 korun na obyvatele. Peníze potom rozděluje radnice v Semilech. Jde o solidární systém hospodaření, který má za úkol zpřístupnit sociální služby víc lidem v regionu, říká starostka Lena Mlejnková ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: Zatím se nám to nepodařilo jenom u obce Veselá, ale i z Příkrého mám velikou radost, protože jedná se skutečně hlavně o princip solidárnosti a podpory sociálních služeb, které jsou čím dál tím potřebnější.
0: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Duba na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se od srpna změní vedení. Podle hejtmana Martina Půty ze SLK bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i dál.
2: Mnoho zřizovatelů nedělá po šesti letech automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
0: Družstevní ulice v Doxech na Českolipsku bude bezpečnější. Radnice využije rekonstrukci podzemních sítí a dobuduje chybějící chodník v úseku mezi obytnou zónou a zámeckým areálem. Stavba začne na konci června a hotová by měla být do listopadu. Soud bude dnes pokračovat v projednávání kauzy Dozimetr. Předseda soudního senátu chce nechat vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajně zločinecké skupiny. Svědčit bude i Adam Scheiher z hnutí Praha sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Sport. Nabitý program mají v těchto dnech čeští sdruženáři. Už se na totiž naplno věnují přípravě na letní část sezóny. Pokračuje závodník liberecké Dukly Jiří Konvalinka.
3: Nic málo se děje, právě jsme se vrátili ze Slovenské Planice vlastně z prvního kempu a teď nás čekají nějaké zátěžové testy a pak už letíme do Norska na další skokanský kemp společně s norským týmem a budeme tam absolvovat i vlastně na ledovci trénink na běžkách. Počasí.
0: A je většinou jasno až skoro jasno, ojediněle se v údolích vytvořila mlha, přes den bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejme od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí dnes na 23 až 26 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici první třídy číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou se tvoří kvůli dopravnímu omezení kolony aut. Počítejte tam se zdržením.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Byť pondělní, ale nakonec slunečné dobré ráno pokračuje i v éteru Českého rozhlasu Liberec, teď už tedy 4 minuty po 8 hodině, kdy můžeme nastínit naše kroky, které nás čekají ve vysílání už za okamžik. To totiž opět nabídneme další pokračování seriálu Ověřovna našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Tentokrát se pozastavíme o informace, respektive dezinformace týkající se disidentů. Ti totiž podle některých údajně spolupracovali s STB. To, že to není pravda, to je evidentní, proto se tématu budeme ve vysílání věnovat už za několik málo minut. Přejeme příjemný poslech a úspěšné pondělní ráno.
4: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Další hodinu dobrého rána jsme začali pozitivně, a to s písní Václava Neckáře Má něco s jedním a pánem. Teď už tady 10 minut po 8 hodině. My jsme ostatně avizovali, kterým směrem se ve vysílání vydáme, a možná se i k vám nebo třeba k vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou státní bezpečností. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Co se dozvěděli, to nám do studia přišla říct také Jana Pavlíčková. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tak hned z úvodu přibliž, prosím, tedy o jaký falešný seznam jde.
1: Tak je na něm celkem 13 známých osobností, často disidentů, například bývalý politik Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel, dále herec Zdeněk Svirák nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. A vedle jejich jmen jsou uvedená také jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Vedle falešného seznamu je na listu naskenovaný také ještě pravý dobový dokument, vysvětluje historik Prokop Tomek.
2: Je to spojení dvou věcí. Fotokopie toho dokumentu z roku 1990 o vynětí některých materiálů z archivu státní bezpečnosti. Tak ten dokument je pravý a k tomu někdo později přidal ten seznam, který je vlastně vpravo od něj.
1: Ten dobový dokument, to je pokyn federálního ministra vnitra o výjimutí určitých svazků z evidence STB. To nařízení se týkalo prezidenta, poslanců, členů vlády a podobně. Konkrétní jména, ale toho, součástí toho pokynu nikdy nebyla. Nicméně ani zmíněná údajná krycí jména nejsou úplně vymyšlená. Jde o lidi, které státní bezpečnost sledovala.
0: Co na ten řetězový e-mail říkají ti, kterých se tedy přímo týká?
1: Tak naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti těm nepravdivým informacím samozřejmě ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo kněz Tomáš Halík.
3: Když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská.
1: No a podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. STB se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i ta přezdívka uvedená, nicméně Pánek odmítá, že by někdy agentem byl.
0: Teď tedy otázka, vlastně proč? Proč dezinformátoři útočí právě na tuto skupinu lidí?
1: Tak cílem té dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojeni s odporem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s tím disentem, mají vlastně postavit na roveň s těmi, kteří opravdu s komunisty spolupracovali nebo se státní bezpečností. Dodám ještě, že nejde o nový řetězový e-mail, po internetu koloval už dřív.
0: Tak na některé e-maily skutečně pozor, informace nám tedy předala ve studiu redaktorka Jana Pavlíčková. My za ně děkujeme, přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sluníčko nás bude doprovázet po většinu dnešního dne. Ráno ještě tedy většinou jasno až skoro jasno, přes den očekáváme jasno až polojasno a později odpoledne a večer od západu postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty až do 26 stupňů, na horách dnes teploty okolo 20 stupňů Celsia, biometeorologická předpověď mírná, a to na jedničce, a ještě v ranních hodinách hlášený slabý proměnlivý vítr. Takový výhled máme na začátek nového týdne v Libereckém kraji.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Se snáší déšť, s tmou se kří.

0: My jsme sice mluvili o pěkném počasí ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, kdyby ale náhodou někomu přeci jen déšť chyběl, tak jsme ho také připomněli, a to ve stejnojmenné písni tady, respektive Když se snáší déšť, a ten se nám snášel 21 minut po 8 hodině v kalendáři 8. června, a to se také společně můžeme během dobrého rána pozastavit v Semilech. Právě tam se v roce 1927 narodil ilustrátor, kterého skrze svoji práci známe patrně všichni. Miloslav Jágr vystudoval Železnobrodskou sklářskou školu a z ní se přesunul na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Už v druhé polovině 50. let se mu naskytla příležitost začít s ilustracemi. Časopis Mateří Douška asi není potřeba představovat, ten zná zkrátka každý. I v něm byste totiž našli jeho ilustrace, a to více než 3 dekády práce. Nebyl to ale jen časopis, byly to i obaly na gramofonové desky, plakáty, kalendáře, divadelní kostýmy a samozřejmě ilustrace knih. Karel Jaromír Erben, František Hrubín, Karel Maj nebo třeba Eduard Petiška. To je jen takový malý výčet autorů, kterým ilustroval knihy. Dokonce po roce 1990 začal sám učit. Do sametové revoluce mu to režim nedovolil, nebyl totiž členem KSČ. Zkrátka, takový byl život ilustrátora, kterého známe všichni, jen si to kolikrát neuvědomujeme. Miloslav Jágr, rodák ze Semil, by dnes oslavil 99. narozeniny.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Dostali, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Začíná druhé kolo přijímací zkoušek na střední školy, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky v systému DIPSY. Výsledky prvního testu se jim dál započítávají. Jednotná zkouška už se v tomto kole nekoná. Město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. Turnovská radnice hledá firmu, která připraví projektovou dokumentaci na přestavbu zhořelého mlýna. Firmy se mohou hlásit do 16. června. Náklady na projekt město odhaduje na 3 miliony korun. Na hlavním hřbitově v České Lípě začíná stavba kolumbária. Bude v severozápadním cípu areálu na zatím nevyužívané ploše a nabídne bezmála 200 schránek na urny. Nahradí část zdi, která se dlouhodobě vyklání na stranu. Na Slovensku pokračuje hlavní líčení v kauze, která se týká podezření ze zneužívání slovenské policie při trestních řízeních. Mezi obžalovanými je mimo jiné bývalý policejní prezident a místopředseda sněmovny za vládní stranu Směr Tibor Gašpar. A přes den bude slunečno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí až na 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A policie vyšetřuje dopravní nehodu v ulici Nádražní v Turnově. Srazila se tam dvě osobní auta a úsek je průjezdný.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Teď už tady 2 minuty po půl deváté, za námi další zprávy Lídy Routové a pondělní dobré ráno pokračuje. Pokračovat bude také tradiční věcí, kterou bude v tomto momentě krimi příběh. Než ho společně vůbec nastíníme, řekl bych, že jsou některé činy, které člověk odsoudí, poklepe si u nich na čelo a nakonec je s určitou dávkou odstupu času pochopí. Jsou ale pak činy, které člověk nechápe ani s odstupem času a v tomto případě bych řekl, že to bude spíše ta druhá varianta. Vydáme se totiž na Českolipsko, kde se rozhodl někdo posparejovat kostel. Z jakého důvodu nebo případně, co konkrétně se tady vlastně stalo? To vše shrneme už za okamžik s Miroslavem Holubcem v dalším krimi příběhu.

0: 9 minut po půl deváté jsme měli možnost připomenout si další písničku, která nám nezestárla. V tomto případě to byla Levandulova v podání Hany Hegerové a také Petra Hapky. Pokračuje také vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to směrem k umění, které většinou lidi spojuje, ale někdy také rozděluje. Ono záleží na vkusu, podobně jako náboženství, kde záleží většinou na výchově a okolí, které člověka v dětství formuje, anebo politika. Co formovalo zatím neznámého pachatele z Českolipska, toho se snaží dopátrat Miroslav Holubec v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Všechno, co se děje, má svou příčinu. Cokoliv někdo udělá, má nějakou motivaci, nějaký impuls. Například nedávná krádež lebky svaté Zdislavy. Pachateli se nelíbilo, že je vystavována jako nějaký reklamní předmět. My dnes v našem dalším případu v podstatě zůstaneme na stejné, tedy svaté půdě. Zatím neznámý pachatel nasprejoval na oltář a zeď ambitu v areálu poutního kostela v Horní Polici na Českolipsku 4 hákové kříže. Jakou motivaci k tomu mohl mít? Chtěl snad nějak poukázat na roli Vatikánu ve druhé světové válce a těsně po ní? Ale proč tedy zhanobil český kostel? Notabene v České Lípě. Je možné, že po nedávných demonstracích na Brněnsku, kde se na transparentech také objevily hákové kříže, si pachatel myslí, že tyto symboly jdou zase do módy a tak chtěl zůstat in. A nebo má jeho čin mnohem hlubší náboženský motiv? Jeho původním úmyslem možná bylo vyslat signál k přátelství a porozumění mezi jednotlivými náboženstvími a ukázat, že víra v Boha nebo více bohů by měla lidi spíš sjednocovat než rozdělovat. A tak se rozhodl v areálu katolického kostela umístit symboly ostatních náboženství. Chtěl začít hinduistickou svastikou, která symbolizuje veškeré tvoření, život, světlo, prosperitu a stabilitu. Jenže mu došla barva ve spreji na ty tečky, kterými se tento symbol liší od nacistického, takže z toho zbyl jen obyčejný Hakenkreuz. No, ruku na srdce. Ono to spíš vypadá na dílo nějakého poloprimitiva, který chtěl prostě jen něco poničit. Což se povedlo, náprava bude stát 50 tisíc. Jeho náprava bude o něco nákladnější, protože ve vězení může strávit až 3 roky. Na druhou stranu, při svých výtvarných dovednostech se může realizovat i tam. Tetování hákových křížů je u kriminálníků stále in.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Počasí.
1: Také na začátku nového týdne nám zatím počasí navazuje tedy na předchozí víkend. Ráno je většinou jasné až skoro jasné. Přes den očekáváme jasno až polojasno, později odpoledne a večer to bude postupně od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 23 až 26 stupni. Na horách naměříme mezi 19 až 22 stupni Celsia a ráno ještě hlášený slabý proměnlivý vítr. Ten nakonec tedy přes den postupně se bude měnit, a to až na mírný jihovýchod. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Nakonec nás tedy i na začátku dalšího týdne čeká poměrně příjemné počasí. 8 hodin 46 minut pokračuje také pondělní dobré ráno. V případě, že se postupně probouzíte, tak vás zdravíme nejen u poslechu, ale také u nového dne.
0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

píseň Věry Martinové v závěru pondělního ranního vysílání, které už je v podstatě minulostí, opět to uteklo, opět jsme to úspěšně zvládli, a tak můžeme nastínit program na vlnách Českého rozhlasu Liberec také po deváté, opět to bude dopoledne pod ještědem a i dnes se na vás bude těšit kolegyně Iveta Kalátová, se kterou se hned po deváté vydáte například do Českého dubu. Z jakého důvodu, to se všechno ve vysílání dozvíte. Mně už v tento moment nezbývá nic jiného, než popřát vydařený vstup do nového týdne. V případě, že máte nějaké povinnosti dnes před sebou, tak hlavně úspěšné pondělí a k tomu samozřejmě příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu se tak s přáním vydařeného dne loučí Martin Kolín.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Od zítřka bude v Lomnici nad Popelkou uzavřena Novodvorská ulice. Libereckou základní školu Heřmánkova čeká oprava. Nejméně 5 lidí nepřežilo.

0: města. Novodvorská ulice bude uzavřena zhruba týden.
1: Obyvatelé lomnické části Nové Dvory budou muset v době uzavírky silnici objíždět přes polní cestu z Jilemnické ulice. Město ji opravilo asfaltovým recyklátem, aby se po ní dalo jezdit. Stavba po celé délce ulice 5. května je rozdělená do 3 etap a bude stát 180 milionů korun. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Vedení Liberce připravuje rekonstrukci základní školy Heřmánkova. Jde o odloučené pracoviště základní školy Ostašov. Budova je dožilá a potřebuje kompletní opravu. Začít by měla v roce 2028 nebo 2029. Děti chce město umístit do některé ze škol v okolí. Pokud ale nebudou volné kapacity, čeká žáky dojíždění do náhradní budovy ve Vesce, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
2: My máme ten Vesec vždycky jako náhradní budovu za celý školský objekt, ale snaha je vždycky, pokud je to něco menšího, tak ty děti umisťovat v rámci školských zařízení poblíž.
0: Teploty v Česku během dneška vystoupají až ke 28 stupňům, odpoledne ale začne přibývat oblačnosti a v noci by měly ze západu přijít srážky. Podle meteorologů můžeme s deštěm počítat nejméně do konce týdne. Na Moravě a ve Slezsku se během zítřka můžou místy tvořit i bouřky. Až do středy by v Čechách a na Moravě mělo být kolem 19 stupňů. Teplej bude ve Slezsku. Teploměry tam můžou ukázat až 25 stupňů. V druhé polovině týdne se mírně ochladí. Ruské noční útoky v ukrajinské Záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí, dalších 14 lidí je zraněných, informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle něj útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničená je infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Agentura AFP informuje pak o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spojení mezi Moskvou a Simferopolem na ruském okupovaném Krymu. Bezpilotní letouny podle ruských úřadů zasáhli lokomotivu a zabili jednoho člena posádky.
3: Počasí.
0: A dnes čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme mezi 19 až 22 stupni. Vítr fouká slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu, postupně se bude měnit na mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky jsou během nehlášeny postupně většinou velmi dobré, aby o zátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli práci na inženýrských sítích je ulice Jáchymovská v Liberci uzavřená.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné, příjemné, poklidné, doufám, že i zdravé pondělní dopoledne pod ještědem. Teď už krátce po 9. hodině vás zdraví Iveta Kalátová. Doufám, že jste strávili příjemný víkend a že jste opět vkročili do 24. týdne tohoto roku tou pravou nohou a že se vám dobře daří. My jsme si pro vás připravili nejenom hezké písničky, které máte rádi, ale také řadu aktualit. Tak například v českém dobu začíná druhé kolo dražby parcel pro rodinné domy. Město nabízí za stejných podmínek parcely, které se v prvním kole neprodali. A také se budeme věnovat úpravám rozvodových novel. Co když dítě vyrůstá v prostředí, kde je domácí násilí a jak má soudce posuzovat takové případy třeba při rozvodu? Tak tomuto tématu se budeme věnovat krátce před 9:30. A teď už mě nezbývá nic jiného, než vám popřát, ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Petr Rezek a Leona Machálková se nám postarali o vstup do pondělního dopoledne pod Ještědem a jak už jsem v krátkosti naznačila v úvodu hodiny, tak město Český Dub na Liberecku spustilo před hodinou opakovanou elektronickou aukci stavebních parcel v lokalitě Na Zhůrách. Jde celkem o 19 z celkových 55 pozemků pro rodinné domy, které se sice vydražily v prvním kole, ale účastníci aukce za ně město nezaplatili v požadované lhůtě. Neprodané parcely se tak vrací zpátky do aukce.
1: My jsme věděli, že tam někdo na jednu identitu třeba vysoutěžil dva pozemky, pak se rozhodl pro jeden.
2: Říká ke zmařeným aukcím nezávislý starosta Českého Dubu Jiří Miller.
1: Byli tam i lidi, kteří měli jenom jeden pozemek a nějak se rozhodli v tom mezidobí, že tu smlouvu nakonec nepodepíšou třeba z rodinných důvodů.
2: I tak se ale starosta první kolo elektronické aukce pozemků pochvaluje.
1: My to považujeme za obrovský úspěch, jo, protože to je vlastně za ty 3 týdny až měsíc prodat 34 pozemků, to znamená, jsou pod smlouvou, je uhrazena 50% záloha. A věříme, že tam zase budou lidi, kteří třeba soutěžili, odešli, už nechtěli zvedat cenu a teď vlastně najednou ten pozemek tam třeba uvidí znova, takže bude fajn se přihlásit.
3: Minimální výše přihozuje 10 000 korun.
2: Upozorňuje na pravidla aukce vedoucí odboru rozvoje a investic Českodubské radnice Petr Ponikelský.
3: Aukce každého pozemku bude trvat 24 hodin od prvního příhozu. Pokud v těch 24 hodinách nikdo další nepřihodí, tak aukce končí. A vyhrává ten, co vlastně dal ten příhoz.
1: A jediné, co jsme tam změnili, že teď bylo 31 dnů k podpisu smlouvy, to bude do 100 dní, protože se může stát, že to někdo vydraží 5. července a zastupitelstvo, který pak o tom rozhoduje, že nebudeme svolávat. Někdo to může stihnout ještě teď od 8. do 17., kdy máme jedno zastupitelstvo, můžeme tam uzavřít s ním smlouvu a zbytek spíš počítáme 16. září.
2: Nová čtvrť rodinných domů má vyrůst v lokalitě Na Zhůrách. Domy tam propojí 16 metrů široká ulice.
1: 5,5 metru je teda jízdní pruh obousměrný a pak je to právě doplněno zelení, chodníkem, 2 metry různými záhyby, vyvýšením, tak, aby se tam nejezdilo rychle a nějaký místa na stání a místa pro popelnice a tak dále. Takže si myslíme, že opravdu to bude velmi dobře příjemný. Žádný paneláky nebo bytový domy, to je to opravdu pro tu rodinnou výstavbu.
2: Inženýrské sítě veřejné osvětlení a přístupové cesty bude mít město hotové příští rok na podzim. S vlastní výstavbou tak budou moci majitelé pozemku začít až na jaře 2028. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Příběh nekončí, tolik vzpomínka na československou superstar ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My už se budeme v těch příštích minutách věnovat úpravám rozvodové novely. Co když dítě vyrůstá v prostředí, kde je domácí násilí a jak má soudce posuzovat takové případy třeba při rozvodu? Rozvod může provázet konflikt třeba o to, kdo bude pečovat o děti. A jak ukazují statistiky Ministerstva spravedlnosti, zhruba každé páté opatrovnické řízení v Česku musí rozhodnout soud. Nově bude možná muset vždy posuzovat, jestli v rodině nedocházelo k domácímu násilí. Navrhuje to poslanecká novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Jejím cílem je lépe chránit děti.
1: Táta na mámu nejdřív hrozně křičí a pak ji uhodí. Běžím k ní, držím ji za ruku a křičím na tátu taky. K tátovi se přidává Tomášek. Stoupá si před něho, brečí a snaží se mámu uhodit taky.
2: Citujeme z toho, jak se centru Locika svěřila 10letá dívka, říkejme jí Klára, která prožívala rozvod rodičů s 5letým bratrem Tomášem. Byl plný konfliktů i domácího násilí. V tomto případě se rodiče nakonec dohodli a svou pozornost zaměřili na děti. Nevždy se to ale stane. U soudu stále převládá názor, že rozvod je hlavně sporem rodičů, říká vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová.
3: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled vlastně dětí na tu situaci a nikdo vlastně s dětmi třeba nekomunikuje na úrovni soudu to, že domácí násilí prostě není normální.
2: Jak má soudce ke konfliktu rodičů přistupovat dnes, radí například Justiční akademie, která je vzdělává. Pokračuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
4: Základní poučka zní, není možno dívat se na ten případ staticky. Určitě by se měl dívat na symetrii nebo asymetrii moci, na projevy chování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
2: Konkrétní nástroje k určení zatím soudci nemají. Teď jsou k dispozici jen testovací materiály od úředníků Ministerstva spravedlnosti. Dokumenty zkouší 7 okresních soudů v Jihomoravském a v Ústeckém kraji. Jmenují se checklist a risk mapa, říká ředitelka odboru legislativy ministerstva Pavla Beloňová.
5: A jsou tam konkrétně napsány možné projevy od popisu fyzického násilí, psychického, sexuálního násilí, ekonomické závislosti.
2: Pokud byly děti svědky domácího násilí nebo dokonce sami jeho oběťmi, měli by soudci povinně rozhodnout o případném omezení rodičovské zodpovědnosti. Chce to novelou prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. My definujeme, co je zájmem dítěte naprosto přesně, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí.
2: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nebe nad hlavou, skupina Olympic v dopolední po deštěném ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak to dnešní nebe pondělní 8. června je opravdu jasné, možná někde se vynoří nějaký ten mráček a vzhledem k tomu, že dneska máme Medarda, tak zřejmě dnes asi nezaprší a tím pádem by nemělo zapršet až 40 dnů, ale doufejme, že tato pranostika se nevyplní. Tak včera jsme si to užívali s některými z vás, našimi posluchači Českého rozhlasu Liberec v Lidových sadech na Gody festivalu. Byla to vedařená akce, tak ráda jsem se tam s vámi setkala a také jsme nafotili nějaké fotky a ty najdete také na Facebooku Českého rozhlasu Liberec. No a pokud si nás naladíte na liberec.rozhlas.cz, tak zde najdete i upozornění. Zítra 9. června totiž postihne televizní a rozhlasové vysílání z vysílačů ještě plánovaná technická výluka, která v závislosti na konkrétním typu signálu omezí šíření programu v ranních a odpoledních hodinách. Tak hlavním důvodem obou těchto souběžných akcí je nezbytná pravidelná kontrola konstrukcí anténních systémů, údržba energetických zařízení a související vysílací technologie. Tak nedá se nic dělat, ale jisté je, že z FM 97,9 ani digitální sítě DAB nás tedy zítra od 10 do 15 hodin neuslyšíte, ale můžete nás poslouchat na internetu a stačí, když si právě rozkliknete naše webové stránky liberec.rozhlas.cz a najdete tam už živé vysílání, i tak nás tedy můžete poslouchat. Více tedy informací na liberec.rozhlas.cz. Well,

0: tomto pravidelném čase v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec vám opět přinášíme aktuální informace, které se vás můžou týkat. Tak Správa železnic bude zítra v úterý 9. června pokračovat v údržbě trati mezi Českou Lípou a Benešovem nad Ploučnicí, tak cestující musí počítat s tím, že od 7:30 ráno do 16 hodin bude na této trati výluka. Vlaky nahradí autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. Více najdete na webových stránkách města Zákupy. Pro změnu na webových stránkách Českého dobu jsme našli zprávu, že dochází právě dnes k plánovaným odstávkám elektřiny. Až do 11 hodin nejde elektřina v lokalitě Český dub 4 v ulici Svobody a dnes od 11:30 do 13:30 potom v části Českého dubu 1 v ulici 17. listopadu. Kterých čísel popisních se to týká, tak to najdete také na webu města Český dub.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázny si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: mostly.
1: They ain't gonna hurt my ambition.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
7: Velký bratr tě sleduje.
6: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
7: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
6: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
8: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
6: S ní byli k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
8: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
6: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
9: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutili 1-0!
6: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Českém Dubu začalo druhé kolo elektronické aukce pozemků pro rodinné domy. Odborníci zkontrolují silniční most u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Stát podle nejvyššího kontrolního úřadu dlouhodobě špatně řídí investice do dopravy. A čekejme slunečno, k večeru přibude oblačnost a teploty vystoupí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a klidné dopoledne přeje Lída Jiroutová. Město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu jich město prodalo

0: soudí stav tří betonových pilířů mostu. Zároveň provedou také několik vývrtů do pilířů, změří případné trhliny a budou ověřovat stav výstuže. Práce začnou jen co skončí odbahňování Labské přehrady, která zajišťuje povodí Labe. Snahou je předejít případným nákladným opravám v budoucnu. Obec Jistřebí na Českolipsku zrekonstruuje památkově chráněný hřbitov. V současnosti opravuje věž. Další stavební úpravy musí schválit památkáři, kteří už několik návrhů zamítli. Náklady na opravy se proto zatím nedají vyčíslit, říká nezávislý starosta Karel Schreiner.
1: Připravujeme částečnou revitalizaci hřbitova, to znamená cestičky, tam, kde nám to teda památkáři dovolí, před celý hřbitov je památkově chráněný. Chtěli bychom na hřbitově vybudovat kolumbárium, trochu opravit schody na hřbitov.
0: Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. NKÚ taky upozorňuje, že třeba příprava výstavby části dálnice D4 trvala ministerstvo dopravy a ředitelství silnic a dálnic více než 20 let.
2: Počasí.
0: A přes den bude v Libereckém kraji jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejme od západu přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 19 až 22 stupňů. Vítr nám fouká slabý proměnlivý, postupně se bude měnit na mírný jihovýchodní a rozptylové podmínky budou během nepostupně většinou velmi dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Ulice Lesní stezka v Jablonci nad Nisou je kvůli práci na kanalizaci a vodovodu uzavřená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Naladili jste se vysílání Českého rozhlasu Liberec, vše dobré a kvalitní poslech už vám přeje Iveta Kalátová, teď už krátce po 10. hodině po zprávách Lídy Jiroutové. Možná, že jste o víkendu zavítali na Sychrov, kde se odehrál jeden z více než 80 koncertů Dvořákova festivalu. A právě výročí tohoto českého skladatele, známého po celém světě, se bude věnovat i náš seriál týdne. První díl si můžete poslechnout krátce před 10:30. No a přesto, i když je počasí poněkud vrtkavé, v kempech i na plážích je celkem živo, platí to i o Kristýně u Hrádku nad Nisou, jak náročné udržovat pořádek v oblíbeném rekreačním areálu a co za sebou návštěvníci zanechávají a jak se snáší různé skupiny návštěvníků. To se za chvíli dozvíme od našeho regionálního stopaře. Pěkný poslech.

0: Obyčejný muž, neobyčejný Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. To se nám vydařilo, to dnešní počasí. 8. června venku svítí slunce, mnohé z vás to také už láká ven do přírody, lépe řečeno i k vodě. Předpokládám, že už mnozí z vás jste se stačili pořádně vykoupat. No a naše příští kroky už nás také zavedou k vodě.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Leto sice ještě nezačalo, ale na Kristýně u Hrádku nad Nisou je už živo, nejen o víkendech. Více návštěvníků je nejen radost, ale také i starost, hlavně s udržením pořádku. Co vlastně obnáší udržet pláže a kemp v čistotě, to zjišťuje na místě náš regionální stopař Jaroslav Hoření, kterému tak tiše závidím. Musí tam být také krásně. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ano, je tu nádherně. Já vás zdravím od jedné z pláží tady na Kristýně. Už jsem teda vlez do vody.
0: Aha.
2: Je krásně čistá. A musím říct, jako, že to ani není moc studený. Já teda ještě udělám takhle jeden krůček. Jo, to jde, já asi se možná i vykoupu. No, nicméně, už se zase vracíme zpátky na břeh za ředitelem společnosti Kristýna, Miroslavem Součkem. Co vůbec obnáší udržet tu čistotu, kterou tady takhle, když se podívám po plážích, vidím?
3: Tak je to samozřejmě velmi jednoduché, alespoň pro mě. Mám tady spoustu kolegů, kteří se to starají denně. Každý den tady vyzbírají samozřejmě, to vyzní jako spousty odpadků. Je to pár papírků, ale z těch tisíců lidí, každý druhý, když hodí papírek, tak víte, jak to vypadá. A pak samozřejmě máme spoustu skvělých lidí a pak pár těch neukázněných, co ten vajgl k tomu koši nedonesou. Jsou to sice, řekněme, jednotky procent, ale my to chceme mít úplně perfektně čisté, takže každý den se snažíme starat, hrabat, vytahovat papírky, občas něco uletí, občas něco upadne. Je to stejné jako všude.
2: Koukám, že tady je i poměrně dost košů kolem areálu, že ty lidi teda neudělají ty tři kroky k tomu.
3: A tak je to stejné jako všude na světě. Potkáte 99% lidí, kteří jsou slušní a chtějí to tady mít hezký. A pak těch pár, kteří si dají o to pivo navíc, nebo mají prostě pocit, že jim to upadlo, tak se ohnout je jako složitý. Znáte to z té pohádky, že jo? Ivánku, ohni svůj hřbet. No tak někdo ho prostě neohne, tak to je.
2: Když se tak rozhlížíme po těch plážích tady, tak si říkám, jestli ty pláže jsou nějak rozdělené. Co třeba pejskaři najdou tady svoji pláž?
3: Určitě, je to rozdělené. Máme tady travnaté pláže, dokonce jednu zavlažovanou, máme tady písečné pláže a snažíme se, aby si tady každý našel to svoje. Takže máme oddělení, řekněme, pro plavce, pro děti, takové místo potom za těmi plovoucí moly, kde může ujezdit lidi na paddleboardech, kde jezdí ta šlapadla. A pak máme samozřejmě část pro rybáře a část, která i pro pejsky. Ta je taková bezpečná, tam by se právě neměly chytat ryby, tam nejsou zbytky háčků a podobně. A Kristýna bohužel není navkovací, takže v těch takových těch silných dnech by každý chtěl trošku ten metr navíc, ale úplně to nejde. V každém případě pro každého tady je určitě kousek.
2: Tak to je skvělé, protože těch koupání s přímými plážemi, těch opravdu mnoho není a když si lidi tak nějak respektují ty svoje zóny, tak každý má svoji pohodu.
3: Tak 100% tady je velká výhoda, že máme tu i zóny, které nejsou úplně označené, ale jsou to krásné místa ve stínu stromů, takže tam je to třeba s pejskem perfektní. Takový šílenec, který jde s pejskem na písečnou pláž, kde je 65 stupňů a sám se osvěží do vody a pejska nechá chudáka na ručníku, tak i takové samozřejmě tady potkáte, ale z 99% lidé jsou rozumní a když toho mazlíčka mají opravdu rádi, tak s ním přesně jdou tam, kde mají.
2: Už máme za sebou pár hezkých, vyloženě teplých dnů i koupacích a co si budeme povídat, dneska se tu lidi koupu a to teda opravdu asi zkusím. Tak jaký byl a jaký je začátek sezóny?
3: Tak je to samozřejmě stejné jako vždy, záleží strašně moc na počasí. My jsme se rozhodli, že podle toho provozní řádu se můžeme vybírat dřív, ale my vybíráme až o víkendech v červnu a pak o letních prázdninách, takže jsme možná přišli o pár korun, nebo ty poslední dva víkendy nebo tři, tady bylo spousta koupačů, lidi, kteří to užívali v uvozovkách zadarmo. A bylo to super je sledovat, jak jsou najednou nadšený, že to sluníčko vylezlo a že ty děcka křičí, jak je ta voda jako kafíčko, i když to podle mě nebylo úplně pravda, těch 19 stupňů. No, ale tak to prostě je, jako užívají si to a je to skvělý.
2: No a pokud máte dneska chuť a čas, tak dorazte na Kristýnu, krásně tu svítí sluníčko, je tady takové ideální bezvětří, pohodička, klídek, no prostě paráda.
0: Naprosto chápu optimismus Jaroslava Hořeního, našeho regionálního stopaře, protože si dokážu představit, že teď po této hezké reportáži už tě čeká skok do vody.
2: Jo, jo, jo.
0: Děkujeme a pozdravíme na Kristýnu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Odpoledne z kruhu u Jilemnice.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Podsta nejznámějšímu milovníku v éry němého filmu. Ano, dramatický život měl Rudolf Valentino, o kterém nám zpívala Věra Špinarová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Budeme také trochu vzpomínat a připomínat na 90 koncertů v 70 městech a obcích 8 krajů. To je Dvořákův festival, který letos připomene výročí slavného skladatele, ale i další známá díla jeho předchůdců i současníků. Jedním z míst, které si Antonín Dvořák oblíbil a kam pravidelně zajížděl, byl zámek Sychrov. A právě tam se o víkendu konal jeden z koncertů a na ty další se lidé mohou těšit třeba v Hejnicích, v Jablonci nad Nisou, Českém Dubu, Železném Brodě, Krištofově údolí nebo v Novém Boru. Ředitele Dvořákova festivalu Jakuba Hrubého se k mikrofonu pozvala redaktorka Jana Švecová.
1: Kam byste posluchače pozval a na co?
2: 11. června v Železném Brodě vystoupí herec Jan Vondráček a katedrální varhaník olomoucké katedrály svatého Václava Karel Martínek. Pak dále moc hezký koncert bude v Českém Dubu, v Odeštěckém muzeu, kde budou takové zaspívány dvě premiéry vlastně nově vytištěných písní Antonína Dvořáka. V Jablonci nad Nisou bude krásný program, který se jmenuje Hudba z Notre Dame. Dále budou tři varhaní koncerty v Hejnicích, v Krištofově údolí zazní biblické písně a v Novém Boru vystoupí šestiové kvinteto pardubických filharmoniků.
1: A já se zeptám, podle čeho vybíráte ta jednotlivá místa a ten repertoár? Záleží to na tom, jak se vlastně pořadatelé sami přihlásí nebo odkud to vzejde?
2: Tak vlastně Dvořáku festival pořádám po to obnovení 6. rokem a jelikož jsem docela znalý architektury a také po té 20-leté praxi v hudbě jako takové, tak znám i spoustu interpretů, takže si myslím, že dokážu vlastně v rámci spolupráce s těmi starosty, s kterými spolupracujeme v rámci pořádání těch koncertů, tak vždycky něco nabídnu nebo oni si vyberou, řeknou si, co by chtěli a nějak to skoordinujeme a vybereme vlastně co nejlepší by to mohlo v tu danou chvíli pro to publikum být.
1: A které z těch míst máte třeba nejraději?
2: Tak Hejnice jsou pro mě velkým, velkým pokladem, ale třeba se mi narodil syn Krištof, takže jsem objevil i Krištofovo údolí, což taky bylo pro mě moc hezké místo. Loňský objev byla nádherná obec Boskov s krásným kostelem a tak dále. Jich v Libereckém kraji jsou krásná místa.
1: No, když jste řekl v Libereckém kraji, tak já, když jsem si prohlížela vlastně ten soupis všech koncertů v rámci Dvořákova festivalu, tak nevím, jestli jsem se dívala pozorně, a přišlo mi, že právě v Libereckém kraji je ta koncentrace velmi silná. Tak vidíte to stejně?
2: Je to jedna z těch nejsilnějších, ano, vlastně v Praze mám taky víc koncertů, jak 12, jinak se to pohybuje kolem 10 koncertů v každém kraji, ještě myslím, že středočeský je kolem 12 koncertů, ale ano, máte pravdu, z těch 8 krajů, ve kterých působím, tak ten Liberecký je hodně silný také proto, že se nám podařilo vlastně spojit cesty Dvořákova festivalu a Dvořákova Turnova a Sychrova, což byl festival, který tam také působil dlouhá léta. Právě s vedením tohoto festivalu jsme to skoncentrovali a propojili síly a děláme to společně.
1: A výsledkem byl ten krásný víkendový koncert právě na zámku Sychrov. A já ještě doplním, že konkrétní termíny, místa a program si mohou posluchači najít na webových stránkách Dvořákova festivalu.
0: A o skladateli Antonínu Dvořákovi si budeme povídat i zítra. Ovšem zítra to bude s učitelem hudby a hudebním publicistou Vladimírem Hrdinou, kterého znají jak jeho žáci z Frýdlantské základní umělecké školy, tak i návštěvníci jeho zasvěcených přednášek v Krajské knihovně v Liberci.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička Šošoše Zuzany Norrisové, tak doufám, že vám také zpříjemnila tento pondělní dopolední čas. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už nás čeká spotřebitelský servis a my se dnes vrátíme k nakupování přes internet. Hodně e-shopů už vám v balíčku automaticky zasílá formulář pro vrácení zboží, často i se štítkem s adresou, který pak už jenom nalepíte na zpáteční balík. Josefa Černého se dnes ptáte, jak vracet, pokud jste nic takového nedostali.
1: Paní Daniela bude poprvé vracet zboží koupené přes internet a ráda by věděla, jestli stačí vložit dopis do balíčku, nebo je nutno poslat ho zvlášť. Paní posluchačko, nejpozději 14. den je nutno odeslat prodejci odstoupení od smlouvy ideálně doporučeným dopisem s dodejkou, abyste měla nějaký důkaz a zboží můžete potom poslat i později. Samozřejmě stačí vložit dopis do balíčku, ale přimlouvám se za odeslání samostatné a do balíčku vložit kopii.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Pondělní dopoledne pod deštěm pokračuje 10 hodin 48,5 minuty. Jestli pak už rostou houby? Ano, rostou. Dokonce jsem měla tu čest, tu možnost už si udělat výbornou houbovou smaženici. Tak prý už rostou. A tak se v receptech našich babiček budou Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření věnovat houbám a přidají postup na přípravu houbových knedlíků se slaninou.
1: Dnes máme svátek svatého Medarda. Podle jedné z pranostik, které se ke jménu tohoto světce váží, když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.
2: Proč tomu tak bylo, je zřejmé. Houby sice potřebují vláhu, ale protože z Medardovy kápě 40 dnů kape, až tolik vody jim zase nesvědčí. A to by zejména pro vesnické hospodyně byla v dobách našich babiček pohroma.
1: Houby měly v tradiční lidové kuchyni výjimečné místo, byly levným zdrojem jídla, protože částečně nahrazovaly maso. Jejich konzumace je ve slovanském prostředí doložena už v roce 1018. Zaznamenal ji kronikář Dětmar Meziborský. Vypráví o tom, že se na území polabských Slovanů lidé po požití nějakých hub otrávili. Jinou zprávu o houbách najdeme v latinské legendě Utrpení svatého Vojtěcha, která pochází z roku 997. Píše se v ní, že věrozvěstové v Prusku neměli co jíst. Biskup Vojtěch jim z lesa přinesl množství hub a sladkých bylin a tak je nasytil. Ve středověku už byla známá jídla jako houbovník či houbovák, houbové polévky i houby smažené. Tato tradice se v průběhu staletí v českém prostředí moc nezměnila. A tak v červnových dnech, kdy obvykle začínaly houby růst, maminky i babičky posílali děti do lesa na klousky, kozáky, holubinky, lišky a taky na křemenáče, hřiby kováře nebo koloděje. Vařili z nich smaženice, polévky a vomajdy, guláše a zapekance nebo s nimi plnili knedlíky.
2: A recept na tuto oblíbenou pochoutku dnes přidáme pod názvem Houbové knedlíky se slaninou.
1: Budeme potřebovat 8 deka sádla, 2 deka drobně nakrájené cibule, zelenou petrželovou nať, 8 žemlí, 4 litr mléka, 2 vejce, sůl, 15 deka slaniny, 15 deka hub, 6 deka hrubé mouky a 2 lžíce strouhané housky. Ve větším kastrolu rozpálíme sádlo a na něm spěníme na drobno nakrájenou cibuli, trochu rozsekané zelené petržele a mletý pepř. K tomu přidáme žemle nakrájené na kostičky, dokrupavá je osmažíme a necháme vychladnout. V mléce rozkvedláme 2 vejce a sůl, nalijeme na osmahnuté žemle a necháme asi půl hodiny stát. Slaninu nakrájíme na drobné kostičky, rozkvaříme, přidáme očištěné a na kostičky nakrájené houby a krátce podusíme. Přidáme k prochladlým žemlím, přisypeme hrubou mouku, strouhanou housku a vše dobře promícháme. Z připravené směsi rukama namočenýma ve vodě uděláme knedlíčky, které vložíme do vařící vody a 10 minut pomalu vaříme. Uvařené vyndáme drátěnou naběračkou a horké i hned podáváme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Navenek posmutnělá píseň, ale je tam i velká dávka naděje. Tak nedělní ráno, Pavel Bobek, za 5 minut bude 11. hodina. O takové té naději bude řeč i v příští hodině, protože naším hostem bude koordinátor projektu Garantované bydlení Liberec, ředitel organizace obecně prospěšné společnosti Návrat a liberecký zastupitel Robert Prade, zvolený za SLK. Tak budeme si povídat o tom, jak někdy člověk, někdy vlastním přičiněním, někdy bohužel nešťastnou náhodou se dostane takzvaně trochu na dno, nemá kde bydlet, nemá rodinu. Jak těmto lidem se dá pomoci, nejenom o tom si budeme povídat už za okamžik. Počkejte si na to.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Začalo druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. V tom prvním neuspělo asi 13 000 uchazečů. Do spolufinancování sociálních služeb na Semelsku se zapojila obec Příkrý, předposlední z obvodu. Stavebnictví se v Česku v dubnu dařilo, ukazují to data Českého statistického úřadu. A dnešek bude zpočátku sluneční, postupně čekejme přibývání oblačnosti a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová, přeji hezké dopoledne. Na střední školách dnes začala druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DEPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Město Semily uzavřelo memorandum o spolufinancování sociálních služeb s obcí Příkrý. Jde o předposlední obec z obvodu, která se do systému zapojí. Obce v semilském obvodu platí 70 Kč na obyvatele. Peníze potom rozděluje radnice.

0: rekonstrukci podzemních sítí a dobuduje chybějící chodník v úseku mezi obytnou zónou a zámeckým areálem. Stavba začne na konci června, popisuje nezávislý místostarosta Václav Reinhardt.
1: Nastoupí firma, která bude dělat opravu splaškové a dešťové kanalizace. Ta oprava se plánuje, tuším, že do konce srpna, a jakmile bude hotová, tak nastoupí firma, která bude dělat podkladní vrstvy a následně finální povrchy.
0: Práce by měly být dokončené v listopadu. Stavební výroba v Česku roste, její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky více stavět nových bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%. Počasí. A čekejme jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách dnes naměříme teploty mezi 19 až 22 stupni. Vítr fouká slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu, postupně se bude měnit na mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky jsou hlášeny během dne postupně většinou velmi dobré a biozátěž je dnes mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Ulice Pionýrů v Liberci je kvůli opravě povrchu vozovky úplně uzavřená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Ano, šťastnou cestu pro vás, kteří nás posloucháte teď v autě, máte někam namířeno, tak to vám přeje Iveta Kálátová, zároveň i hezký poslech vám všem dobře naladěným posluchačům. Za chvíli už si budeme povídat o pomoci i o naději. Tak bydlení, samotné bydlení je pro větší část společnosti stále naléhavým problémem. Ostatně do sociální pasti, která se ztrátou bydlení souvisí, už dávno nespadají pouze lidé bezdomová, ale i ti, kteří se ze dne na den dostali do tíživé životní situace. Jakým způsobem pomáhá těmto lidem projekt Garantované bydlení Liberec a jak získává potřebné bytové prostory? Ne, na to nám hodinu předpolednem odpoví koordinátor projektu a ředitel OPS Návrat Robert Prade. Pěkný poslech.

0: Po písničce od skupiny Lucie už jsem ráda, že u nás můžu přivítat našeho pondělního hosta, kterým je koordinátor projektu Garantované bydlení Liberec, ředitel OPSky Návrat a liberecký zastupitel Robert Prades, volený za SLK. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Vy jste u nás úplně poprvé?
1: Ano, ano, ještě jsem tady nebyl.
0: Ulici jste našel?
1: Ano, ano,
0: Modrou ulici.
1: Za pozvání.
0: Dobře, tak ale abychom nestráceli čas, my bychom se nejprve zaměřili na obecně prospěšnou společnost Návrat. Co si pod tím vlastně máme představit?
1: Jsme OPSka, nezisková organizace, která funguje od roku 2007. Od té doby zřizujeme azylový dům pro muže, který je v centru Liberce v Široké ulici. V roce 2020 se nám podařilo společně s městem rozjet projekt azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi, který je v Rupečicích ve Věkově ulici. A my jsme pak ještě v roce 2023 vlastně využili výzvu fondů evropských sociálních na možnost garantovaného bydlení, takového projektu. Takže ještě od roku 2023 vlastně máme takovou aktivitu, že zabydlujeme v komerčních bytech lidi, kteří jsou v bytové nouzi. Tak to je v kostce.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Ovšem, vy také poskytujete sociální poradenství, protože myslím si, že řada lidí, kteří žádají ať už o garantované bydlení, anebo se ocitnou v azylovém domě, tak asi třeba i ta finanční gramotnost nebo různé sociální poradenství je pro ně nezbytné.
1: Určitě ten průběh toho pobytu třeba nebo práce v azylovém domě je postaven na individuálním plánu, kdy vlastně při tom příjmu toho klienta je se sociální pracovnicí prostě jsou vytýčen nějaké úkoly a smysl toho pobytu a pak se po malých kručcích i s ostatními kolegy, kteří v azylovém domě pracuje na takových drobnostech, aby se ten člověk nějakým způsobem někam posunul a na konci toho pobytu odcházel zajištěn třeba i s prací, třeba do vlastního bydlení, ale to je takový ideální průběh. Samozřejmě ten život je někdy jako pestřejší.
0: Tak ono ostatně, člověk nikdy neví, do jaké situace se někdy může dostat. Někdy je to vlastní vinou, někdy je to opravdu nějakou, bohužel, nešťastnou náhodou. Když se podíváme na azylové domy, vy jste nám prozradil, že provozujete dva, jeden pro muže, druhý pro ženy a rodiny s dětmi. Jaké mají kapacity? Kolik je tam lidí?
1: V azylovém domě pro muže máme 25 lůžek. V azylovém domě pro ženy a rodiny s dětmi máme dohromady 22 lůžek, z toho je ale 10 jenom pro samotné ženy a pak tam jsou vlastně takové 3 bytové jednotky, 4lůžkové pro rodiny. Takže 12 lůžek je tam pro ženy, 12 lůžek pro rodiny, 10 lůžek pro ženy.
0: Máte plno?
1: Většinou, jo, dřív ta situace bývala taková, že nějak jako souvisela s průběhem roku a se sezónníma pracema. Teď už můžeme říct, že vlastně ve chvíli, kdy se nějaké místo uvolní, tak už je v pořadí někdo další, s kým se začne vyjednávat ten nástup, protože ten není jako z hodiny na hodinu, je tam nějaký proces, ale vlastně vždycky je v pořadníku někdo, kdo o tu službu má zájem a koho tam vezmeme.
0: Ano, tak mě tak napadá jedna věc, jak dlouho vlastně v azylovém domě se dá pobývat. Je to jenom taková přestupní stanice?
1: Je to vlastně svým způsobem přestupní stanice, nám to poměrně přesně určuje zákon o sociálních službách, podle kterého my jsme zřizovaní. Ten hovoří o tom, že pobyt by neměl zpravidla přesahovat dobu jednoho roku. No, to znamená, že ty pobyty tam jsou prostě na měsíce, čtvrt, půl roku. Jsou tam i situace, které nám ten zákon ve výjimečných případech umožňuje, kdy tam ty klienti jako můžou být déle než rok, ale musí to mít nějaký důvod, nějaký smysl k tomu, jako na čem se pracuje, co se očekává a tak. Takže jako takhle.
0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je koordinátor projektu Garantované bydlení Liberec a ředitel OPSky Návrat Robert Prade.

0: myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Koordinátor projektu Garantované bydlení Liberec a ředitel OPSky Návrat Robert Prade je naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak bavili jsme se o azylových domech. Jen tak ještě na úvod mě napadá, když se rušila ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou, k vám přišli někteří nájemníci?
2: U nás se to přímo neprojevilo, protože jednak ta naše kapacita je plná a jednak to ubytování u nás jako neprobíhá jako ze dne na den úplně, takže ten Neptun se vlastně rušil během víkendu, co si tak jako vybavuju, takže nás se to přímo nedotklo, k nám nikdo nepřišel.
1: Jakým způsobem se vlastně k vám tito lidé dostávají, třeba i konkrétně rodiny s dětmi?
2: Ta naše služba už je přece jenom nějakým způsobem etablovaná, zavedená, znají nás jednak spolupracující služby, znají nás úřady prostě v Libereckém kraji, jsme v nějakém registru sociálních služeb, takže a znají nás, pak i klienti sami si nás můžou jako vyhledat, takže ten kontakt bývá více cesty, přes více cest. Ve finále to vždycky směřuje k tomu, že následuje nějaká schůzka se sociální pracovnicí, kde se probere situace té rodiny, podmínky toho, jak se tam dá bydlet, jak se ta služba hradí, protože ta služba je ze zákona placená. A pak už se domluví nějaký postup toho, co udělat pro to, aby ta rodina mohla prostě být ubytovaná. Mm-hmm. Takže jak služby, tak úřady, tak samotní klienti se nám ozývají.
1: Mm-hmm. Když se zaměříme ještě na ty rodiny s dětmi, znamená to, že ta rodina tam může pobývat u vás rok, ale co se potom děje dál, když mezi tím nic nenajdou? Mm.
2: Samozřejmě smyslem toho pobytu je posunout toho člověka a tu jeho situaci nějakým způsobem jako vyřešit. Ne vždycky se to povede. Samozřejmě nějaký cíl se naplánuje hned na začátku, to, jak by měl ten odchod vypadat, co by to vlastně mělo být, čeho by bylo ideální dosáhnout. Je tady možnost sáhnout si na městské byty v rámci vlastnictví, které jsou ve vlastnictví Liberce, účastnit se toho našeho projektu Garantovaného bydlení, to jsou ty jako ideální výsledky, kdy opravdu ten dotyčný pak má vlastní bydlení, vlastní byt. Další cestou jsou nějaké jako podnájemní vztahy, bydlení u příbuzných, ubytovny nebo třeba i jiný azylový dům někde v nějakém jako jiném kraji. No. Mm-hmm. Bohužel prostě ten systém zatím není nastaven tak, že by každý, kdo projde azylovým domem, mohl získat vlastní bydlení.
1: No. No a tito lidé třeba, alespoň jeden z té rodiny třeba má nějaké zaměstnání nebo chodí na brigády, hradí něco ze svého?
2: Je to různý, jsou tam lidi, kteří normálně jako pracují, chodí běžně do práce, jsou tam i nezaměstnaní, nebo lidi, kteří z nějakých důvodů opravdu, tak jejich zaměstnatelnost není úplně jako jednoduchá. A to, jakým způsobem to mají hrazené, pak vlastně závisí na spolupráci s úřadem práce. Ve chvíli, kdy ta rodina má nějaký standardní příjem, tak to hradí jako plně ze svého. V případě, že ten příjem prostě je pod nějakou hranicí, tak pak úřad práce vlastně dřív formou doplatku na bydlení doplácel tu službu. Teď se to všechno přenastavuje v rámci dávek státní sociální podpory, té nové superdávky, takže část toho určitě hradí úřad práce, toho ubytování.
1: Tak předpokládám, rodiny s dětmi někdy třeba nemusí jít ani o samotné rodiče, ale třeba i prarodiče, které se dostanou do svízelné situace třeba s vnuky. Řeší se to také někdy tímto způsobem?
2: Ano, my vlastně ten pojem té rodiny máme nastaven poměrně široce, musí to být někdo, kdo je vztahově zpřízněn, a někdo z té rodiny musí být dítě, tady mladší 18 let. Takže jsme tam měli i vícegenerační rodiny, nebo třeba i samotné otce s dětmi.
3: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
4: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
3: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
4: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
3: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co člověk, to jiný životní příběh, tak to mluvím o lidech, kteří se dostanou do azylových domů tady v Liberci, tak o tom všem si povídáme s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, koordinátorem projektu Garantované bydlení Liberec a s ředitelem OPSky Návrat s panem Robertem Prade. No, je to asi těžké, protože každý člověk má nějaký svůj příběh, nebo neříkám přímo osud, ale něco, co ho dostane právě k vám do azylového domu. Je to asi také těžké?
1: Určitě v příběhu těch lidí se dá často vystupovat nějaká nefunkční rodina nebo zátěž z mládí. Na první pohled to úplně nemusí být znát. Člověk si řekne, co dělá v azyláku, ať jde pracovat, to, ale jsou to lidi, kteří pak jako neunesou pracovní zátěž, jejich životní strategií je nějaký jako únik a útěk třeba do alkoholu nebo do nějaké závislosti a není tak úplně jako ve vůli těch lidí to změnit a musí se na tom jako dlouhodobě pracovat. No.
0: No, v průběhu písničky jste mi právě prozradil, že u vás v azylovém domě tam na to nějak nehledíte. Třeba se k vám dostane někdo, kdo má nějakou určitou závislost, ať už na alkoholu nebo i na drogách.
1: My jsme prošli nějakým projektem zvládání závislostí v azylových domech, protože je nám jasné, že v té cílové skupině závislost prostě existuje. Je to poměrně jako častý průvodní jev. Takže jsme k tomu nechtěli přistupovat pokrytecky, že jako budeme pracovat jenom s těmi, kteří žádnou závislost neřeší. Může k nám přijít člověk, který je v akutním stavu nějaké závislosti, může přijít potom, pokud je už ubytovaný, tak může přijít do toho azylového domu pod vlivem. Ovšem samozřejmě musí dodržovat nějaká vnitřní pravidla společného soužití a bezpečnosti.
0: A pokud je nedrží?
1: Tak bohužel je se s tím samozřejmě nějak jako probráno a není to hned tak, jako že první prohřešek a okamžitě se ta služba ukončuje, ale pokud to nefunguje a nějak se to nepodaří tu spolupráci nastavit, tak ukončení je prostě důsledkem toho.
0: No, často třeba u vás jsou i lidé, u kterých opravdu lze říci, jak vy sám jste říkal, že se jedná o takovou tu přestupní stanici a už se nabízí tady možnost v rámci projektu Garantované bydlení, že tito lidé by se mohli opravdu odpíchnout ode dna a díky tomuto projektu začít opět normálně žít.
1: Určitě byl to vlastně jeden z našich nějakých jako motivátorů toho ten projekt spustit, když jsme pracovali s lidmi v azylových domech a viděli jsme, že ty lidi mají nějaké jako kompetence, nějaký svůj potenciál, ale získat před lety vlastně vlastní bydlení bylo dost nemyslitelné. Takže ten projekt nám tak trochu jako nahrál do ruky a v tuhle chvíli máme případy klientů, kteří prostě prošli azylovými domy, byli na ulici a dneska vlastně díky azylovým domům i projektu Garantovaného bydlení žijí prostě ve vlastním bytě, platí řádně nájem a ten byt prostě užívají a myslím, že ten jejich život se jakoby rapidně změnil k lepšímu.
0: Tak to je takové pohlédnutí za rokem 2023, kdy jste to vlastně spustili a vy jste teď spustili v tomto roce 2026 v lednu už druhé kolo Garantovaného bydlení.
1: Ano, už vlastně jedeme druhý projekt Garantované bydlení 2. Možná jsme trochu, nebo my, ta podmínka, za kterých ten projekt byl vypsaný ze strany Ministerstva práce sociálních věcí, měla trochu zpřísnění cílové skupiny, to znamená, že je trošku víc vymezená ta cílová skupina, musí to být opravdu lidé s nějakou jako potřebou komplexní podpory, to znamená, musí tam být určitě dlouhodobá bytová nouze, nějaká závislost, eventuálně psychické obtíže, dluhová past a takovýhle věci. No.

0: garantovém bydlení si povídáme s naším dnešním hostem, s koordinátorem tohoto projektu a s ředitelem OPSK Návrat, s Robertem Prade. Abychom nestratili niť, garantované bydlení, dejme tomu, že někdo tedy odejde z azylového domu a má, dejme tomu, třeba už zaměstnání a řekne, já by jsem chtěl mít opravdu konečně nějaký malý byt a znovu se odpíchnout. A vy tedy nastupujete a řeknete, dobrá, máme pro vás tento byt a tady jsou podmínky. Jaké jsou podmínky?
1: No, ty podmínky jsou v zásadě takové, že ten dotyčný jednak musí být dobrým nájemníkem, musí prostě se o ten byt řádně starat a udržovat nějaké jako rozumné sousedské vztahy, ale musí být schopen z nějakých příjmů ten byt zaplatit. My jsme schopni vykrýt nějaký krátkodobý výpadek, který se může stát každému, nějaký jednorázový, ale jinak ten dotyčný nebo ta celá domácnost musí být schopná z příjmu ze zaměstnání, z důchodu, z dávek pěstounské péče nebo z dávek státní sociální podpory zaplatit vlastně celý svůj život. Nejenom ten nájem, ale i ostatní věci, které prostě jako k životu patří. No.
0: Aby byl zkrátka dobře soběstačný.
1: Musí být jako finančně soběstačný. My samozřejmě umíme poskytnout nějakou jako i pravidelnou podporu třeba z potravinové banky, ale zase to není nic, co by pokrylo stravování na měsíc pro celou rodinu. Jo, je to nějaké přilepšení.
0: A nebo s nábytkovou bankou také spolupracujete?
1: S nábytkovou bankou spolupracujeme velmi úzce, protože vlastně vybavení těch bytů nám nábytková banka zajišťuje. Za to jim moc děkujeme.
0: Teď to vezmeme z té druhé strany. Kde berete ty byty?
1: Je to vlastně jako největší kumšt z toho projektu přesvědčit majitele, soukromí majitele bytů, aby do toho s náma šli, aby do toho projektu šli, protože oni s náma pak podepisují garanční smlouvu a samozřejmě mají vliv na to, kdo do toho bytu jde, to pořád oni jako rozhodují, protože oni podepisují nájemní smlouvu s tím naším klientem. Je to normální běžný nájemní vztah za normální běžné nájemné. My tam jenom garantujeme to, že ve chvíli, kdy se ten dotyčný dostane do nějakých problémů finančních nebo se prostě v bytě něco rozbije, nastupujeme my a vlastně za toho majitele řešíme ty věci, které by jinak jakoby padly na něj. To znamená, umíme zaplatit nájem, umíme opravit něco, co se v tom bytě rozbije, umíme podpořit i v rámci nějakých soudních výloh, pokud by to s tím bytem dopadlo nějakým způsobem špatně. Takže myslím, že z hlediska majitelů bytu jsme vlastně jako dobrý nájemník, protože se o všechny starosti kolem toho bytu umíme postarat.
0: Mm-hmm. Protože na druhou stranu chápu majitele těch bytů, kteří třeba můžou mít dobrý úmysl a řeknou si, no bůh ví, kdo se mi tam nastěhuje, byt mi zdemoluje a já ho potom těžko prodám. Tak to tady nehrozí.
1: Nehrozí vlastně všechny byty, které nějakým způsobem užíváme a ve dvou případech jsme se dohodli vlastně poměrně rozumně na ukončení té spolupráce, jinak máme nadále ve správě takto vlastně 22 bytů, tak všechny ty byty řádně užíváme a i tam, kde jsme jako tu spolupráci ukončili, tak jsme majitelům předali byt prostě vymalovaný, čistý, uklizený, bez jakéhokoliv dluhu nebo bez odpojeného elektroměru nebo něco takového. Takže říkám, pro ty majitele si myslím, že jsme nějakou garancí.
0: No, vzhledem k tomu, že se jedná o lidi, kteří na tom finančně nejsou moc dobře, tak jsou třeba v tom nějak zvýhodněni třeba s tím nájemným, že třeba platí o něco menší nájemné, nebo tak služby ty musí samozřejmě platit v plné.
1: Nájemné platí takové, jaké ten majitel nastavil. My samozřejmě bychom uvítali, pokud by majitelé byli jako sociálně jako přívětiví a nějakým způsobem byli schopni ten nájem třeba snížit, ale samozřejmě respektujeme to a většinou prostě obvoláváme nebo reagujeme na nabídky těch bytů tak, jak jsou inzerovány i z výší toho nájemného.
0: Ještě na závěr v rychlosti, jak se postupuje, když dejme tomu ten pronajímatel řekne, je mě dorostla dcera, musí se vdávat, musí bydlet, tak bohužel se musíme s nájemníkem rozloučit. Tak co s těmi lidmi?
1: V tomhle případě samozřejmě majitel v případě, že potřebuje byt pro sebe, tak ho takový užit může. Nastupuje nějaká komunikace s tím, jakým způsobem ten nájemní vztah ukončit a zároveň toho nájemníka jako podpořit a neposlat ho zpátky na ulici. Určitě se mu hledá nějaké jiné bydlení, ideálně zase v rámci toho garantovaného bydlení. No.
0: Tolik náš dnešní host, koordinátor projektu Garantované bydlení Liberec, ředitel OPS Návrat a liberecký zastupitel Robert Prade, zvolený za SLK. Tak vám děkujeme za tyto zajímavé cenné informace. Ať se vám dobře daří, ať najde co nejvíce lidí slušné bydlení. A budeme se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Moc děkuju, naschranou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra nás už čeká v našem dopoledním vysílání velká radioporadna. Téma nová pravidla pro podporu energeticky úsporných opatření. Tak ta poradna je od 10 do 12 hodin. Ale protože už víte, milí posluchači, z našeho vysílání, že zítra 9. června omezí naše vysílání ze Štědu plánovaná technická výluka, tak z FM 97,9 ani z digitální sítě DAB plus nebude rozhlasové vysílání slyšet od 10 do 15 hodin. Ale když si najdete na internetu naše webové stránky liberec.rozhlas.cz a kliknete si na živé vysílání, tak velkou radioporadnu si můžete určitě poslechnout.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Nebyly maily, nebyly SMSky, nebyly sociální sítě. A tak byl Telegram v roce 1977. Z tohoto roku pochází tato písnička. A my ještě v takovém tom období zůstaneme. Kdo zažil slavnou éru hlasatelů, kteří v televizi provázeli programem, dokáže určitě ke vzpomínkám na tuto profesi vysypat z rukávu i pár jmen. Mezi nimi bez pochyby jméno Marie Redkové, která právě dnes slaví 70. Kdysi chtěla studovat klasickou hudbu, ale cesty osudu rozhodly jinak. Otázku, jak se nakonec dostala na televizní obrazovku, slýchává od lidí velmi často. Není divu, že na ní před lety odpovídala i v našem zábavném pořadu.
1: To všude vyprávím, protože to je příhoda, kterou samozřejmě ode mě každý chce slyšet, jak jsem se dostala k tomu hlasatelování. A bylo to v době, kdy jsem podruhé neuspěla u těch přijímaček na akademii a teď jsem si říkala, a co já budu dělat? Co jako mě by zajímalo něco dělat v kultuře, zajímalo by mě něco třeba okolo muziky, ale tak jsem byla taková bezradná a jela jsem tramvají a pode mnou seděla taková starší paní a podala mi lístek, abych jí ho označila, tak jsem jí tu jízdenku štípla, podala zpátky a ona tak se na mě zadívala a říkala, slečno, vy byste se mi líbila v televizi. Že jo, mladý pane? A vedle stál pán, který mi byl velmi povědomý a říkala jsem si, já ho od někud znám, kdo to je. A pak jsem si uvědomila, že to byl Milan Friedl, který svého času uváděl hudební pořady v televizi, v československé tenkrát. A tak slovo dalo slovo, začali jsme se bavit. Ta paní, když vystupovala, jak mi udělala ostudu na celou tramvaj, protože slečno do života, hodně štěstí a celá tramvaj už zpozorněla. Že? No a já jsem s tím Milanem Friedlem ještě měla kus dál společnou cestu a tak jsem říkala, co jako, jaký je můj osud a že by mě eventuálně zajímalo uvádět nějaký pořady a jestli by mi nemohl poradit. Tak on mi říkal, no zkuste zavolat do televize, do hlasatelny, třeba by vám dali nějakou příležitost nebo bude nějaký konkurs a třeba byste mohla takhle začít. No a tak já jsem přijela domů a říkám si, no někdy zavolám. A jsem si říkala, ne, zavolám hned a zavolala jsem hned a tam se ozval, no ale ten konkurs se už tento týden natáčí a já jsem říkala, já nevím, že je konkurs, no my jsme to hlásili, vy to nevíte, ne, nevím, no tak přijďte ještě, no tak jsem ještě přišla, no.
2: A prostě čirou skoro jedna jízda tramvají.
1: To byla, já říkám, kouzelná pohádková babička v té tramvaji, protože ta za to může.
0: No tak tohle měla velké štěstí Marie Redková, které na dálku přejeme vše nejlepší. Vše nejlepší budete moci také popřát písničku na přání, to už u toho bude Filip Majsl. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, krásné pondělí vám přeji a zítra v úterý po 9. opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Českém Dubu dnes začíná druhé kolo elektronické aukce pozemků pro rodinné domy. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování míst ředitelů středních škol. Bez práce byl v Česku minulý měsíc téměř 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost mírně klesla. Odpoledne bude jasno až polojasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Město Český Dub na Liberecku spouští druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2 do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Dubá na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se od srpna změní vedení. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i dál.
4: Mnoho zřizovatelů nedělá, po 6 letech automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
2: Vedení Liberce připravuje rekonstrukci základní školy Heřmánkova. Jde o odloučené pracoviště základní školy Ostašov. Budova je dožilá a potřebuje komunikace.

0: klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5 600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a v Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 0,6% stoupla.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší odpolední teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U obce Levínská Olešnice na Semilsku u JZD havaroval motocykl. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné pondělní poledne, máme 8. června, dnes je v kalendáři Medard. Pranostiky samozřejmě všichni známe, takže s ohledem na dnešní počasí máme ty vyhlídky na následujících 40 dní celkem optimistické. Otázka je, jestli i počasí zná pranostiky. Ale kromě Medarda je dnes v kalendáři také Světový den oceánu, což pochopitelně neznamená, že bychom nutně v této hodině museli hrát skupinu Oceán v čele s Petrem Mukem. Ale můžeme, stejně jako můžeme zahrát Bonnie Tyler, která má dnes narozeniny. Začínají nám písničky na přání, zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.

Když nemůžeš, tak přidej, to je písnička, která rozhodně, obzvlášť v pondělí v poledne, potěší. Skupina Miraj nás uvedla do odpoledního času, máme 7 minut po 12. a začátek toho odpoledního času pochopitelně patří vám a vašim hudebním přáním. Od této chvíle tady můžete telefonovat, můžete psát a já se na všechna vaše přání moc těším.

10 minut po 12. v Českém rozhlase Liberec, taková osvěžující vzpomínka na rok 1964. Beach Boys a I Get Around z alba All Summer Long. No a teď půjdeme na první hudební přání. U zahraniční hudby ještě chvíli zůstaneme, ovšem z angličtiny teď přesedláme na němčinu. Píše nám paní Hana, dnes bych ve vzpomínkách zabrousila zase za nejbližší hranice, kdy jsme poslouchávali skupinu Police, která vznikla v Německu v roce 1969. Tu pamatuje asi dnes už málo kdo, já si vzpomínám. Proto asi budete muset sáhnout hodně hluboko do archivních šuplíčků a snad tam někde v tmavém koutku bude nějaká jejich písnička. Posílám samozřejmě všem pamětníkům. Mnohokrát děkuji. Police samozřejmě máme, nemuseli jsme ani tolik oprašovat naše šuplíčky a vyndali jsme z jednoho z nich Hey John.

Německá skupina Police svého času docela fenomén. Tohle byla jejich nahrávka z desky Schattenreiter z roku 1981, Hey John. No a teď už se zase hezky vrátíme do toho českého hudebního rybníka a budeme tady mít narozeninovou písničku. Napsala nám paní Anička. Zdravím do studia a moc prosím o písničku od Marcela z Moška, Máš něhu andělů, a posílám jí Janu Peškovou k narozeninám, tedy pro Janu Peškovou k narozeninám. Přeji ti ze srdíčka, ať je život písnička, hodně štěstíčka a zdravíčka, to přeje Anička z Kunic, Praha východ, a také Český rozhlas Liberec.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Michal David, Zabitej čas, všichni určitě znáte z filmu Láska z pasáže, kde si mimochodem zahrál i Lukáš Vaculík. A to je vlastně takové nenápadné připomenutí, že právě tento skvělý český herec, tedy Lukáš Vaculík, dnes slaví narozeniny. My alespoň na dálku za Český rozhlas Liberec přejeme všechno nejlepší. No a když už tady máme tak hezky rozjetou tu narozeninovou sérii, ještě chvilku v ní budeme pokračovat. Napsala totiž paní Sylvie z Prahy, která připomíná, že dnes slaví 39. tuzemský zpěvák Ben Cristoval. Jeho písničku posíláme darům k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům. My jsme nakonec sáhli po písničce, kterou s ním naspíval Pavel Habera. Chcem to zažít ještě raz.
1: Opět.

Rocha příjemného jižanského roku, americká skupina Lynyrd Skynyrd, Love Don't Always Come Easy. No a my budeme pokračovat dál. Tentokrát nám napsal pan František, celkem stroze, prosím, zahrajte mi za volant písničku od Ozzyho Osborna, ať ta cesta rychle utíká. Já vám samozřejmě přeju šťastnou cestu a od Ozzyho Osborna vám posíláme See You on the Other Side.

0: V Českém rozhlase Liberec jsme na chvíli přitvrdili 8 minut po půl jedné s Ozzy Osbornem a jeho nahrávkou See You on the Other Side z desky Osmosis. Věřili byste, že tohle album vydal už před více než 30 lety? Teď ale přeladíme na výrazně jemnější strunu. Napsal nám pan Jiří a poprosil, abychom zahráli písničku od Hany Hegerové Berná mince pro babičku paní Jiřinu do Jablonce jako poděkování za výborný oběd.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy,

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Gaylor Sullivan, narozená Hopkins, ale všichni ji známe jako Bonnie Tyler. Tohle byla její písnička The Rose. Pravda, daleko dříve před ní ji naspívala zpěvačka a herečka Bette Midler, ale já jsem se záměrně vpašoval tuhle verzi, protože Bonnie Tyler dnes slaví krásné, kulaté, neřeknu kolikáté narozeniny. Všechno nejlepší do Spojených států severoamerických. No a pokračujeme v písničkách na přání. Teď tady máme písničku a přání a také vzkaz od dámy, která se představila jako Beruška a že bych chtěla zahrát písničku pro svého medvídka a že už je nejvyšší čas potrénovat duety. Tak tady jeden duet je Karel Gott a Marcela Holanová. Čau lásko.

Čau lásko, tak tu se s námi rozloučil Karel Gott a Marcela Holanová a já už se s vámi také rozloučím, alespoň tady dočasně. Uslyšíme se opět po 14. hodině, ovšem mezi to se vklíní z Brusunový pořad osobností Česka, který moderuje Oskar Hess a jeho dnešním hostem bude herečka Naďa Konvalinková. Začátek pořadu je krátce po 13. hodině, vlastně hned po zprávách, které dnes chystá Iveta Bláhová. S Českým rozhlasem Liberec vám přeju stále příjemný poslech.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberecký kraj má stále třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku. Jestřebský hřbitov na Českolipsku čeká rekonstrukce. Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN. Schválila to vláda. Složení delegace na summit na to stále není jasné. Odpoledne bude jasno až polojasno, k večeru od západu. Přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji klesl během května o 0,2% bodu. Aktuální výše nezaměstnanosti je tak v regionu 5,5%. To je stále třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku po Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
4: V evidenci k úřadu práce bylo na konci května přes 17 000 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 000 víc než v loni stejnou dobou. Na jedno volné místo tak připadlo v regionu v průměru 7 zájemců. Během května vzrostla poptávka po řemeslnicích a stavebních dělnicích. Nárůst byl patrný také po montážních dělnicích ve výrobě. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové se dají v červnu ještě očekávat volná sezónní místa v pohostinství. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Obec Jestřebí na Českolipsku zrekonstruuje památkově chráněný hřbitov. V současnosti opravuje věž. Další stavební úpravy musí schválit památkáři, kteří už několik návrhů zamítli. Náklady na opravy se proto zatím nedají vyčíslit, říká nezávislý starosta Karel Schreiner.
5: Připravujeme i částečnou revitalizaci hřbitova, to znamená cestičky, tam, kde nám to teda památkáři dovolí, před celý hřbitov je památkově chráněný. Chtěli bychom na hřbitově vybudovat kolumbárium, trochu opravit schody na hřbitov.
3: Řidiče v Lomnici nad Popelkou na Semelsku čeká od zítřka omezení. Kvůli výkopovým pracem v ulici 5. května bude nově uzavřená i Novodvorská ulice. Stavbaři se přesouvají na přilehlou křižovatku, oznámilo to vedení města. Novodvorská ulice bude zavřená zhruba týden. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Finální rozhodnutí

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: U obce Levínská Olešnice na Semelsku u JZD havaroval motocykl. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mně, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu

0: za Málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
1: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky. A to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu.
0: Ano.
1: Což prostě bylo bezvadný.
2: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
3: Admirál, děvenko admirál.
1: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
0: Aha.
1: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter. Samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo princezen byly královny, místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
0: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
1: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
0: Taky na Vinohradech.
1: Taky na Vinohradech, takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán, a já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu Hostinskou, a když jsem nehrál Hostinskou, hrála jsem jako mámu Lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No, takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni. Vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. Mm. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A říká, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říká, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
0: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se na to můžu
1: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, který jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
0: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
1: No, právě.
4: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadla, hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se to máte stojí, pravdu,
2: nebo ano. Naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout, ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a zbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmata na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel v představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla, paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý. I to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali. Ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli. Prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce. A myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A všechno, paní Konka, lidi jsou zoufalí, od rána to kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To, jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelné. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty
1: porty,
2: když se to vždycky uspívalo, umluvil. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma a co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéf režisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově u Faustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky, ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu, teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením, když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože mi přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem, mám ráda naši řeč, mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu, to je až někdy přehnaný, ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná, ona když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu rejky, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou rejky.
1: To jsou ty rejky. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, ta vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No ta, co byste takhle popřála světu, nebo rejky, říkáte rejky, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hygienická stanice dnes kontrolovala kvalitu vody na Jablonecké přehradě. Do spolufinancování sociálních služeb na Semlesku se zapojila obec Příkrý. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl. Zítra bude většinou zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Krajská hygienická stanice dnes odebírala vzorky vody z Jablonecké přehrady. Pokud bude voda v pořádku, budou hygienici její kvalitu kontrolovat jednou za 14 dní. Při dnešním odběru měla voda lehce nad 20 stupni a pH 7,6. Ke koupání je vhodné pH v rozmezí 6,5 až 8,5, říká ředitelka hygienické stanice Libereckého kraje Jana Losová.
2: Pokud se nám dostane tak nad 8,5, 9 až do těch 11 pH, tak víme, že ta kvalita vody se zhoršuje a že příčinou bývají sinice.
0: Plavci si můžou kvalitu vody předem ověřit na webových stránkách krajské hygienické stanice. Město Semily uzavřelo memorandum o spolufinancování sociálních služeb s obcí Příkrý. Jde o předposlední obec z obvodu, která se do systému zapojí. Obce v semilském obvodu platí 70 korun na obyvatele. Peníze potom rozděluje radnice v Semilech. Jde o solidární systém hospodaření, který má za úkol zpřístupnit sociální služby víc lidem v regionu, říká starostka Lena Mlejnková ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Zatím se nám to nepodařilo jenom u obce Veselá, ale i z Příkrého mám velikou radost, protože jedná se skutečně hlavně o princip solidárnosti a podpory sociálních služeb, které jsou čím dál tím potřebnější.
0: Na hlavním hřbitově v České Lípě začíná stavba kolumbária. Bude v severozápadním cípu areálu na zatím nevyužívané ploše a nabídne bezmála 200 schránek na urny. Nahradí část zdi, která se dlouhodobě vyklání na stranu. Investice za skoro 7,5 milionu korun bude dokončena za půl roku, informoval místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a také ropou a zemním plynem. Negativně se do výsledku propsal obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. Dubnový dovoz v této oblasti vzrostl meziročně více než vývoz.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou zataženo, ve druhé polovině noci se zejména na horách vyskytnou slabé přeháňky, jinde jen výjimečně. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 14 až 11 stupňů. Zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne

0: 35 na trase Liberec-Turnov u Ohrazenic se srazila dvě nákladní vozidla. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné, skoro už takové letní odpoledne, i přesto, že léto začne až za necelé dva týdny. Ono jaro a léto přináší samozřejmě spoustu příjemného, ale občas také nějaká negativa. Třeba v České Lípě bojují s invazivními druhy rostlin. Technické služby mají za úkol likvidovat na městských pozemcích strom pajasan žláznatý. A o tom bude mluvit už za pár minut kolega Jiří Jelínek. Pak vám nabídneme praktický návod, jak nastartovat takzvanou komunitní energetiku, o tom krátce po čtvrt, no a druhá polovina hodiny bude víceméně patřit meteorologii. Od Martina Písaříka se v učebnicích, tedy co v učebnicích nebylo, dozvíte, kde je u nás nejdeštivější a nejsušší místo a děti budou ve své anketě mudrovat o dešti. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Pondělní odpoledne zpříjemnila a celkem příjemnou pohodu navodila nestárnoucí písnička Michala Tučného Abych tu žil 12 minut po 14. Pajacan žláznatý, křídlatka anebo asijská sršeň, to je jen krátký výčet druhů rostlin a živočichů, které mohou poškozovat naší přírodu. Na problematiku invazních druhů chce tento týden upozornit Agentura ochrany přírody a krajiny, která na různých místech pořádá přednášky a další akce. A do České Lípy teď redaktora Jiřího Línka zdravíme a ten nám teď téma přiblíží. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak jak to máte v České Lípě s invazními druhy?
1: Tenhle ten nekonečný boj s invazními druhy rostlin zde od loňska svádí technické služby města. Místostarosta Jakub Menco ze Starostů pro Liberecký kraj popsal, že aktuálně budou likvidovat křídlatku u městského hřbitova. Ke zdánlivě zničené rostlině je nutné opakovaně se vracet, protože ani chemie jí zpravidla na poprvé nezabije. Po městě je opakovaně hlášený také výskyt pajasanu žláznatého. I k němu se musí městští zahradníci opakovaně vracet a zatírat výhony glyfosátem. Hodně se mu daří například u železničních tratí.
0: A můžeš problematické rostliny blíž popsat?
1: Křídlatka je vzdáleně podobná bambusu a má větší na koncích zašpičatělé listy. Vytváří a rychle vytváří husté, neprostupné porosty a vytlačuje původní vegetaci. Pajasan žláznatý je asijský strom s dlouhými střídavými listy, které mají na spodní straně žlázku. Šťáva z něj může u citlivějších osob vyvolat vyrážky a záněty kůže. Obě rostliny, jak už jsem naznačil, mají společnou houževnatost. Když je pouze pokácíte, začnou růst ještě víc. Invazní rostliny radnice zpravidla hlásí lidé, pokud jde o městský pozemek, vyjede na místo městská četa. Pokud je to po soukromý pozemek, odbor životního prostředí majitele vyzve k likvidaci rostliny. Jak podotkl místostarosta, někdy lidé hlásí i pajasanů podobné škumpy. Ty ale na seznamu nejsou, ty jsou opravdu okrasné.
0: My jsme v úvodu mluvili o tom, že začal týden invazních druhů. O co jde?
1: Jak jsme říkali, jde o sérii přednášek, monitorovacích procházek a podobně, kde se lidé mohou naučit invazní druhy poznat a zjistit, jak případně pomoct s jejich potlačováním. V severní Čechách je hned zítra od 17 hodin přednáška v době přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova. Ve čtvrtek také od 17 hodin bude přednáška v Libereckém paláci Líbik, no a v pátek v 17:30 seminář zaměřený na Lužické hory v infocentru v Kytlici na Děčínsku. V sobotu bude výstup na Luž spojený slovem invazní lupiny, no a konečně v Liberci v sobotu bude exkurze monitorující protiinvazní zásahy na řece Nise a Smědé.
0: S redaktorem Jiřím Jelínkem jsme mluvili o invazních druzích, na které chce tento týden upozornit Agentura ochrany přírody a krajiny. Moc krát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Snadné je žít. Tak to vidí skupina MiG 21, 9 minut před půl třetí. Vy stále ladíte Český rozhlas Liberec. V Česku vzniklo už více než 100 takzvaných energetických společenství. Jejich členové si můžou na základě nedávno přijatých zákonů navzájem sdílet vyrobenou elektřinu ve velkém. Zapojit se může až 1000 odběrných nebo výrobních míst, ale jde to už složitější byrokratickou cestou. A tak společenství zakládají hlavně obce, které pak případně přidají i podniky a jednotlivce. V Děčíně se ale rozhodla na svou pěst vybudovat energetické společenství i skupina nadšenců s pomocí platformy Reset.
1: Stojíme v Děčíně s Kateřinou Holou a Jakubem Šmídem na zahradě vily Diana, ta kdysi patřila německému továrníkovi, obchodníkovi s čokoládou, a teď je důležitou součástí vznikajícího energetického společenství. A je to německá secese.
2: Je to tak. Bydlí se tady skvěle. Máme třeba slepice, záhony na zahradě a pěstujeme si zeleninu.
1: Viděl jsem, že už něco raší.
2: Něco už raší, nějaký saláty, řetkvičky se nám letos fakt daří. A my jsme pak zvažovali i tu vlastní fotovoltaiku. Ale když jsme se podívali na naši střechu, ta je velmi členitá a navíc máme památný platany na našem pozemku.
3: A tak se 11 obyvatel vily spojilo s dalšími místními lidmi a rodinami, aby si lokální nízkoemisní elektřinu mohli vyrábět jinde a potom ji společně sdílet. Vzniklo energetické společenství SK Žárovka, které teď schání peníze na první fotovoltaiku. Tu pak nechá nainstalovat na střechu domu Jakuba Šmída, jednoho z členů spolku.
4: Je to tak. Já žádný památný platany nemám na zahradě. To je moje velká výhoda. My jsme se dali dohromady někdy před 2 lety, protože i nás na Lesný zajímalo nějaký ekologický možnosti získávání energie. V tom energetickém spolku je 6 domácností.
2: Pro mě třeba v tom je fakt hodně důležitý, aby jsme všichni ušetřili nějaký peníze, měli vlastně nějakou stabilní energii, na kterou se můžeme spolehnout, a to prostě místo toho, než to bylo taky za té energetické krize, že vlastně ty velké firmy, od kterých teď tu energii dostáváme, tak vlastně jejich výdělky se strojnásobily, zatímco prostě počet lidí v energetické chudobě se zdvojnásobil, a to podle mě rozhodně není fér a tak by to nemělo vypadat.
1: Jakub Šmíd a Kateřina Hola a další členové komunity energetické směřují tedy k cíli. Vy, Jakub Šmíd, tedy máte dům kousek za Děčínem, kde ta fotovoltaika jde udělat. Spolek ještě žádnou nemá, u vás bude ta první.
4: A potom se začneme rozšiřovat a začneme do toho spolku po tom, co zjistíme, že funguje bezpečně a transparentně přijímat další lidi s fotovoltaikama i bez.
2: Náš cíl byl vlastně přiblížit komunitní energetiku i lidem, kteří v ní normálně nejsou zahrnutí. My jsme chtěli, aby v ní mohli být právě jakoby lidi, kteří nemají technické vzdělání, mladí rodiny s dětma, ženy samoživitelky. Cíl je vlastně prošlapat tuhle cestu.
1: Říkají Kateřina Hola a Jakub Šmíd, členové společenství asi 40 lidí, kteří se snaží vybudovat komunitní energetiku skutečně od spodu a dát návod i ostatním. Z Děčína Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

V Českém rozhlase Liberec Robert Křesťan a Rangers vím. No a vy byste měli vědět, pokud jezdíte vlakem, že Správa železnic bude zítra, tedy v úterý 9. června, pokračovat v údržbě trati mezi Českou Lípou a Benešovem nad Ploučnicí. Cestující musí počítat s tím, že od 7:30 ráno do 4 odpoledne bude na této trati výloka. Vlaky nahradí autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. Další podrobnosti určitě najdete na webu města Zákupy. Tak šťastnou cestu.

0: Dalibor Jandal, hurikán v Českém rozhlase Liberec. V tomto případě je samozřejmě ten hurikán v přeneseném slova smyslu, ale pojďme se na ty meteorologické jevy podívat doslova. Jestli pak víte, kde byste našli u nás nejdeštivější a nejsušší místo, tak na to vám nabízí odpověď Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsušší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní narozeninová oslavenkyně zavítala do vysílání Českého rozhlasu Liberec Bonnie Tyler 2:45. Ano, je 8. června, dnes je Medarda také v kalendáři. Jedná se o méně časté jméno, ale Medarda, patrona sedláků, vinářů a ochránce úrody, určitě zná každý. A pokud ne, tak alespoň několik pranostik, a že jich je. Třeba Medardova kápě 40 dní kape. To, abyste neznali. Tak si o těch kapkách teď něco povíme s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co to znamená, když se řekne, že mží?
2: Tak to nevím.
1: Něco padá z nebe.
3: Já vím. Padá třeba prší.
1: A kde se ten déšť vlastně bere?
3: Já vím, že voda se potom ozývá, když je sluníčko, udělají z toho mráč. Potom začne pršet a potom znovu udělají z toho mráčky.
4: Slivák.
3: Kouska.
1: Máte rádi déšť nebo ne?
5: Jo, protože to, protože aby neměli tětičky vodu, tak tam by nebyl kyslík venku.
3: Aby potom jsme mohli sbírat ty kytíčky.
1: Zažili jste někdy obrovský slejvák?
5: Jo,
3: jo.
6: Já jsem u sebe doma, ještě že jsme byli doma, protože ono to začalo, když jsme byli už dávno doma.
3: U nás byla bouřka, byly tam pěkný blesky.
1: A proč se říká, když někdo promokne až na kost? Co to znamená?
3: Já vím, promokne mu to až tady.
6: Protože to je strašně mokrý.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře Lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Českém Dobu dnes začíná druhé kolo elektronické aukce pozemků pro rodinné domy. Jilemnice zmodernizovala a rozšířila kamerový systém. Začalo druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Zítra bude většinou zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu jich město prodalo 34 za 122 milionů korun. Podmínky druhého kola aukce jsou téměř stejné. Změnila se jen lhůta pro podpis smlouvy o smlouvě budoucí, říká nezávislý starosta Jiří Miller.
3: Teď bylo 31 dnů k podpisu smlouvy, to bude do 100 dní. Někdo to může stihnout ještě teď od 8. do 17., kdy máme jedno zastupitelstvo, můžeme tam uzavřít s ním smlouvu a zbytek spíš počítáme 16. září.
2: Vedení Lemnice na Semelsku nechalo rozšířit a zmodernizovat městský bezpečnostní kamerový systém. Zaměřilo se na problematické oblasti, například na autobusové nádraží. Kamery mají pomoct policii s udržováním bezpečnosti ve městě.
4: U některých kamer můžou policisté nebo strážníci s obrazem otáčet a přibližovat ho. Radnice na umístění kamer spolupracovala s městskou a státní policií a řediteli některých organizací. Projekt obsahoval modernizaci celého kamerového systému po městě. Celkové náklady vyšly na 8 milionů korun. Většinu město zaplatilo z dotace. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Na středních školách dnes začala druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek. Z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. Ve druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou zataženo, ve druhé polovině noci se zejména na horách vyskytnou slabé přehaňky, jinde jen výjimečně. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 14 až 11 stupňů. Zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne se místy vyskytne slabý déšť. Odpoledne výrazněji zaprší na většině území a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer bude déšť slábnout a ustávat. Nejvyšší denní teploty v dopoledních hodinách 17 až 20, odpoledne a večer se bude ochlazovat, na horách v dopoledních hodinách 14 až 17 a také odpoledne a se večer ochladí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Liberec máme 8. června. Léto tady bude co nevidět. Pokud to chcete vidět přesně, tak v neděli 21. a to přesně 6 minut před 10:30 nám začne. No a zatímco mnozí z vás řeší velikost koupacího úboru, koupaliště už se připravují na své návštěvníky. Jedním z prvních otevřených koupališť je koupaliště Kruh v Jilemnici, které před sezonou prošlo faceliftem a my se tam vypravíme s naším regionálním stopařem krátce po čtvrt. Nejprve ale zavítáme na přehradu Mšeno v Jablonci nad Nisou. Tam hygienici začali kontrolovat kvalitu koupacích vod a na to se zaměří kolegyně Kateřina Kubíčková. No a v rubrice Co je nového? Dnes navštívíme Kozly. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Nosím černý brýle.

0: Pro potěchu ucha v Českém rozhlase Liberec 12 minut po 15. Karel Gott. S příchodem teplého počasí začíná na mnoha místech v Česku koupací sezóna. Kvalitu vody můžou lidé sledovat na webech krajských hygienických stanic. V Libereckém kraji má zhoršenou jakost zatím jenom Máchovo jezero. Je na třetím z 5 stupňů. Dnes hygienici odebírali vzorky taky na přehradě Mšenov v Jablonci nad Nisou a výsledky budou mít k dispozici na konci tohoto týdne.
1: Stačí toli?
2: Tak, necháme to odstát a pak uvidíme, co zjistíme.
3: Mluvčí krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová drží v ruce plastovou láhev plnou vody z přehrady. Jde o test, který si lidé můžou sami udělat předtím, než vstoupí do vody. Voda v láhvi musí 20 minut odstát a mezi tím hygienička Monika Ognarová nabere další vzorky.
4: V ruce mám povrchový odběrák, válec je napojený na takovou rukojeť.
3: Vypadá jako rukojeť z kola s brzdou.
4: Ano, vlastně tím uzavřu ten válec.
3: Z odebrané vody hygienici vyhodnotí sinice a mikroskopický obraz. Kromě toho nabrali ještě několik dalších vzorků.
4: Vzorek, ze kterého se bude vyhodnocovat chlorofil, a ta poslední láhev je sterilní, do které se odebírá vzorek pro vyhodnocení mikrobiologických parametrů.
3: Hygienička Ognarová pomocí speciální desky měřila taky průhlednost vody. Ta byla dobrá, změřila i teplotu a pH faktor vody. Měla 20,2 stupně, pH bylo na hodnotě 7,6. Jeho důležitost vysvětluje ředitelka hygienické stanice Jana Lósová.
5: Nad 8,5, 9 až do těch 11, tak víme, že ta kvalita vody se zhoršuje a že příčinou bývají sinice.
3: Vy teď držíte plastovou láhev, ve které je odebraná voda. Co vidíte?
5: Pokud je ta láhev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil tadyhle na povrchu kroužek, jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice. Pokud se podíváme v téhle chvíli na tuto láhev, tak vidíte, že ta kvalita je v pořádku.
3: Komentuje ředitelka Lósová. Podrobné výsledky z laboratoří budou mít hygienici k dispozici na konci týdne. V Libereckém kraji sledují kvalitu vody na 51 místech. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Slunečné pondělní počasí láká k vodě. Většina koupališť v Libereckém kraji zatím nezahájila sezonu, vyčkává, ale v kruhu u Jilemnice s koupáním už začaly. S jakými změnami zahájili novou sezonu, to zjišťuje náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z kruhu u Jilemnice. Od krásného koupaliště tady na mě kouká pirátská loď, tamhle palma, tamhle medúza, ale především krásná, čistá voda, vůbec nádherný areál, vodní plocha o rozměru zhruba tak 25x30 metrů a k tomu ještě spousta dalšího prostoru. S jakými novinkami vstoupilo koupaliště v kruhu do letošní sezóny také? To už se ptám nezávislého starosty kruhu Jiřího Sedláčka. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. My jsme se rozhodli, že letos upravíme, trošku vyměníme prvky stávající, které už měly něco za sebou. A pro děti jsme tady vyměnili houpačky, prolejzačky, houpadla, pískoviště je komplet nový, předělaný je areál na beach volejbal, takže to jsme udělali teď před sezónou a v sezóně se budeme snažit postupně doopravovat i skluzavku, pomáhat tady nájemníci se vším, s úpravou terénu, no uvidíme. Přitáhnout sem hlavně hodně děti, naše koupaliště je celkem vyhlášený na to, že tady v okolí jsou další dvě, takže tady trošku v uvozovkách bojujeme, ale máme, naše koupaliště má svý klienty a vůbec se nemusíme bát, že by bylo prázdný.
2: Určitě má i své výhody, protože je tady krásné brouzdaliště, to jsou právě ty věci, jak jsem jmenoval, ta pirátská loď a podobně, což určitě láká ke hraní, pak je tady část pro, řekněme, neplavce a pak část pro plavce, takže každý si tady přijde na své, no a ten velký sportovní areál, který k tomu připadá, samozřejmě láká také k pohybu. No, jaká je teplota vody v současné době?
3: Aktuálně je teplota vody 20 stupňů. Jsme pod horama, takže nemůže být 30, ale to nikomu nevadí, už jsou tady první plavci.
2: Tak to je úžasné. Já možná, že to vyzkouším i tady, abych to porovnal. Dopoledne jsem se ráchal v Kristýně a byl jsem překvapen, že to nebylo ledové, ba naopak to bylo docela příjemné. Tak to určitě zkusím i tady. Podívejme se ale ještě na to, co čeká kruh v dalších dnech. Ty už nebudou asi tak koupací, alespoň podle předpovědi, ale budou dobré na vycházku. A vy tady máte výborný tip na vycházku, protože v sobotu tady bude už 50. ročník pochodu Hanče a Vrbaty.
3: Ano. Před 50 lety se tady založil pochod na poctu našeho rodáka, protože Václav Vrbata se narodil tady u nás. Byli to kamarádi s panem lyžařem Hančem, potkávali se na horách, vlastně se potkali i při tom špatným dnu, kdy oba zahynuli na Zlatým návrší. No vlastně na jeho počest se tady udělal pochod a drží se to těch 50 let. Máme i stovku, na kterou můžou turisté vyrazit. Ta vychází vlastně nejdřív do Českého ráje, přes Kumburg, Tábor a Bradlec, pak se vrací sem a pak to jde na Krkonoše. Vlastně Hančákem se to říká, a cesta, vlastně silnice, říká se Hančák, která jde až na Dvoračky a na Zlatý návrší a pak se vrací takovou oklikou zpátky přes Jilemnici sem k nám.
2: Neuvěřitelné, 100-kilometrový pochod, to si můžete vyzkoušet v sobotu, ale už teď, dnes můžete vyzkoušet zdejší koupaliště. Koupaliště v kruhu u Jilemnice je ten skvělý tip, který tady na vás čeká.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ano, zvony Marty Kubišové zní i v Českém rozhlase Liberec a odzvonili nám 15. hodinu a 38. minutu. A je tady rubrika Co je nového, která nás dnes přivádí na Českolipsko do malé útulné obce se zhruba 150 obyvateli, jejíž historie sahá minimálně do 14. století. Uprostřed obce vás určitě zaujme masivní památník z železitého pískovce. Najdete tam téměř 700-letou lípu velkolistou a kousek nad obcí je také středověký smírčí kříž. Naším cílem je dnes obec Kozly a ve vysílání vítám nezávislou starostku Jitku Kýhosovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Pojďme se nejprve podívat, co se u vás děje, nebo spíš, co se u vás událo. Vy jste se vlastně v předchozím období tak trochu zaměřili na děti, je to tak?
1: Ano, dodělali jsme tady víceúčelové hřiště, kde máme vlastně, můžou děti hrát volejbal a nebo basketbal a využívá se i fotbal, no a mají novou vlastně herní sestavu.
0: No a co máte teď takového zajímavého před sebou?
1: Před sebou, no teď jsme se zaměřili na budovu obecního úřadu, loni jsme měnili okna, letos budeme opravovat fasádu a natírat střechu, takže musíme všechno dělat postupně, získali jsme vlastně dotaci od Libereckého kraje na to, protože ten náš rozpočet není nafukovací. Hmm.
0: Tady je opravdu potřeba zdůraznit, že obec Kozly má zhruba 150 obyvatel, takže ten rozpočet opravdu není jako třeba v Liberci nebo v Jablonci. Ale já jsem třeba minulý týden mluvil s vaší kolegyní z jiné poměrně malé obce, jenom o trošičku větší než Kozly, a ona mi říkala, že u nich existuje taková hezká pospolitost všech občanů. Funguje to i u vás?
1: No, tak to určitě, no. Vždycky začínáme vlastně masopustem, pak čarodejnice, to právě stavíme Majku a letos už po čtvrtý se udělalo to, že se vždycky vypíše seznam a fakt měsíc hlídáme Majku. A zatím jsme ji uhlídali vždycky.
0: No tak gratulujeme samozřejmě. No a na závěr jen tak na odlehčení, jak se těšíte na léto?
1: Tak určitě se těšíme, no. Tak aby vydrželo hezký počasí a tak to bude fajn.
0: Já vám moc krát děkuji za váš čas, který jste nám věnovala. Přeju vám, ať se vám v Kozlech daří. Mějte se báječně a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nečí.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Pondělní odpoledne i 3 minuty po 3:15 trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, ať už jste doma, za volantem, nebo v práci. No já doufám, že s námi budete trávit čas i zítra, nejlépe dopoledne. To vás totiž čeká další velká radioporadna mezi 10. a 12. hodinou a bude se mluvit o nových pravidlech pro podporu energeticky úsporných opatření. Radioporadnu bude moderovat kolega Tomáš Pancíř a jeho hosty budou Petr Waldmann, ředitel státního fondu životního prostředí a Michal Čejka z Centra pasivního domu. To si rozhodně nenechte ujít.

Aneta Langerová má skvělý nápad a já mám také výborný nápad. Co kdybyste s námi zůstali i po 16. hodině? Já věřím tomu, že další vydání Humoriády si nenecháte ujít. Slovo si po 16. hodině vezme kolega Pavel Kučera a společně s ním bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec Josef Dvořák. Předtím pochopitelně zprávy, které dnes připravuje Iveta Bláhová. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje stále příjemné odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji se budu těšit opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Cenový strop u benzínu zítra mírně klesne, u nafty zůstane téměř stejný. Libereckou základní školu Heřmánkova čeká oprava. Dostavba Dukovan podle Evropské komise neporušuje unijní pravidla. Zítra bude většinou zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Vedení Liberce připravuje rekonstrukci základní školy Heřmánkova. Jde o odloučené pracoviště základní školy Ostašov. Budova je dožilá a potřebuje kompletní opravu. Začít by měla v roce 2028 nebo 2029. Děti chce město umístit do některé ze škol v okolí. Pokud ale nebudou volné kapacity, čeká žáky dojíždění do náhradní budovy ve Vesci, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: My máme ten Vesec vždycky jako náhradní budovu za celý školský objekt, ale snaha je vždycky, pokud je to něco menšího, tak ty děti umisťovat v rámci školských zařízení poblíž.
2: Družstevní ulice v Doxech na Českolipsku bude bezpečnější. Radnice využije rekonstrukci podzemních sítí a dobuduje chybějící chodník v úseku mezi obytnou zónou a zámeckým areálem. Stavba začne na konci června, popisuje nezávislý místostarosta Václav Reinhardt.
4: Nastoupí firma, která bude dělat opravu splaškové a dešťové kanalizace. Ta oprava se plánuje, tuším, že do konce srpna, a jakmile bude hotová, tak nastoupí firma, která bude dělat podkladní vrstvy a následně finální povrchy.
2: Práce by měly být dokončené v listopadu. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěru přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou zataženo, ve druhé polovině noci se zejména na horách vyskytnou slabé přehánky, jinde jen výjimečně. Teploty 17 až 14, na horách 14 až 11 stupňů. Zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne se místy vyskytne slabý déšť. Odpoledne výrazněji zaprší na většině území a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. A nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách v dopoledních hodinách 14 až 17 a odpoledne a večer se bude ochlazovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Burjanově ulici se srazilo osobní vozidlo chodce. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. A v Liberce v ulici 1. máje havaroval motocyklista. Na místě jsou záchranáři a policie, také tady, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, tak jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávou.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepopletně.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No,

0: tam bude
1: se něco nestalo,
0: taky.
1: Aby někdo nezmáčk čudlíka, nebyli jste zase někde úplně jinde, v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
0: Jo, jo.
1: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
0: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
1: Nemusíš. Režie František Filip, ale
2: ano.
1: To všichni vědí.
2: Ne, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, ponáš mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. Dojeste to sami, já už jsem sytej. Pomoc mám mě nějak, sakra.
3: Dobrý,
2: jo, počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra. Klid. Tak to je na postě, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadly skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mamu, prášek, kruty, udarujte. Já nejsem se
5: To je můj dům, moje pastel, a vy jste mě číhal z mýho záchoda. Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír. Ano, Evžen Huml, pacient, potřebuje klid. A ten klid tady bude, nebo to rozsekám všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
0: No.
1: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
0: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
1: Průvody smávátky,
0: průvody
1: zdravíme
0: smávátky,
1: Pepu.
0: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já, Senka, já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli nám. Takhle domýšlivý nejsem. No jo, ale on je to český hráj, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
1: Jsi součást krás českého ráje.
0: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam ve Vodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
1: Co ti za to nabídnul?
0: Co?
1: Co ti za to nabídnu?
0: Nic,
1: za takový výkon?
0: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám,
1: takhle,
0: myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
1: Jo?
0: No, ne.
1: Nebo ne? Tak
0: rozmluvil
1: ne.
0: Jsem mu to.
1: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
0: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
1: Pak jsi na ně zvyk.
0: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
1: Pochopil jsi to úplně správně.
0: Ano.
1: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
0: Nejsem já blbě.
1: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Zvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovi. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové, hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak já jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte
5: díky,
2: se hezky,
5: jo,
2: Pepo.
5: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka.
4: Dobrý den.
6: Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutný, že to je ten váš vlastně.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko.
2: Ačko, no super. Už víme, co jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: Nápodobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějov, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana
2: Sováka. Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden.
8: Ahoj.
2: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, některých dědkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30 šedesátníka. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne, a vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, a to ani kvůli dětkům, ani kvůli Olgám bylo po dešti, tak jsem se šel nadejkat čerstvýho vzduchu. Páč, to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zas ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice. Teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, pač já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Tak na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu. Takže já se ptám, Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše. No. Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího.
1: No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako, no. Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme no. Palce v pátek v losování.
1: Mm-hmm. Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jednou.
1: Věk.
0: FL. Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové, to bylo...
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale no. To bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějcích, no, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, no. Bratislava, Zlín, Trnava, no, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
2: Ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořely trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak no, se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale je pocit a dojem byl, čeho
1: aby
0: je více.
1: A měli ty lidi radost, tak no. To tak tak.
2: No, byla to hra, hrálo se, jo. Uh-huh.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní celý určitě, pořad.
1: Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju. Ano, naschle.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chvíličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, to není to socha, je to takový spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Co říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší o kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, ale jako léčebný ústav Svoboda třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěšte svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukozaláčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych, realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavil mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04, tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy, jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
3: Od Budějic,
2: ano. No. Dobře, takže děkuju a já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení zábavné. Viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Vládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Uh-huh. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal Šanty, a ona mávala chobotem ne. A dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Takhle. Mají krásně, obrovskou paměť.
1: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Nejde dokonce poprosk, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. To všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, veme druhého, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se, Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádu, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne,
1: bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě, já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme, nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Liberecký kraj chce situaci na gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou vyřešit před koncem školního roku. Do spolufinancování sociálních služeb na Semlesku se zapojila obec Příkrý, předposlední z obvodu. Na Jablonecku končí dva dodavatelé autodílů, o práci přijde přes 200 lidí. Zítra bude většinou zataženo, déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Jednání zástupců Libereckého kraje s vedením gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou budou pokračovat i v dalších dnech. Vyplývá to z dnešní schůzky hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj se školskou radou, zástupci studentů a pedagogů. Situace na gymnáziu je vyostřená už více než rok po příchodu nové ředitelky. Podle hejtmana Půty ale nejsou k jejímu odvolání zákonné důvody.
3: Budeme v dalších týdnech hledat řešení těch jednotlivých problémů. Určitě se jako zřizovatel nechceme tvářit, že situace na gymnáziu je bezproblémová. Jsou tady nějaké změny ve složení pedagogického sboru. Studenti se ptali, kdo je bude učit v maturitním ročníku maturitní předměty. To jsou věci, které musíme určitě vyřešit v horizontu 2 týdnů.
2: Město Semily uzavřelo memorandum o spolufinancování sociálních služeb s obcí Příkrý. Jde o předposlední obec obvodu, která se do systému zapojí. Obce v semilském obvodu platí 70 korun na obyvatele. Peníze potom rozděluje radnice v Semilech. Jde o solidární systém hospodaření, který má za úkol zpřístupnit sociální služby víc lidem v regionu, říká starostka Lena Mlejnková ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Zatím se nám to nepodařilo jenom u obce Veselá, ale i z Příkrého mám velikou radost, protože jedná se skutečně hlavně o princip solidárnosti a podpory sociálních služeb, které jsou čím dál tím potřebnější.
2: Na Jablonecku končí dva dodavatelé dílu pro automobilový průmysl. Propustit se chystají více než 200 lidí. Jak ale řekla ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková, propuštění pracovníci mají velkou šanci najít nové uplatnění. Jde hlavně o profese jako operátor výroby, manipulant, skladník a technik kvality, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Jen na Jablonecku je 100 takových míst, v kraji pak 700. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici.
1: Počasí.
2: Noci bude většinou zataženo, ve druhé polovině noci se zejména na horách vyskytnou slabé přehánky, jinde jen výjimečně. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 14 až 11 stupňů. Zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne se místy vyskytne slabý déšť. Odpoledne výrazněji zaprší na většině území a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer bude déšť slábnout a ustávat. Nejvyšší denní teploty v dopoledních hodinách 17 až 20, odpoledne a večer ochlazování, na horách v dopoledních hodinách 14 až 17 a odpoledne a večer se také bude ochlazovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v ulici 1. máje havaroval motocyklista. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie a záchranáři. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: 4 minuty po 17. Příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec, kde je připravený souhrn dnešního vysílání. A ten za malou chvíli zahájí Iveta Bláhová souhrnem regionálních událostí. Pak se vrátíme k dopolednímu bloku, kdy přivítala Iveta Kalátová svého hosta a společně probírali projekt garantovaného bydlení Liberec. A také zavítáme do České Lípy, kde bojují s invazivními druhy rostlin a živočichů, s kterými to prozradí kolega Jiří Dělínek. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Jaká je vyvolávací cena pozemku, se dozvíte v této hodině. Družstevní ulice v Doxech na Českolipsku bude bezpečnější. Radnice využije rekonstrukci podzemních sítí a vybuduje chybějící chodník v úseku mezi obytnou zónou a zámeckým areálem. Stavba začne na konci června, popsal nezávislý místostarosta Václav Reinhardt.
2: Nastoupí firma, která bude dělat opravu splaškové a dešťové kanalizace. Ta oprava se plánuje, tuším, že do konce srpna.
1: Krajská hygienická stanice dnes odebírala vzorky vody z Jablonecké přehrady. Pokud bude voda v pořádku, budou hygienici její kvalitu kontrolovat jednou za 14 dní. Při dnešním odběru měla voda lehce nad 20 stupňů a pH celých 7,6. Ke koupání je vhodné pH v rozmezí 6,5 až 8,5, jak informovala ředitelka hygienické stanice Libereckého kraje Jana Losová. Více se dozvíte už za chvíli. Obec Jestřebí na Českolipsku zrekonstruuje památkově chráněný hřbitov. V současnosti opravuje věž. Další stavební úpravy musí schválit památkáři, kteří už několik návrhů zamítli. Náklady na opravy se proto zatím nedají vyčíslit, jak informoval nezávislý starosta Karel Šrajne.
3: Připravujeme částečnou revitalizaci hřbitova, to znamená cestičky, tam, kde nám to teda památkáři dovolí, protože celý hřbitov je památkově chráněný.
1: Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji klesl během května o 0,2 procentního bodu. Aktuální výše nezaměstnanosti je tak v regionu 5,5%. To je stále třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku po Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Na jedno volné místo připadlo podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové v průměru 7 zájemců.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 2 minuty před 17:15 ladíte stále Český rozhlas Liberec. Dnešek nám připravil v Libereckém kraji docela hezké počasí. Otázka je, jestli to není na delší dobu naposledy. A na tuto otázku nám odpoví Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na to, jaké nás čeká počasí dnes večer, v noci a nad ránem.
2: Tak, teď máme polojasnost, teplota je 22 až 25 stupňů, na horách okolo 21, no ale oblačnosti bude postupně přibývat, většinou se zatáhne, k ránu potom ty teploty klesnou mezi 17 až 14 stupňů, na horách mezi 14 a 11. No a také se hlavně v druhé polovině noci už mohou vyskytnout i slabé přehánky, ale to čekáme spíše na horách, jinde tomu bude spíše výjimečně.
1: To na úterý 9. června nevěstí nic dobrého. Jaký bude druhý pracovní den tohoto týdne?
2: Tak zítra nás bude přecházet zvlněná studená fronta, která přinese tady plošnější srážky, většinou tady po celý den zataženo. V té první polovině dne se vyskytne jenom místy slabší déšť, odpoledne potom by výrazněji mohlo zapršet na většině území Libereckého kraje. Může se také vyskytnout ojediněle bouřka, srážky by potom měly později odpoledne a večer od západu slábnout a ustávat, no a také se ochladí. Ty maximální teploty bychom měli naměřit pravděpodobně v dopoledních hodinách na hodnotách mezi 17 a 20 stupni, v nižších polohách na horách potom mezi 14 a 17.
1: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuji a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut před půl šestou je tady Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Liberec. Město Český Dub na Liberecku spustilo dnes ráno opakovanou elektronickou aukci stavebních parcel v lokalitě na Zhůrách. Jedná se celkem o 19 z celkových 55 pozemků pro rodinné domy, které se sice vydražily v prvním kole, ale účastníci aukce za ně městu nezaplatili v požadované lhůtě. Neprodané parcely se tak vrací zpět do aukce.
1: My jsme věděli, že tam někdo na jednu identitu třeba vysoutěžil dva pozemky, pak se rozhodl pro jeden.
2: Říká ke zmařeným aukcím nezávislý starosta Českého Dubu Jiří Miller.
1: Byli tam i lidi, kteří měli jenom jeden pozemek a nějak se rozhodli v tom mezidobí, že tu smlouvu nakonec nepodepíšou třeba z rodinných důvodů.
2: I tak se ale starosta první kolo elektronické aukce pozemků pochvaluje.
1: My to považujeme za obrovský úspěch, jo, protože to je vlastně za ty 3 týdny až měsíc prodat 34 pozemků, to znamená svou pod smlouvou, je uhrazena 50% záloha. A věříme, že tam zase budou lidi, kteří třeba soutěžili, odešli, už nechtěli zvedat cenu a teď vlastně najednou ten pozemek tam třeba uvidí znova, takže bude fajn se přihlásit.
3: Minimální výše přihozuje 10 000 korun.
2: Upozorňuje na pravidla aukce vedoucí odboru rozvoje a investic Českodubské radnice Petr Ponikelský.
3: Aukce každého pozemku bude trvat 24 hodin od prvního příhozu. Pokud v těch 24 hodinách nikdo další nepřihodí, tak aukce končí a vyhrává ten, co vlastně dal ten příhoz.
1: A jediné, co jsme tam změnili, že teď bylo 31 dnů k podpisu smlouvy, to bude do 100 dní, protože se může stát, že to někdo vydraží 5. července a zastupitelstvo, který pak o tom rozhoduje, že nebudeme svolávat. Někdo to může stihnout ještě teď od 8. do 17., kdy máme jedno zastupitelstvo, můžeme tam uzavřít s ním smlouvu a zbytek spíš počítáme 16. září.
2: Nová čtvrť rodinných domů má vyrůst v lokalitě na Zhůrách. Domy tam propojí 16 metrů široká ulice.
1: 5,5 metru je teda jízdní pruh obousměrný a pak je to právě doplněno zelení, chodníkem, 2 metry různými záhyby, vyvýšením, tak, aby se tam nejezdilo rychle a nějaký místa na stání a místa pro popelnice a tak dále. Takže si myslíme, že opravdu to bude velmi příjemný. Žádný panelák nebo bytový domy, to je to opravdu pro tu rodinnou výstavbu.
2: Inženýrské sítě veřejné osvětlení a přístupové cesty bude mít město hotové příští rok na podzim. S vlastní výstavbou tak budou moci majitelé pozemku začít až na jaře 2028. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Minutu po půl šesté ladíte Český rozhlas Liberec a my jsme před pár minutami ve dní v kraji mluvili o prodeji pozemků pro rodinné domy v Českém Dubu. A u tématu obecně, tedy u tématu bydlení, ještě chvíli se trváme. Bydlení je pro větší část společnosti stále naléhavým problémem. Do sociální pasti, která se ztrátou bydlení souvisí, už dávno nespadají pouze lidé bezdomová, ale i ti, kteří se ze dne na den dostali do tíživé životní situace. Jakým způsobem pomáhá těmto lidem projekt Garantované bydlení Liberec a jak získává potřebné bytové prostory, nejen na to nám dnes hodinu před polednem odpověděl koordinátor projektu Garantované bydlení Liberec, ředitel organizace Návrat a liberecký zastupitel Robert Práde, zvolený za starosty pro Liberecký kraj. Moderátorka Iveta Kalátová se ho zeptala také na to, jaké jsou podmínky pro zajištění garantovaného bydlení.
1: Ty podmínky jsou v zásadě takové, že ten dotyčný jednak musí být dobrým nájemníkem, musí prostě se o ten byt řádně starat a udržovat nějaké jako rozumné sousedské vztahy, ale musí být schopen z nějakých příjmů ten byt zaplatit. My jsme schopni vykrýt nějaký krátkodobý výpadek, který se může stát každému, nějaký jednorázový, ale jinak ten dotyčný nebo ta celá domácnost musí být schopná z příjmu ze zaměstnání, z důchodu, z dávek pěstounské péče nebo z dávek státní sociální podpory zaplatit vlastně celý svůj život. Nejenom ten nájem, ale i ostatní věci, které prostě jako k životu patří. No.
2: Aby byl zkrátka dobře soběstačný.
1: Musí být jako finančně soběstačný. My samozřejmě umíme poskytnout nějakou jako i pravidelnou podporu třeba z potravinové banky, ale zase to není nic, co by pokrylo stravování na měsíc pro celou rodinu. Jo, je to nějaké přilepšení.
2: A nebo s nábytkovou bankou také spolupracujete?
1: S nábytkovou bankou spolupracujeme velmi úzce, protože vlastně vybavení těch bytů nám nábytková banka zajišťuje. Za to jim moc děkujeme.
2: Teď to vezmeme z té druhé strany. Kde berete ty byty?
1: Je to vlastně jako největší kumšt z toho projektu přesvědčit majitele, soukromí majitele bytů, aby do toho s náma šli, aby do toho projektu šli, protože oni s náma pak podepisují garanční smlouvu a samozřejmě mají vliv na to, kdo do toho bytu jde, to pořád oni jako rozhodují, protože oni podepisují nájemní smlouvu s tím naším klientem. Je to normální běžný nájemní vztah za normální běžné nájemné. My tam jenom garantujeme to, že ve chvíli, kdy se ten dotyčný dostane do nějakých problémů finančních nebo se prostě v bytě něco rozbije, nastupujeme my a vlastně za toho majitele řešíme ty věci, které by jinak jakoby padly na něj. To znamená, umíme zaplatit nájem, umíme opravit nějakou něco, co se v tom bytě rozbije, umíme podpořit i v rámci nějakých soudních výloh, pokud by to s tím bytem dopadlo nějakým způsobem špatně. Takže myslím, že z hlediska majitelů bytů jsme vlastně jako dobrý nájemník, protože se o všechny starosti kolem toho bytu umíme postarat.
2: Mm-hmm. Protože na druhou stranu chápu majitele těch bytů, kteří třeba můžou mít dobrý úmysl a řeknou si, no bůh ví, kdo se mi tam nastěhuje, byt mi zdemoluje a já ho potom těžko prodám. Tak to tady nehrozí.
1: Nehrozí vlastně všechny byty, které nějakým způsobem užíváme a ve dvou případech jsme se dohodli vlastně poměrně rozumně na ukončení té spolupráce, jinak máme nadále ve správě takto vlastně 22 bytů, tak všechny ty byty řádně užíváme a i tam, kde jsme jako tu spolupráci ukončili, tak jsme majitelům předali byt prostě vymalovaný, čistý, uklizený, bez jakéhokoliv dluhu nebo bez odpojeného elektroměru nebo něco takového. Takže říkám, pro ty majitele si myslím, že jsme nějakou garancí.
2: No, vzhledem k tomu, že se jedná o lidi, kteří na tom finančně nejsou moc dobře, tak jsou třeba v tom nějak zvýhodněni třeba s tím nájemným, že třeba platí o něco menší nájemné, nebo tak služby ty musí samozřejmě platit v plné.
1: Nájemné platí takové, jaké ten majitel nastavil. My samozřejmě bychom uvítali, pokud by majitelé byli jako sociálně jako přívětiví a nějakým způsobem byli schopni ten nájem třeba snížit, ale samozřejmě respektujeme to a většinou prostě obvoláváme nebo reagujeme na nabídky těch bytů tak, jak jsou inzerovány i z výší toho nájemného.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Hezké a stále ještě slunečné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Pajasan žláznatý křídlatka nebo asijská sršeň. To je jenom krátký výčet druhů rostlin a živočichů, které mohou poškozovat naši přírodu. Na problematiku invazivních druhů chce tento týden upozornit Agentura ochrany přírody a krajiny, která na různých místech pořádá přednášky a další akce. Například v České Lípě, odkud nám téma přiblížil redaktor Jiří Jelínek. Jak to tedy je s invazními druhy v České Lípě?
1: Tenhle ten nekonečný boj s invazními druhy rostlin zde od loňska svádí technické služby města. Místostarosta Jakub Menco ze starostů pro Liberecký kraj popsal, že aktuálně budou likvidovat křídlatku u městského hřbitova. Ke zdánlivě zničené rostlině je nutné opakovaně se vracet, protože ani chemie jí zpravidla na poprvé nezabije. Po městě je opakovaně hlášený také výskyt pajasanu žláznatého. I k němu se musí městští zahradníci opakovaně vracet a zatírat výhony glyfosátem. Hodně se mu daří například u železničních tratí.
0: A můžeš problematické rostliny blíž popsat?
1: Křídlatka je vzdáleně podobná bambusu a má větší na koncích zašpičatělé listy. Vytváří a rychle vytváří husté, neprostupné porosty a vytlačuje původní vegetaci. Pajasan žláznatý je asijský strom s dlouhými střídavými listy, které mají na spodní straně žlázku. Šťáva z něj může u citlivějších osob vyvolat vyrážky a záněty kůže. Obě rostliny, jak už jsem naznačil, mají společnou houževnatost. Když je pouze pokácíte, začnou růst ještě víc. Invazní rostliny radnice zpravidla hlásí lidé, pokud jde o městský pozemek, vyjede na místo městská četa. Pokud je to po soukromý pozemek, odbor životního prostředí majitele vyzve k likvidaci rostliny. Jak podotkl místostarosta, někdy lidé hlásí i pajasanů podobné škumpy. Ty ale na seznamu nejsou, ty jsou opravdu okrasné.
0: My jsme v úvodu mluvili o tom, že začal týden invazních druhů. O co jde?
1: Jak jsme říkali, jde o sérii přednášek, monitorovacích procházek a podobně, kde se lidé mohou naučit invazní druhy poznat a zjistit, jak případně pomoct s jejich potlačováním. V severní Čechách je hned zítra od 17 hodin přednáška v době přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova. Ve čtvrtek také od 17 hodin bude přednáška v Libereckém paláci Líbik, no a v pátek v 16:30 seminář zaměřený na Lužické hory v infocentru v Kytlici na Děčínsku. V sobotu bude výstup na Luž spojený slovem invazní lupiny, no a konečně v Liberci v sobotu bude exkurze monitorující protiinvazní zásahy na řece Nise a Smědé.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. Zdá se, že to teplé a slunečné počasí se nám na nějaký ten čas vytratí, ale ono se zase vrátí. No a s příchodem teplého počasí začíná na mnoha místech v Česku koupací sezóna. Kvalitu vody můžou lidé sledovat na webech krajských hygienických stanic. V Libereckém kraji má zhoršenou jakost, zatím jenom Máchovo jezero je na 3. z 5 stupňů. No a dnes hygienici odebírali vzorky taky na přehradě Mšenov v Jablonci nad Nisou a výsledky budou mít k dispozici na konci týdne.
1: Stačí to li?
2: Tak, necháme to odstát a pak uvidíme, co zjistíme.
3: Mluvčí krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová drží v ruce plastovou láhev plnou vody z přehrady. Jde o test, který si lidé můžou sami udělat předtím, než vstoupí do vody. Voda v láhvi musí 20 minut odstát a mezi tím hygienička Monika Ognarová nabere další vzorky.
4: V ruce mám povrchový odběrák, válec je napojený na takovou rukojeť.
3: Vypadá jako rukojeť z kola s brzdou.
4: Ano, vlastně tím uzavřu ten válec.
3: Z odebrané vody hygienici vyhodnotí sinice a mikroskopický obraz. Kromě toho nabrali ještě několik dalších vzorků.
4: Vzorek, ze kterého se bude vyhodnocovat chlorofil, a ta poslední láhev je sterilní, do které se odebírá vzorek pro vyhodnocení mikrobiologických parametrů.
3: Hygienička Ognarová pomocí speciální desky měřila taky průhlednost vody. Ta byla dobrá, změřila i teplotu a pH faktor vody. Měla 20,2 stupně, pH bylo na hodnotě 7,6. Jeho důležitost vysvětluje ředitelka hygienické stanice Jana Lósová.
5: Nad 8,5, 9 až do těch 11, tak víme, že ta kvalita vody se zhoršuje a že příčinou bývají sinice.
3: Vy teď držíte plastovou láhev, ve které je odebraná voda. Co vidíte?
5: Pokud je ta láhev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil tadyhle na povrchu kroužek, jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice. Pokud se podíváme v téhle chvíli na tuto láhev, tak vidíte, že ta kvalita je v pořádku.
3: Komentuje ředitelka Lósová. Podrobné výsledky z laboratoří budou mít hygienici k dispozici na konci týdne. V Libereckém kraji sledují kvalitu vody na 51 místech. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Úvody jsme tady zakončili dnešní den v kraji 8 minut před 18. hodinou. V 18 hodin vás čekají zprávy, které připravuje Iveta Bláhová, a po 18. hodině lifestyleový magazín Lady Klokočníkové Charm. A zítra? No zítra si rozhodně přelaďte vysílání Českého rozhlasu Liberec na internet, protože v dopoledních a odpoledních hodinách dojde k výluce vysílače Liberec Ještěd. A rozhodně stojí za to si nás naladit, alespoň přes internet, protože v 10 do poledne začíná velká radioporadna a tématem budou nová pravidla pro podporu energeticky úsporných opatření a tento pořad bude moderovat kolega Tomáš Pancíř. No a v odpoledních hodinách se určitě podíváme do Českolipského archivu, kde právě zítra začne mimořádná výstava regionálních fotografií, jejichž autorem je fotografický mistr Vladimír Richtermoc. Archiv běžně výstavy nepořádá a my vás právě na tuto výstavu krátce před 14:30 pozveme. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledni se těším na slyšenou.
6: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hygienická stanice dnes kontrolovala kvalitu vody v Jablonecké přehradě. V Českém Dubu dnes začalo druhé kolo elektronické aukce pozemků pro rodinné domy. Převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet se Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí a zestátnění. Zítra bude většinou zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Krajská hygienická stanice dnes odebírala vzorky vody z Jablonecké přehrady. Pokud bude voda v pořádku, budou hygienici její kvalitu kontrolovat jednou za 14 dní. Při dnešním odběru měla voda lehce nad 20 stupňů a pH 7,6. Ke koupání je vhodné pH v rozmezí 6,5 až 8,5, říká ředitelka hygienické stanice Libereckého kraje Jana Losová.
2: Pokud se nám dostane tak nad 8,5, 9 až do těch 11 pH, tak víme, že ta kvalita vody se zhoršuje a že příčinou bývají sinice.
0: Město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od zhruba 2 do 6,5 milionů korun podle velikosti parcely. Podrobnosti zájemci najdou na webu města. Odsouzení z věznice Rýnovice v Jablonci nad Nisou pomáhají chránit srnčata před zemědělskou technikou. Informovala o tom věznice na svém webu. Pětičlenná skupina odsouzených pomáhá myslivcům. Každé ráno společně vyráží do polí a luk v okolí Bezděčína, Rychnova u Jablonce nad Nisou a dalších lokalit. Před plánovanou senosečí místa prochází a vyhledávají v nich srnčata. Ta v hustém porostu nemají vyvinutý útěkový reflex. Pro řidiče zemědělské techniky můžou být vzhledem k maskování téměř neviditelná.
3: Myslivci používají k hledání zvěře drony s termovizí. Spolehlivě jim ukážou, kde se zvířata nachází. Odsouzení pak místa pod dohledem myslivců fyzicky prověřují. Nalezená srnčata následně bezpečně přemístují na okraji lesa. Musí přitom dodržovat několik pravidel, aby se na zvěř nepřenesl lidský pach a jejich matka je neodmítla. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet se Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na pátém místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. 45% dotazovaných by mělo pochopení pro stávku zaměstnanců.
1: Počasí.
0: Noci bude většinou zataženo, ve druhé polovině noci se zejména na horách vyskytnou slabé přehánky, jinde jen výjimečně. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 14 až 11 stupňů. Zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne se místy vyskytne slabý déšť, odpoledne výrazněji zaprší na většině území a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer bude déšť slábnout a ustávat. Teploty 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a odpoledne a večer se bude ochlazovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U obce Brniště na Českolipsku na Luhovské křižovatce havarovala dvě osobní vozidla. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Šarm.
4: Po týdnu pěkný den od Lady Klokočníkové. Léto se nezadržitelně blíží, plánujeme dovolené, přemýšlíme, na co bychom neměli zapomenout a co zabalit do kufru. A tak i dnešní Šarm, který právě začíná, se pokusí na některé otázky odpovědět. Dozvíte se například, co by nemělo chybět v cestovní lékárničce. Představíme si letní módní barelové kalhoty, kraťasy a bermudy. O letních radostech si budu povídat se zpěvačkou Šárkou Reskovou. S Šarmem se vypravíme mezi znalce vína a stolovou polování bude patřit i další díl našeho seriálu o etiketě. Taky vám poprvé představíme desítku šarmantních osobností, které jste během půl roku nominovali na cenu v naší rozhlasové anketě a samozřejmě jednoho z vás odměníme. Tak jdeme na to.

0: Dnešní osobností šarmu bude zpěvačka Šárka Resková, se kterou jsem se setkala v Hradci Králové na jedné z charitativních akcí. Šárku během života potkalo hned několik životních tragédií. Tou největší byla ztráta manžela Jiřího Brabce. V současné době koncertuje, účinkuje na kulturních akcích a radostí dělají její tři synové. No a taky znatelně zhubla. A tak o tom všem bude i následující rozhovor.
1: Co mě těší, možná to bude takový kliše, ale jako radost mám z mých tří synů, protože oni jsou takový, že vlastně stojí při mě, jsou to takový ochranáři a myslím si, že se mi povedlo i je slušně vychovat, tak z toho mám radost, potom vlastně dělám na nových věcech, no a připravuje se i knížka, no a různé koncerty, vystoupení, mám toho před sebou docela dost a jsem za to ráda. I zdravotně se cítím teďka daleko líp, tak vždycky musím zaťukat, aby to takhle zůstalo co nejdýl. Mám určité plány, ale jak se říká, když je chceš uskutečnit, tak to neříkej dál.
2: Dobře, budeme přát, aby všechny plány dopadly podle vašich představ. Jsme magazín o životním stylu, takže jak se udržujete v kondici?
1: No, já se o sebe nějakým způsobem nějak jakoby speciálně nestarám, ale faktem je, že před rokem a něco mě chytla apka na kalorie. Zhubla jsem spoustu kil a pořád vlastně to držím. To není dieta. Je to to, že si hlídám ty kalorie. Dneska už se podívám na jídlo nebo na cokoliv a už dovedu odhadnout, kolik to má kalorií. A od zítřka začínám chodit do posilovny. Právě jak jsem zhubla, tak začíná všechno viset až k zemi. Takže bych si to vypevnila.
2: To obdivuji, protože vy asi máte pevnou vůli. V jakém jste znamení?
1: Já jsem ryba. Pevnou vůli, no říkají to. Říkají, že pevnou vůli mám, je. A to si musím pochlubit. Ještě jednou věcí. Sekla jsem i s kouřením a 3 měsíce už nekouřím. Já vím, že to je krátká doba, na to se jakoby radovat, ale člověk se má radovat za každý pokrok. No a musím říct, že mi to teda vůbec jakoby nechybí.
2: Že chválíme, klobouk dolů. Na co se těšíte teď, jaký bude váš víkend?
1: Já žiju takový život, že moc neplánuju, já to ani neumím, ale určitě tenhle ten víkend je o tom, že zase moje kamarádka, s kterou jsme se dlouho nevídali, má narozeniny, taky takový mezník, slaví 50, tak jsem pozvaná na velikou oslavu, takže na to se těším, no a v neděli se z toho budu dostávat.

0: Dovolená nějaká bude?
1: Možná zajedu nebo zaletím do Španělska s kamarádkou a potom samozřejmě budu trávit nějaký čas na chatě u maminky. No a mezi tím samozřejmě mám vystoupení, takže bude to takový jakoby rozstřihaný. No.
0: Takže my děkujeme za ten koktejl informací, který jste nám dala. Přejeme krásné jaro, ještě hezčí léto. A zase někdy v Českém rozhlase. Naschledanou.
1: Naschledanou a budu se těšit.

0: A i dnes si budeme povídat o dámské modě. Já vítám ve studiu návrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: No dnes se zaměříme na kalhoty, teď v letním období, které nás čeká, protože mám takový dojem, že hodně v modě jsou ty takzvané barelové kalhoty, takže jsme slíbili, že je představíme.
1: Tak barelové kalhoty jsou v podstatě volné kalhoty více v dolní části, dělají se z rifloviny, z klasických materiálů, z lnu, z jakýchkoliv materiálů si to můžete představit. Jejich pasová část sahá klasicky k pasu, přes boky jsou takové přiléhavější, nejsou vyloženě obepnuté a ta nohavice se směrem dolů do lítkové části rozšiřuje, pak se zase zpátky zúžuje ke kotníku. Ale v dolní obvod délky furt je určitým způsobem široký. Dělají opravdu takový jakoby dojem balonové sukně dlouhé nebo něco takového si můžeme představit.
0: Může si je dovolit každá žena?
1: Vzhledem k tomu, že mají zvýšený pás, mají obepnuté boky, nejsou tam přivolněné v oblasti boku, tak je dost typů žen, které si je můžou dovolit. Ale samozřejmě jsou potom typy žen, kterým vlastně vyloženě nesvědčí. Jsou to třeba takové ty hruštičkové siluety postav, kde ty boky jsou třeba výraznější než hrudník. V ten moment by jsme tu silotu ještě víc podpořili a zvýraznili.
0: Možná podobně bychom mohli poradit i ženám, které teď rády nosí široké kalhoty. Tady si také musí dávat pozor na to, aby ty široké kalhoty slušely.
1: Měli by si dávat pozor hlavně v tom, aby ta nohavice byla volná po celé té délce. Většinou to vypadá krásně, pokud je to jakoby krásný splývavý materiál, kde to vytvoří opravdu dojem vlastně dlouhé sukně rozšířené. Trošičku zrádná bývá, když je guma v pase, kde vlastně nám to ještě přes ty boky jakoby přidá, trošičku to tam jakoby se nadrchlá a přestane to mít takovou tu pěknou siluetu.
0: Ženy, které nechtějí mít široké kalhoty, ani ty barelové, ale mají rády rovné kalhoty nebo úzké kalhoty, jsou také v modě?
1: Tam záleží hodně na tom, jaká má dáma siluetu, jaké má ráda kalhoty. Měla by samozřejmě přihlížet k tomu, jestli si může třeba dovolit, ať už ty široké zmíněné, anebo ty úzké, protože zkrátka zvýrazňují někdy ty extrémy, co nechceme, aby bylo vidět.
0: Blíží se léto, budou se nosit určitě hodně i kraťasy, budou se nosit bermudy, také tedy asi tady vše povoleno.
1: Tady vše povoleno, bermudy jdou jak z letních materiálů, dovolenkových, ty známe jako ve sportovní módě, tak ale samozřejmě jdou i z klasických materiálů, pokud třeba děláme v kanceláři, nebo jsme milovnice klasické elegantní módy, tak místo úzké sukně si můžeme dovolit užší bermudy, třeba i s nažehlenými nebo odšitými puky v délce nad koleno, pod koleno, podle toho, jak nám to vyhovuje a jak nám to sluší.
0: A kraťasy kdy a kam?
1: Kraťasy jsou víceméně opravdu krátké kalhoty v délce od půlky stehen směrem nahoru, takže je to spíš určeno mladým dívkám a je to spíš volnočasová móda, protože zkrátka odhalujeme víc pokožky, než třeba je do business šatníku záhodno.
0: Dá se říct, že tady jsou také ještě nějaké trendy, co se týká například puků nebo manžet u kalhot. Nosí se také?
1: Nosí se především ty puky. Puky se nažehlují nebo odšívají i u džínů a samozřejmě ke klasickým nohavicím patří našitý nebo nažehlený puk. On nám to vlastně pomůže v siluetě, trošku nás to protáhne a opticky zeštíhlí.
0: Poslední otázka se bude týkat kostýmu, protože byly časy, kdy se říkalo, že například mít červený kostým, červené kalhoty i červené sako, že to už je moc, že nenosily se ty barevné kostýmy. Teď se hodně nosí a nevypadá to špatně.
1: Nosí se móda monochromatická a tam to patří. A těmhle s těm teplým dnům patří i ta výrazná barevnost, takže nosí se nejenom ty zmíněné červené, ale i světle modré, zářivě zelené, zářivě žluté. A tam už na nás záleží, jestli jsme milovnice, třeba právě u toho kalhotového kostýmu široký nohavic nebo úzkých nohavic, k tomu adekvátně dlouhé sáčko a když to vezmeme jenom s bílým tílkem, tak to vypadá strašně svěže a vypadá to krásně.
0: Takže my děkujeme za rady v našich módních trendech a těšíme se v těch příštích. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Jak už jsem říkala v úvodu našeho vysílání, přípravy na léto sebou nenesou jenom hledání společných termínů a výběr místa, kde strávíme dny volna. Dopředu je potřeba taky vybavit cestovní lékárničku a zvážit, co bychom ještě mohli udělat pro zdraví na cestách, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím. A tak si teď poslechněte rozhovor Jany Kudivejsové s profesorem Jiřím Beranem a posuďte, jestli máte všechno tak, jak to má být.
1: Blíží se doba dovolených, někteří z vás si splníte sen, pojedete někam za exotikou, ale ono stačí jezdit jenom po České republice a člověk by taky na to měl myslet, na svůj zdravotní stav, taky by se měl nějakým způsobem připravit.
2: Tak samozřejmě, že při cestách v České republice největší riziko v posledních letech je riziko získání žloutenky typu A, virové hepatitidy A. A tam je dobré se nechat očkovat. Pro aplikaci se aplikují očkovací látky s rozestupem 6 měsíců až do konce několika let a ochrana je celoživotní. Já jenom upozorňuji, že z těch 3000 nebo 3500 nemocných v loňském roce významné procento nebo procento zemřelo a byly to osoby starší 40 let, takže já osobně bych doporučoval každému ve věku nad 40 let, aby se nechal proti žloutence typu A očkovat. Samozřejmě, že dneska i mladá populace je proočkovaná až do věku 38 let proti žloutence typu B, tak ta by si měla doplnit to očkování proti žloutence typu A a starší i proti žloutence typu B. Při cestách do zahraničí snažíme se také doplnit očkování, pokud je překročeno nebo nekompletní proti tetanu a aplikujeme kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné obrně. No a tím, že lidé dneska cestují za větší exotikou, například do Indie, do různých států Indie, tak tam je potřeba doplňovat ještě očkování proti břišnímu tyfu, které je ovšem jenom na 3 roky, a očkování proti vzteklině, které se dnes nově aplikuje u imunokompetentních lidí, čili u lidí se zdravým imunitním systémem ve 2 dávkách v rozestupu 1 týdne a s ochranou na celý život. Není potřeba přeočkovávat pouze v případě, že ten člověk je pokousán vzteklým zvířetem, tak tito lidé musí absolvovat už jenom 2 injekce a nemusí se jim aplikovat koňský imunoglobulín, což byl v zahraničí vždycky velký zdravotní problém.
1: A když i mluvíme o těch exotičtějších zemích a ještě o nějakém dalším očkování, týká se to i dětí?
2: Určitě. U těch dětí je potřeba vždycky zkontrolovat základní očkování, které mají od svého pediatra, případně je nějakým způsobem po dohodě s tím pediatrem doplnit a určitě u těch dětí očkovat proti minimálně žloutence typu A, která se doplňuje. Očkování proti břišnímu tyfu je možné už od 2 let. Očkování proti vzteklině je možné taky. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak ta cesta je upravena. Zda to bude někde v rezortu nebo někde mimo, jestli to bude pod stanem, jestli to bude v horách a tak podobně. Je pro cesty do hor, my například pro prevenci vysokohorské nemoci doporučujeme určitý lék, acetazolamid, aby to prostě omezovalo vznik ty vysokohorské nemoci.
1: A existuje něco do takových těch zemí, jako je Turecko, Egypt, proti střevním potížím? Já věřím tomu, že lidé, kteří to zažili a zkazilo jim to dovolenou, takže by rádi o tom zauvažovali, ale vlastně nevím, asi není. Očkování jako takové není.
2: Není. Říká se, že očkovací látka proti choleře je očkovací látkou zároveň i proti onemocněním střevním způsobeným Escherichia coli, ale ne všechny ta střevní onemocnění jsou způsobená tímto patogenem. Často to bývají salmonely, často to bývají shigely. Já osobně si myslím, že je potřeba mít především střídmost u těch švédských stolů a je lepší než studenou kuchyni, tak si vybírat především teplou kuchyni a vždycky si sebou vzít něco na pohotovostní léčbu, což většinou bývá nějaké střevní deficiens plus k tomu preparát s účinnou látkou loperamid, která vlastně tlumí peristaltiku střevní. Většinou se to dá zastavit během, řekněme, jednoho, dvou dnů, ale je potřeba být na to připraven a mít ty léky sebou.

0: 550 vín z Česka i ze zahraničí, 6 degustátorských komisí, všichni porotci s profi degustátorskými zkouškami, ale i laické hodnocení milovníků vína. Takový byl letošní jubilejní 20. ročník Hradeckého poháru vína a tam jsme samozřejmě nemohli chybět.
1: Dostaneme se dneska někde k tomu šampionovi. Jak to vidíš?
2: Zkusíme ho připravit.
1: Já jsem naprosto rýňákový člověk a tady, co už jsou zorečky za rýňáky, tak jsem všechny projel, ale slyšel jsem ze zákulisních zdrojů, že šampionem celé soutěže je rýňáček.
2: Je rýňáček bohužel zahraniční, ale já bych ještě s tím počkal, až to opravdu oficiálně potvrdíme, protože ještě to tuhle chvíli ani já nevím 100%.
3: Mě by teď docela zajímalo, kdo se tady o ty rýňáčky hodně zajímá. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Daniel Macek.
3: Tak pane Danieli, znamená to, že to rýnský Riesling je vaše láska, když se podíváme na ta vína, která se tady dnes prezentují?
1: Moje naprosto top, oblíbená odrůda, tím, že skutečně Německo je na rýňáky ta nejlepší země. Nicméně i u nás na Moravě, případně v Čechách, samozřejmě jsou některé rýňáky, které už taky dosahují vysokých kvalit, takže strašně rád ochutnám rýňáky od nás. Nicméně favority pro mě stále zůstávají rýňáky z Německa.
3: Dobře, tak já nebudu zdržovat, abyste mohl ochutnávat. Sklenička už je připravena. A zastavím se tady u pana Karla Tomáška, který nabízí. Pojďme ukázat tady, já když takhle se podívám, to je jedna lahev vedle druhé. Kolik jich tady má v té ošatce?
2: Tak tady si myslím, že máme tak tisícinu toho, kolik vzorků bylo v soutěži, ale samozřejmě nemůžeme se dát všechno, ale snažíme se postupně dávat sem všechny odrůdy, aby si návštěvníci přišli na své.
3: Ano, kdybyste měl zhodnotit ten letošní Hradecký pohár vína?
2: Nádherný, nádherný, nádherný. Nejvíce vzorků sjeli se nám všichni pozvaní degustátoři. Bylo to hodně práce, jak to je připravit, jak to hodnocení, ale myslím, že se nám to povedlo. Jsme na sebe pyšní.
3: Jestli pak jsou lepší ta červená nebo bílá, rozlišujete nějak?
2: Každé víno je krásné a jak říkal nestor českého vinařství, pan profesor Wilhelm Kraus, než to víno zkritizuješ, vždycky si uvědom, co je za ním práce. Co to dalo tomu vinaři a potom to víno přehodnot ještě jednou. A takhle já se ke všem vínům snažím dívat.
3: Ten dnešní večer je velice hezký, je tady velmi dobrá nálada, hraje nám tady muzika, takže co víc si přát, než pěkné posezení na Hradeckém poháru vína.
2: Přesně tak, ale ještě bych chtěl, abychom nezapomněli na jednu věc, že my se tímto i snažíme pomoci těm moravským vinařům a samozřejmě nejenom moravským, kteří nám ty vzorky dávají, aby lidi tady třeba našli něco, proto si tam budou jezdit v kartonech s dodávkami. Tady máme třeba ta suchá vína, jsou tady krásné rizlinky, ale hodně pěkné hibernaly, hodně lidí má rádo hibernaly z různých důvodů, je to pěkně aromatické víno. Tady opravdu jsou ta suchá vína a pokračujeme polosuchá, polosladká, růžová.
3: Takže Hradecký pohár vína 20. ročník, teď už můžeme hodnotit, se pěkně vyvedl. Co si přát do toho dalšího roku?
2: Lačka má být stále výš, ale pokud bude stejně dobrý jako ten letošní, já budu spokojen.
3: Tak já připijím na vaše zdraví a děkuji, že jste si na mě udělal čas. A teď už ta muzika a vínečko bílé.
2: Já moc děkuji a připijím na zdraví vaše, ale zejména vašich posluchačů.
3: 5 minut na mě má také pan profesor Petr Hůrka. Dobrý den, dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Tak také spokojenost ve vaší tváři vidím, takže krásný ročník.
4: Ano, je to za, máme to za sebou, 20. ročník, rekordních 550 vzorků z 15 zemí. Takže jsme unavení, ale byla to krásná práce a věřme, že teda vyhráli ti nejlepší.
3: Říkáte, vyhráli ti nejlepší. Můžeme už něco tak trochu napovědět?
4: Zkusíme napovědět. Vítěz je z Německa, ale jsou tam i úspěšná vína z Moravy. Dařilo se hodně rolandskému modrému, což není žádné překvapení u nás. A jsou tam i pěkná jiná bílá vína.
3: A pane profesore, když vy si můžete dát takovou tu dobrou sklenku vína, je to to bílé, červené, nebo nerozlišujete, nebo jsou to ty sekty?
4: A když opravdu si chci udělat radost, tak si dám bílé Chardonnay nebo Pinot Noir, rolandské modré, nejlépe z Burgundska.
3: Když se mluví o tom víně, je v něm opravdu pravda?
4: Snažíme se o to. Hledali jsme ji dneska celý den a snad jsme ji našli. Myslím si, že víno, když se s ním dobře zachází, se k němu přistupuje s respektem, tak může být dobrým kamarádem a společníkem.
3: Jubilejní 20. ročník vás musí obzvlášť těšit, protože jste od začátku to právě vy a pan Tomášek, se kterým jsem mluvila, kteří se snaží o to, aby tady právě ten hradecký pohár vína byl.
4: 2007 byl první ročník, je to 20 let. Začínali jsme v Černigově 124 vzorků, dneska máme 550 a máme tady elitní degustátory, tak snad jsme něco udělali a mám radost z toho, že lidé z Hradce Králové na víno chodí a že třeba svátek vína na Soutoku, což je myslím, naší akce, že tam chodí třeba 2-3 lidí.
3: Takže tam budeme moci ochutnat všichni.
4: Tak, tam budou ty výsledky už oficiální a ti nejlepší vinaři přijedou a bude moci s nima povídat a ty vína ochutnat.
3: Já vám mnohokrát děkuji a protože vím, že vás čekají další povinnosti na tom dnešním slavnostním večeru, tak se musím rozloučit. Blahopřeji k tomu 20. ročníku a zase někdy naslyšenou a naviděnou.
4: Moc děkuji, těším se na všechny na svátek vína na Soutoku. Zase

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Charm. Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O stolování jsme také v našem seriálu o etiketě s Danielem Šmídlem už mluvili. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ale dnes se zastavíme spíš u těch nešvarů, kterých se někdy dopouštějí možná starší vůči mladším, nebo my všichni vůči mladším, vůči dětem, vůči teenagerům. Pojďme nejprve ale začít u toho stolování. Takové ty největší nešvary z vašeho pohledu.
2: Každopádně nejčastější, co vnímám, je mluvení se soustem v ústech. Hned zatím v závěsu jsme v době mobilní etikety, to je mobil na stole, ať už aktivně používaný celou rodinou nebo vzorem jsou pochopitelně zase ti rodiče, kteří to nedokáží regulovat. Relativně častým přešlapem je nesprávné uchopení příboru, kdy vidlička v té takzvaně levé ruce nebo nedominantní ruce směřuje hroty nahoru, ne hroty dolů, takže správně je hroty dolů směřování. A tak dále, mohli bychom asi pokračovat hodinu u nešvaru, u etikety, ale máme téma, kdy nám vlastně starší takzvaně hází vidle do toho stolu.
1: Co tím máte na mysli?
2: Mám tím na mysli to, že se ta přirozená hierarchie, která a respekt vůči starším, začíná projevovat nerespektem vůči mladším. Přirozeně cítíme, že ti starší lidé by měli dostat jako první to jídlo, že hostitel, přestože je mladší nebo starší, to není důležité, nebo žena nebo muž, tak by měl těm starším lidem dát. A relativně často se stává to, že se na mladší lidi zapomene třeba s přidáváním nebo s takovou zdvořilostní pobídkou a hodně se u stolu věnujeme právě těm starším a přehlížíme ty mladší. No však oni už si nějak poradí. Hlavně, aby ti starší dostali. To je sice na první pohled správně, ano, ti starší mají mít vždy jakousi přednost, ale nikdy ne na úkor toho, že jiného člověka, byť je mladší, upozadíme viditelně. Že si někdo nabídne dvakrát, je v pořádku, ale pokud se ten starší nenabídne to poslední sousto nebo tu poslední porci všem ostatním, nejenom těm starším, tak už je to špatně. Snad se v této relativně komplikovaném tématu dnes vyjadřuji srozumitelně a posluchači budou rozumět té myšlence, kterou mám.
1: Já si myslím, že také podle toho, jak se chováme k těm mladším, ty mladší vychováváme u toho stolu, takže pokud se těch chyb dopouštíme, tak je tady bohužel ta naděje, že až budou velcí, tak se budou chovat podobně.
2: Vždy vedeme příklady. Můžeme mluvit o čem chceme, ale vždy vedeme naše děti nebo teenagery příkladem.
1: Já si myslím, že na stolování se ještě někdy v našem seriálu dostaneme, protože to je nevyčerpatelná studnice různých rad, které bychom mohli dát, ale tentokrát jsme si tedy vzali téma starší vůči mladším a ten zásadní problém, který jsme s Danielem Šmídem probrali. Takže děkujeme a mějte se hezky.
2: Děkuji za tu příležitost.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

Teď už mohu říci, že jsme se konečně dočkali. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku vstupuje do své druhé poloviny. A právě dnes je den, kdy vás seznámíme se jmény 10 osobností, které jste poslali do finále, tedy těch, kteří získali největší počet vašich hlasů. Musím říct, že na rozdíl od minulých ročníků je ten letošní velmi vyrovnaný. Návrhů přišly stovky a byly velmi různorodé. Od lékařů jako typ na Tomáše Šepka, Marka Dvořáka nebo Radkina Honzáka, tak byly další. Plejáda herců se tady objevuje, také zpěváci, ale i Maxi Jedlík, Jaroslav Němec, nebo hlas přišel i pro paní doktorku Kristinu Hešlovou, všestranou lékařku, jak se tady píše, ale i geologa Václava Cílka, fyzioterapeuta Michala Novotného nebo skvělého klavíristu Matyáše Nováka. No ale protože pravidla říkají, že 10 musí tvořit ti, kteří získali největší počet hlasů, tak tady v tuto chvíli jsou. Velké množství vašich sympatií má muž s modrou krví, který vás týden co týden provází stejnojmenným televizním seriálem František Kinský. Hodně hlasů jste také poslali hercům Miroslavu Hanušovi a Martinu Mišičkovi. Hodně hlasů má i letos sympaťák z televizní soutěže Na lovu Jakub Kvášovský. Další stálicí s velkou nadějí na úspěch je televizní moderátor Daniel Stach a nově i houslový virtuóz Jaroslav Svěcený. No a ženy, i letos vás zaujaly herečky Naďa Konvalinková a Taťána Medvecká. Nově také moderátorka Lucie Výborná a hodně sympatií má i tvář z televizní obrazovky, průvodkyně televizním kalendářem Saskia Borešová. Tak to je ta naše nová 10 šarmantních. Od příštího týdne budete moci vybírat a hlasovat. No a dnes za hlas pro Daniela Stacha posíláme knížku paní Tereze Srazilové ze Sezemic. Blahopřejeme.

Tak věřím, že i našim 10 šarmantním osobnostem bude až do října letošního roku pršet štěstí, a to v podání vašich hlasů, které jim budete zasílat do Českého rozhlasu. Těšíme se na to. No a ještě tady listuji některými názory. Přišel například hezký mail od paní Inky Babákové. Dobrý den, paní Lado, rozhodla jsem se poslat hlas paní Dagmar Jandové alias Kvízové dámy. Čím více jí sledují, tím více na mě působí velice šarmantně a proto si myslím, že si zaslouží bojovat o titul. Ano, zaslouží, ale jak už jsem říkala, můžeme mít jen těch 10 osobností, ale paní Inko, a i vám ostatním, kteří jste hlasovali například pro skvělého klavíristu Matyáše Nováka, jako paní Věra Pospíšilová, nebo dívám se tady na další typy, geolog Václav Cílek, toho si přála pana Jana Macíková, tak všem bych chtěla říci, že i tyto osobnosti se pokusíme oslovit a nabídnout s nimi rozhovor v našem magazínu Šarm, přestože se do té desítky šarmantních nedostali, ale co není letos, může být za rok. Teď budeme tedy hlasovat pro tu desítku, kterou jste vybrali a které jste dali největší počet hlasů. Velmi se těšíme, koho nám letos za tu šarmantní osobnost vyberete. No a ještě bych ráda odpověděla na vaše časté dotazy, jak je to s prodejem vstupenek na náš gala večer. Ten bude 23. října v pátek v kongresovém centru Aldi z Hradec Králové od 19 hodin, tak prodej začne příští týden a tak si také za týden ovšem povíme víc. Teď už jen rozloučení. Mějte se pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu Šarm a spolu s ním Lada Klokočníková. Krásný týden.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj má stále třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku. Na vrchol Špičáku v České Lípě vedou obnovené stezky. Stavebnictví se v Česku v dubnu dařilo. Zítra bude většinou zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji klesl během května o 0,2% bodu. Aktuální výše nezaměstnanosti je tak v regionu 5,5%. To je stále třetí nejvyšší nezaměstnanost v Česku po Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
2: V evidenci úřadu práce bylo na konci května přes 17 000 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 000 víc než v loni stejnou dobou. Na jedno volné místo tak připadlo v regionu v průměru 7 zájemců. Během května vzrostla poptávka po řemeslnicích a stavebních dělnících. Nárůst byl patrný také po montážních dělnících ve výrobě. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové se dají v červnu ještě očekávat volná sezónní místa v pohostinství. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Městské lesy v České Lípě dokončily úpravu cest na vrchol kopce Špičák. Na nejvyšší bod města vede skoro 1,5 km nových stezek. Na několika místech přibyly lavičky a na vrcholu je vyhlídka na město vznikla vykácením pruhu lesa.
3: Jak uvedl ředitel městských lesů Petr Kreisinger, většina cest má přibližně 2 metry na šířku, což je proti zbytkům původních cest významný posun nahoru. Stezky navíc lemuje 7 dřevěných soch. Celkové náklady se vyšplhaly na 2 miliony korun. Městský podnik na projekt získal 100% dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu. Z České Lípy Jiří Línek, Český rozhlas.
0: Na Jablonecku končí dva dodavatelé dílu pro automobilový průmysl. Propustit se chystají více než 200 lidí. Jak ale řekla ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková, propuštění pracovníci mají velkou šanci najít nové uplatnění. Jde hlavně o profese jako operátor výroby, manipulant, skladník a technik kvality, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Jen na Jablonecku je 100 takových míst, v kraji pak na 700. Stavební výroba v Česku roste, její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc nových bytů. V dubnu to bylo skoro 5 tisíc, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou zataženo, ve druhé polovině noci se zejména na horách vyskytnou slabé přehánky, jinde jen výjimečně. Nejnižší noční teploty je 17 až 14, na horách 14 až 11 stupňů. Zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne se místy vyskytne slabý déšť. Odpoledne výrazněji zaprší na většině území a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer bude déšť slábnout a ustávat. Nejvyšší denní teploty v dopoledních hodinách 17 až 20, odpoledne a večer ochlazovat. Na horách v dopoledních hodinách 14 až 17 a odpoledne a večer se také ochladí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 268 u obce Zákupy na Českolipsku havaroval motocyklista. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnešní titulek Hezky česky zní k jedné nesprávné radě, jak psát správně. Tak nevím, co se z toho vyklube pro dnešek. Naznačte.
2: Dobře. Já jsem jsem chtěla zjistit, jak moc často se chybuje v jednom slovesném tvaru. A když jsem to začala googlovat, tak se ukázalo, že kromě toho, že to tedy užívají běžně lidé, tak nějaký profesionální reklamní textař má takový jazykový koutek na webu a tam radí, jak to správně psát, tenhle slovesný tvar, a radí to špatně.
1: Tak a teď o který jde konečně, řekněme, slovesný tvar?
2: Jsi.
1: Sisi, nebo taky sisi, jsi. Oboje je špatně, říkám rovnou.
2: Tak, přesně tak. Ta nesprávná rada tam uvádí, že máme psát ty jsi si ani nevšiml.
1: A že to máme číst ty jsi si ani nevšiml.
2: O čtení tam naštěstí už nic není, ale píše se tam, že tohle je prostě správně a spisovně. No a ono není. Rovnou můžeme říct, že když řekneme nevšiml jsi si, tak nekodifikovaný tvar, nespisovný, a je vnímaný jako hyperkorektní, což jsou ty tvary, které nesprávně tvoříme, když se přehnaně snažíme.

0: o správnost.
1: Jo, třeba jako pohádka o pískovi a kočičce. A jak to je správně tedy? Samozřejmě řekl sis, ne, sis. Řekl jí sisi.
0: Tak, tam se totiž sejde pomocné sloveso být a zvratné zájmeno u plnovýznamového zvratného slovesa. Takže tam je jediná spisovná možnost, že z toho ještě je třeba si říct, že jde o minulý čas nebo podmiňovací způsob druhé osoby jednotného čísla. No a pokud to chceme mít tedy jen správně a ne nad správně, tak z toho jsi uděláme s, které dáme k tomu zvratnému zájmenu.
1: Prostě pamatujte si sis, že si třeba řeknete, že máte rádi sisinku, ten bonbon.
0: Ten se pěkně lepí na zuby.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsušší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takové to změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna, v noci bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách, od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava Opava je neprůjezdný před sjezdem na Velkou Polom. Havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mně, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich foriantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu, což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerád dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo princezny byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Murnsteinové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán, a já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu Hostinskou a když jsem nehrála Hostinskou, hrála jsem jako mámu Lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkušení skutečně řval, protože on byl takový

0: On byl hysterik, jo. Hmm. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj Forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo. No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla, plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu, jo. A já jsem, já tam nepůjdu, já prostě za tam, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla. To se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
0: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam. Kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo, ne dopředu, ale ten den, ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
0: No, právě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: se
3: jako, všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin
3: přesně,
2: u vína.
3: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: Se to stojí, pravdu,
3: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo to setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
3: Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním tam v táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
2: Jo.
3: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
2: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
3: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli. Prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce. A myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
2: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
2: Co mi je.
3: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
2: To... Jo, takhle, jasně.
3: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte. No.
2: Neuvěřitelné. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
3: Že by prostě měli poškolit to angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
2: Jo.
3: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
2: Mm.
3: A když to ty, co čekají doma na dabing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
2: Jasně.
3: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Teď se to vždycky, teda ty...
2: Porty.
3: Teď se to vždycky uspívalo, umluvil. Hmm. Nechápu to.
2: Hmm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
3: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
2: že chodí
3: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
2: A
3: chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Ulfastovi byla vlastně skoro tragická, Obvel je taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože mi přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe dokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak,
1: jo,
2: na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře. Takže
1: my se
2: sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemocný, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je nábožnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. To je nádherná rada, opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech české země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic po druhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát už budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dopravě nějakých 28 aut, který bude do Bohumína, a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně, budějická formace Weekend, která vznikla v roce 1991 a před rovnými 30.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emilu

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skaggs.

Highway 40 Blues jako asfaltový blues s největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Green Hornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Weekend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Oddechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Mirek Indián Bartezal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rychíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s budějickým víkendem. U jeho školébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárik, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
8: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
2: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 Strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: vrchlmi, sotva ses dobře lovit naučil, sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl Javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, pojď mi toho kluka, on se

0: tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu, a mě bylo 13, já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic, a on se se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
1: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
0: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já tam jednou přišel, já nevím, co se to hrálo, a přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovým způsobem, a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
1: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já, škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc? Jak byste to tedy charakterizovali?
2: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
1: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
2: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
1: Ne, to ne, to ne.
2: To bych si ani nepřál,
1: teda pěkně prosím.
2: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
0: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
1: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvonové. No tak, těžko se mě to bude vést, ten rozhovor.
0: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavnej a obdivoval jsem ho. A samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál.

0: bál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí jeho ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak, a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je zaprvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí, dost urychlit.
0: To je pravda.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás, a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jevišť, mně se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
0: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, tak jak... A víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
3: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
0: Já si teď nespomenu na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli 7 noci svatojánské.
6: No počkej, taky nehrajem furt spolu, že jo? Já nevím, co ty hraješ jinde.
3: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
0: ale
3: to
0: na takový šokující zážitek já nejsem oknář příliš velký a když je, se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. A, ale v Liberce jsme hráli Sejnoci Svatojánský a hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že jo? O tom je jaksi milenecký vztah ve Sejnoci Svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný. A že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu. Je to hrozný.
3: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
1: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
0: Aby se neotvírali.
1: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
0: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
1: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký. A teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertík.
0: To je vlastně pravda, protože
1: kolegové z techniky vyvedli.
0: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
1: Zas vstoupí do té iluze.
0: Do té lži.
3: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz. Thank you.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendhalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fouquému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verjérského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000krát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom s něžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebra.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
6: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
9: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umístěvali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu, jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám, jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
9: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
11: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
12: Svatý Karel Boromejský.
11: Svatý?
12: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a úhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu. Bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Vy se ptala na to, kde jsem a to?
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města.
0: Mm-hmm.
1: A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba.
0: Mm-hmm.
1: A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou,
0: mm-hmm,
1: aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekli, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo. No, neděje se to asi často, to je pravda.
1: Já říkám, ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedem, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no.
0: Mm-hmm.
1: No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to vy jste šťastný člověk.
0: Takže, tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50+, všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty mají, ty žijí úplně jinak. A
0: tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě.
0: A do toho
1: se
0: my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne. Vlastně, přesně tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo.
0: Hmm.
1: Jo, za našich mladých let, rozumíte.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo

0: jsou dobrý výzvy. Takže dneska, já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
1: No to je nádhera.
0: Popijím si pivko a jsem spokojený, člověk, protože já nepotřebuju nikoho poslouchat, nikoho slyšet. Je to sice teda možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
1: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a jo, určitě jasně, to není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
0: Ale já jsem teda myslel, když máte pauzy, jo? Když
1: jo, takhle, ano, pátek, ano, to jo, to jo.
0: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo? No a kluci kamenářský, ty to znají. Co? A vlastně dneska já bych si k tomu uživil, že já už třeba 3 roky nejezdím. Jezdím tady kolem Komína, teda furt se tomu věnuju, já mám papíry na úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, ale to nechci zabruslovat. No, že jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma. Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit. Užívat si ten svůj klid, pohodu.
1: Ano, ano.
0: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
1: No
0: ať
1: je,
0: to všichni chápou.
1: Důležitá věc. Dobře.
0: No, ježišmarja.
1: Tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám mají studená fronta. Už tam něco vidíte?
0: No helejte, já to sleduju od rána už.
1: No.
0: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhuju ráno domů.
1: Jo, do tepla.
0: Do bytu.
1: Do tepla, jako, do sucha.
0: No.
1: Ano, je mi to jasný.
0: No, tady jde o to vlhko. No. Když prší, tak na zahrádce vlhko a to je rád. No. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
1: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
0: Jestli můžu říct ještě něco.
1: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
0: já
1: větu.
0: Vám děkuju.
1: Dobře, tak já děkuju.
0: Nejlepší rádio na světě.
1: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
0: Takže neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
1: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman Hohonka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu, kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan čtete vězníkovi nakoupit a po tom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako když jdu tady Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko.
0: jo.
1: Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby.
0: No to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říká, že za chvilku tam nevejdu. a pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně, já je sleduju, ale mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mě taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík,
0: jo.
1: Od toho, co jsem tam to krmení zesl, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu. Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala aj s tím mojím rybníku.
0: Tak to tak teda, je, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře,
0: řeknu.
1: Já jsem taková otrzlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrzlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem měla teda obočí rozbitý.
0: Jsem
1: o ten rybník neudělala, ale o ten vozík. Já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, chce říct, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měla. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá dom, odsprchovala se a šla jsem si zase nakoupit.
0: Ano, ano, ano. Takže... Ale je to, je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
1: Vlastně ráda. Mm. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany. A tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, víš, že to... Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory i to zelený, co tam všechno roztekvete a tak. A zkrátka je to tak, taková
1: to
0: vaše...
1: Potom večer dobře začíná spát, mm-hmm. to všechno potom promítnu a ano. Celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Ano, ano, jak, ano, ano.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. A až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že tady na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý.
1: Tak
0: uvidíme.
1: Se mějte moc těkně.
0: Taky. Krásný večer,
1: děkuju,
0: hezkou noc.
1: A nashledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:30 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: No, já jim děkuju a děkuji i Nady. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu bych ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu, řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli, se to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky pojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě zrovinka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je
1: no
0: pravda.
1: A pak ještě třetí věc,
0: no,
1: která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, a nebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára,
0: jo,
1: kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala před předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Jo, ano.
0: Barevný šál? Ano, ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto
0: dobře
1: tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout mozek úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: Je to malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní
0: rozumím
1: době nepojala. Jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako no, poklidnější život a tak, to je důležitá tak věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Nápodobně, děkuju moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou pěkně noc, děkuju
1: a
0: taky.
1: Zdravím, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuš.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se.
1: Zase se mi to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsu samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, abych si s ním měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je tady takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to nende, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo? A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu si jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolika vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo? Takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mě krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mě líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: Dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat. No.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: Teď pohled do té dálky, prostě tak si vždycky říkám, jak ta naša země je krásná, jo? Takže, tak jsou toto. No, nebo když se mě daří práci, jo? Tak to taky má člověk jinou náladu, jo? Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu, na dechovkách, takže To mě nabíjí všechno. Jako,
0: no je,
1: jo?
0: To věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku zajetí spoustu peněz, a dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo?
0: Ano.
1: A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
0: Ano.
1: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: A pak jedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. Takže takhle, prostě já mám rád společnost, jako jo, to některým lidem to vadí a že nemají rádi, maďáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak, no.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to. A když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, toho.
0: Jo.
1: To dokážu snad všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: A to je ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do 1 hodiny.
0: No jo.
1: No, pak někdo. Ale zase mě nevadí ráno stávání, takže.
0: Tak to je dobře, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuju, že jsem za paní Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo spoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já... kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: Tak na to si zvyknete. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, tak
1: to už je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem slavně čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem slavně čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když, víte co, jo, když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo, v práci, doma, tohleto.
0: No, no.
1: A já když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uříznete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A k tomu kafě si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky se jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě ji zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano, jo, ano, bez, ano,
1: bez
0: rozumím, rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no a přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle ji nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle ji nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce, no, takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba jednou přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera, tak, když tak, jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: A kde se vám líbí, tak tam si zastavíte.
0: Ano.
1: A to je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen. No,
0: možná se nám nějaký rybář ale... ještě ozve určitě, třeba,
1: no, to je možný,
0: třeba rybáři nespějí.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no, jasně.
1: Tak to je. Jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju, užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas. Ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se hezky, hezkou noc.
0: Napodobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: Noční linky. Mm-hmm. A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to. A já jsem taky tak založila věc a všechno tak jako nás učil. Brouky, koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: normálně.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu, takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rejon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky, když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby. Ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, že jo? Protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi to snad není.
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě, a jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam, nevím, asi
0: no, utekl, to se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě a i ty ptáčky, a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být furt v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: Jo, a prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, to už byla 80 leta, a ta mě naučila tolik věcí. A já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně, jako taky s tou přírodou, vozejček vždycky takovej vzala a jeli jsme, a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak
1: úplně...
0: Tak to je krása.
1: Zbožňuju. Fakt muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Prostě úplně nádhera. A takovej prostě, my jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmil, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc a moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou ty programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici. Po
0: zpátky
1: měsíci.
0: Z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, ano. Sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece
1: určitě,
0: jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik, no. Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska.
0: Mm-hmm.
1: Jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru, tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla, tak to je maličko, to je jako je v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědím je to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici, kde se sejdeme, bude nás asi 6 s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc, to bych nesoustí, že se pozdělá tu Kopřivnici, ale jezdíme, to jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to, jako, to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přijdou celanou na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na potlach, jestli víte, co to potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramské osady.
0: Ano, ano. Mm-hmm.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapálí se slavnostní oheň. Takže jsem byl břidličné na potlachu tramské osady zlomená Podkova. Mělo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel se vrátit do lázní, takže já z něj jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika.

0: Ano, musí člověk šlapat, ale ono, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tady je mlha a podobně. A stačí, když vyjdete, jedete do vede s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
1: Ano.
0: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
1: To je pravda.
0: To byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
1: Tak si...
0: tak to mám i do každému, ať to každý pozná, protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom...
1: Ano, ano.
0: To se pak žije. Takže to paráda.
1: Užívejte všem... propojené své světy, protože jich je mnoho, takže hezky chvilku jeden, pak zase další a moc přeju krásné.
0: V správný čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým. A...
1: Ano.
0: No prostě je to, nenudím se.
1: To je dobře.
0: Takže tak.
1: To je dobře, jinak přeju hezké dny, děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
0: Mějte se krásně,
1: taky.
0: Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády. Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
1: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců.
0: Mhm.
1: Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Yeah.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
0: Mm-hmm.
1: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mhm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu
1: ano,
0: a život v přírodě a tak. To je takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to z duše.
0: No to je dobře.
1: Měla, paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance.
0: Mm.
1: A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
1: No, samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacinou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání.
0: Mm-hmm.
1: Je. A víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádi vás, skutečně.
0: Tak to máme radost tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásili a které jsem poslouchal,
0: no.
1: Rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu, ten se mi moc líbil, mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mi určitě, to bude mi určitě radost.
1: Dobrá práce, vaše práce, paní redaktorko, děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji, užívejte si krásné jarně-letní přírody, hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince, ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlap neláme, no a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy, krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no. Je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
0: To proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem. Mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ať jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
0: Ano.
1: A toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože asi na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ten, ne že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom se to v tom nejlepším tom vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: Tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
0: Dobře.
1: No, když se mi podaří.
0: Když se nepodaří, tak se usne později. Ano, přesně tak.
1: Jasně. Ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejlíp se mi relax.
0: Největší relax, ano. Dobře, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuju moc taky za návštěvu.
1: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
0: Jo.
1: Já slyším, nedej se. To slyším, tak jestli má ta hrdlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, anebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, já slyším, nedej se.
0: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrdličkama a děkuji moc krát. Jo. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
1: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska Dolních Dubňanech byl včera, v neděli, už je dneska úterý, v neděli byl dechovkový festival. A my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den. No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti
0: ano.
1: na hřišti na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
0: že festival. Že to bude to samé pro vás.
1: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro dědečky.
0: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko, no a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: Já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych
0: jo.
1: To měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslave, ale jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil.
0: Mm-hmm.
1: No tak to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská.
0: Mhm.
1: Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí. Kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy. Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným, jako zvukově, jako vydatného rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále. Takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám.
0: Radši sám.
1: To dám to přírodo.
0: Ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a, no, také obývám stromy.
0: Jo, no jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je, je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet
1: pro
0: si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím, rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfaněli úplně.
0: Jo.
1: Jako, že chce mi jako něco, jako, že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale, jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to děkuji. Počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam, tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: A nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No.
0: Mm-hmm.
1: A na toto téma, o kterým se dneska povídáme.
0: No,
1: noci,
0: no.
1: Víte, já mám rád odpočinek a víte kde?
0: No povězte.
1: V kostele.
0: Mm-hmm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Mm-hmm.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, a byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to
0: ano.
1: Nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela.
0: Uh-huh.
1: A nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Klid.
0: Rozumím,
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě.
0: Uh-huh.
1: A pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou si nepohádáš, bude to v klidu.
0: Uh-huh.
1: Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře. Že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě zhořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No to je jedno, prostě v kostelích. No,
1: no to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle, ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal.
0: Mm.
1: A jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzen a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel. Zcela určitě. No. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli
1: sklidnit. Ať se sednou do kostela.
0: Mm.
1: Na půl hodiny.
0: Mm-hmm.
1: A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí.
0: Mm.
1: Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel.
0: Mhm.
1: A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Je to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No, a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: Doporučuji všem.
0: Dobře, dobře.
1: Když budete naštvaní, steklí a nepříjemní, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme
1: dobrou.
0: Na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantaskního zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolik a mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dykobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Co? Jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám, a říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám, já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoř ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytám, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: Jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili na režii, ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř

0: No a pak na mě hlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flét. No.
1: Co říkal tatínek k tomu?
0: No, žasl? Tatínek žasl velice.
1: A zahrajete si ještě dneska tak
0: na... Ne, mám.
1: Na flétnu.
0: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
1: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
0: No já musím říct, že
1: byla.
0: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. A tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
1: Vy jste byl dělnického původu, takže
0: já
1: jste měl...
0: Já jsem byl dělnického původu.
1: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
0: No všude by mě vzali.
1: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
0: Aha.
1: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
0: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
1: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
0: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
1: No. Měli vás rádi, malí Korejčata?
0: Strašně, no.
1: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
0: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
1: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
0: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějakých chaty vyrazil chlap a říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do Dikobrazu.
1: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat
0: hezky,
1: taky,
0: hezky,
1: že jo?
0: Hezky, no.
1: Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
0: No tak já tohle to zas tak moc nerozlišuju. Ale toho s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil

0: Klinkum pro kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
1: Kofola,
0: to
1: no jistě.
0: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
1: S rumem nebo bez?
0: Ne, bez rumu.
1: Promiňte.
0: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem klinkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten kofolín už je tu zase.
1: Tak vzniknul kefalín jméno. Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
0: No, krvavýho bylo a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš! Už jsme tady!
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňou.
4: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní Školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
2: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
2: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
2: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
3: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
2: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
2: Člověče, Tak mě napadá, proč starý mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
3: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u mazánka ve sklepě 2 hroby.
3: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
3: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
3: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
3: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
3: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
3: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
3: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
3: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
3: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
2: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
3: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
3: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
3: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
3: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
3: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
3: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
3: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopyta, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
5: No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma. Slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo může!

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

si samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tu.

mačka, že ve tešníku. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý zvěd.

každou stajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných, Kopita a Mňouka, zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Je nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické dvanáctky. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.